0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtenštejnů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: A já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem. No. Opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se jí, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro šlechtu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mohla od Marce běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže.
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, potom měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, obodní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jaroušku, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normálně lidi, třeba sladkáři nebo něco, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štenberg říkal, Jaroušku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl dát personálu 2 velké lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže. A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodí doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo. Už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021. Už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňáku, protože tam jsou játra taky, že jo, kašní a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě, aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, takové, aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušenýho mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar. A kam se hrabe sušený mlíko? To krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší 2,5 kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr. Vždycky přidáme mletou skořici a lžičci octa.
1: Cukru tak 300 gramů.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to, ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehínka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, tak vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě se to bude potírat. tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemnout, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví. A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda, až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci. To odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštiku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 recept řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Pěť, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí. Ideál.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podivte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i 2 fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme 2 modré pekáče, ale 2 recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karol Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě, donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoly. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavili zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra. A potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoly, ten zhraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii a pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem Nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana vegoše.
1: Jo.
0: Říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je
1: něco takového.
2: No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat,
1: jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba, nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslím.
0: Vidíte, a já myslel, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, aha, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadným kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil, kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo no. Furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu no. Mám ještě blížší vztah než k jídlu. No.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: kolik pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat. Živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819.

319 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky tři kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto tři výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští? Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno, starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archívu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna. Ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčín nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a starojitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a zcelil vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přes se furt váčil s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou zrovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěly tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklad rubský kuň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni staroklad rubští koně měli co by nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých nových starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým a šlabutým krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců. Pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita, nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Jím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch. Velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí, a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav.
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout. Tak z tohoto důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františko, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech 3 dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je malo reprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původním úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřspřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stajového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stajovém dvoře jsou ta hříbata rozdělená podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, když si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku v zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
1: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapovaná poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
0: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
1: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
0: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
2: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě, a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí, a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích.

0: spojit.
1: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
2: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa právě z takzvaného kompozičního ohniska a my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
1: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory, kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
2: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí, přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě, tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy, no a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě, tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech, například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v Hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomayerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem čtyři. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může býti. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesně řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
2: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to, ale opravdu prostě, ne že bych byla jako silně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci leta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No, ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde,
2: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo. Ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní Mníšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou. To bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná. Ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to CT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící.
3: Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se

Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě holt tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrici je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku. Třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je

0: prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
0: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá, ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
0: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkologi. Jste vítáni.
2: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
2: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
2: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
2: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
0: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patricii, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patricii strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka Šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
0: Děkujeme, bylo to příjemné.
2: Děkujeme moc.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Služby města Pardubic čeká stěhování. Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem by měla mít nejpozději od září nové vedení. Pardubičtí basketbalisté odmítli ukončení finálové série na svém hřišti a v šestém duelu vyhráli nad Nymburkem jasně 86-57. A nás čeká převážně s přeháňkami větrno a teplotami do 20 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Klidné nedělní ráno z Pardubic. Služby města Pardubic se budou asi stěhovat do Černé Zabory. V současném sídle u sídliště Dubina zůstat do budoucna nemůžou kvůli plánované výstavbě nové čtvrti. Radní proto teď vytipovali nový areál a zadali městské společnosti prověřit jeho možnosti, potvrzuje ředitelka Klára Sýkorová.
2: Rada města Pardubic v pozici jediného akcionáře městské akciové společnosti Služby města uložila představenstvu jednat o koupi skladového areálu umístěného v Černé Zabory. Představenstvo Služeb města Pardubic bude zajišťovat rešerši právních, ekonomických a technicko-provozních podmínek.
0: Luže chce do rozvoje města víc zapojit jeho obyvatele. Radnice pro ně připravila anketu, kde můžou upozornit na chybějící služby, uvést, jaký typ bydlení by mělo město podporovat nebo jakou pomoc by uvítali seniori. Dotazníky můžou zájemci vyplnit v informačním centru Luže na Chrudimsku. Pardubický kraj hledá nástupce dosavadní ředitelky střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem Lenky Gotthardové. Ta rezignovala na funkci po nedávné školní inspekci. Ta ve škole odhalila nedostatky v řízení, komunikaci a vedení teoretické výuky. Termín pro podávání přihlášek do konkurzu na ředitele vyprší 30. června, dodává mluvčí hejtmanství Dominik Barták.
3: Od nového vedení školy očekáváme srozumitelnou vizi dalšího směřování, otevřenou komunikaci se zaměstnanci, žáky, rodiči, ale také se zřizovatelem a aktivní přístup k řešení případných problémů. Za zásadní považujeme zajištění kvalitního vzdělávání a vytváření bezpečného a podnětného prostředí pro žáky.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe, a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních systému a taky o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
4: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky. Sport.
0: Pardubičtí basketbalisté odmítli ukončení finálové série na svém hřišti. V šestém duelu včera vyhráli nad Nymburkem jasně 86-57 a o boj o titul rozhodne až poslední možný, tedy sedmý zápas. Východočeši o vyrovnání série rozhodli ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli o 22 bodů. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Počasí. A jaká bude neděle? Čekáme přeháňky a bude větrno. Teď ráno zpočátku polojasno až oblačno, postupně se vytvoří proměnlivá převážně velká oblačnost. Večer budou přeháňky slábnout. Teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Vítr čerstvý, místy s nárazy 55 km za hodinu, k večeru se slábne. Srážky do 10 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne a bio 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pohled na silnice, o nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Neděle 14. června, 4 minuty po páté, přejeme krásné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice a také příjemné probouzení všem. Písničky, které nestárnou, už jsou připravené. Těšte se na skupinu Opět Radeček, na Valdemar Matušku, budou tu také Bengals nebo Divokej Bill, ale samozřejmě není to jenom o muzice. Už od roku 2009 se po celém světě vždy v polovině června slaví Světový den větru. Má popularizovat získávání energie z větrných zdrojů a zároveň to je i příležitost k připomínání toho, jak dokázali vítr využívat naši předci v minulých staletích. Proto vás už za chvíli vezmeme v reportáži do dřevěného větrného mlýna v Borovnici, nedaleko Nové Paky.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Na připomínání toho, k čemu všemu lze využívat větrnou energii, se po celém světě už 17 let slaví vždy v polovině června Mezinárodní den větru. Kromě exkurzí do moderních větrných elektráren se pro zájemce otevírají i historické technické památky. V Borovnici nedaleko Nové Paky lidé využívali před 200 lety vítr hned v několika větrných mlýnech. Ty postupně zanikly a tak si místní patrioti postavili podle původních plánů dřevěný větrný mlýn znovu. A právě tam natáčela Kateřina Kohoutová.
1: Otevíráme vrátka do mlýna a teď postupně po dřevěných prudkých schodech stoupáme nahoru. Po pravé straně tady máme naviják, na kterém je lano. Já se ho pokusím navinout. Vystřídá mě Jiří Chvojka.
2: Asi nemáte moc velkou sílu.
1: Asi ne.
2: Takhle to jede. A tam, když se podíváte nahoru, tak vidíte, jak se rozestupují ty čelisti.
1: Se začíná točit to velké kolo a my už tady stojíme u takzvané moučnice.
2: Tak. U nás ta rarita je taková, že my máme pohon na ten vrchní pohyblivý kámen od spoda, což není na těchto typech mlýnů obvyklý. A z toho, spod těch kamenů, to potom padá do této moučnice.
1: Tento mlýn se podařilo vystavět po dlouhých plánech, projektech před 6 lety. Ta stavba nebyla nikterak jednoduchá.
2: Protože jsme naráželi na nepochopení, na nezájem. Trvalo to 18 roků.
1: Velký podíl na stavbě mají žáci středních škol ze širokého okolí.
2: Na ty školy uvolnil kraj 1,5 milionu a to se rozdělili mezi Trutnovský lesáci, který načežili dříví, pro jaroměstský tesaře a potom novopatský kluci udělali to opláštění schody dveře. To byli kluci z Vrchlábí a z Bělohradu. Vidíte, dělali to všichni poprvé, dílo je nádherný.
1: Mlýn se stal velkou turistickou atrakcí, přijíždí lidé opravdu zdaleka.
2: Jsem strašně rád, proto jsem tomu taky věnoval tak nějak 18 roku života. Dneska mi to dochází, jsou tady lidi z Polska, z Ruska, z Ukrajiny. Byli tady Norové, byli tady Američani, nějaký Turci a Indové. No, já jsem úplně nadšený, ještě tady vidím.
1: Vedle mlýnu by do budoucna mělo vyrůst muzeum historických zemědělských strojů. Pár prvních kousků už tady je. Z Borovnice Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Přehlídka klasické i duchovní hudby, tak to je festival Hudební léto, který začíná v Heřmanově Městci. Opět ho doplní oblíbené open air koncerty známých českých interpretů, jak v Zámeckém parku, tak v místní Sokolovně. No a právě dnes všechny zveme na zahajovací koncert 22. ročníku festivalu Hudební léto, a to do kostela svatého Bartoloměje. Odehraje se právě dnes od 17 hodin a s programem Posvátná znamení vystoupí soubor Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena.
1: Počasí.
0: Podle meteorologů má být teď po ránu zpočátku polojasno až oblačno, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami. Večer budou přeháňky slábnout, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 7 až 10 stupňů Celsia. A vítr povane čerstvý, západní rychlostí do 8 metrů za sekundu, přes den počítejte s místy s nárazy až okolo 15 metrů za sekundu, každopádně k večeru a večer bude vítr slábnout.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Divoký byl dává znamení na hodinách 5.21, neděle 14. června. A dobré ráno, které pokračuje. O další minuty v našem vysílání se teď postará moderátorka Marie Tomsová. A tentokrát začneme u kompotu na podlaze.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Přijdou hosté, tak kvačím do kuchyně. Bude oslava. Ale co to vidí oko mé? Na zemi leží otevřená sklenice od kompotu, obsah částečně pryč, částečně po zemi. No děti už jsou velké, pes už není mezi námi. Že by nějaký zloděj nebo duch? No, to těžko. Že by prolezlo dítě sousedů okénkem? Sotva. No tak příště zamknu dveře, okno i skříň a číhám. Zloděj ne, duch taky ne. Papoušek. Ale jaký? Ten nejchytřejší na světě. Ovšem, ten tady u nás nežije. To vyprávění jsem si vypůjčila z dopisu od kamarádky bydlící na Novém Zélandu, protože tam jim hodně škodí. Dokonce si troufnou na ovce, klovají je dozad, rána se zanítí a ovce uhyne. Těmhle papouchům se líbí auta, i když řídit je ještě neumím. Mají na svědomí stěrače, těsnění, okna, ale ukradnou jen sušenky. Ovšem, krabici si otevřou. To všechno dokáže 45 cm velký, hezký, barevný papoušek. Jmenuje se Nestor Kea. Jako jediný na světě žije ve vysokých horách a žere všechno. Umí lézt komínem, otevře si krabici i auto. Sice umí létat, ale radši chodí po zemi. Auto se ještě řídit nenaučil. Ale rád si hraje se vším, co je na autě k dispozici. A největší zábava je, když z kapsy řidiči šlohne svačinu. Velmi chytrým zvířetem je i prase. Ano, naše prase domácí. Chápe lidské pocity, dá si věci do souvislostí, používá nástroje i mozek, otevře si dvířka na petlici, posune si misku s vodou do stínu a tak naprosto nechápe svou vlastní zabijačku. Krkavec. Ten hodí oříšek pod jedoucí auto, aby se nenamáhal rozbíjením, ale trpělivě čeká na zelenou. Orangutan se po velké potřebě otřelo puchem. Sloní samice obětuje život i pro cizí mládě. Sloni vůbec dodržují své pohřební rituály. Delfíni mají svou vlastní řeč, svá vlastní jména a lásku a sex jen tak pro radost. Tak jako někteří lidé. Tak ať máte dnes radost ze života. To vám přeje vaše Marie Tomsová.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: pondělu 6.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Od zítřka musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizaci silnice za 90 milionů. V první etapě opraví úsek z Břehů do Vlčí Habřiny. Ve druhé počínaje zatím obnoví zbývající část směrem do Rohovládovy Bělé. Podrobnosti ve zprávách v 7. Městská knihovna na Pardubické Dukle začíná chystat program na příští rok. Obrátila se proto na svoje návštěvníky s prosbou o nápady a podněty. Na sociálních sítích zjišťuje, o jaká témata a akce mají lidé zájem. Zajímá ji například, které autory by chtěli čtenáři potkat, anebo jaké workshopy by uvítali. Depozitář studijní a vědecké knihovny v sousedním Hradci Králové na Pouchově čeká oprava asi za 250 milionů. Královéhradecký kraj má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Práce by měly začít příští rok. Je světový den dárců krve. Transfuzní stanice upozorňují, že v létě jim krev chybí nejvíc. Přibývá úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do ciziny. Basketbalisté Pardubic vyhráli 6. finále nad Nymburkem 86-57. O mistrovském titulu tak rozhodne až poslední možný 7. zápas. Východočeši o 3. výhře v sérii rozhodli ve 3. čtvrtině, ve které dovolili hostům dát jenom 5 bodů a vypracovali si už nedostižný náskok. A počasí v Pardubickém kraji čekají nás přeháňky a větrno. Teď ráno bude zpočátku polojasno až oblačno. Postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami. Večer budou přeháňky slábnout. Dnešní denní teploty 17 až 20 stupňů, na horách 7 až 10. Vítr čerstvý, místy s nárazy 55 km za hodinu, srážky do 10 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne a biojednička. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 6:02 přesně míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme. Dukelská ulice v Moravské Třebové už je průjezdná. Práce na jejich opravách skončily. To je dobrá zpráva.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a Petra Beránková, s vámi je nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. 5:33 ukazují hodiny. Mladé divadelní studio Like při Východočeském divadle v Pardubicích si těžko dokáže představit svoje fungování bez zpěvačky, korepetitorky a herečky Mileny Dobrovolné. A my vám ji v našem vysílání představíme už za chvíli. Z muziky do té doby třeba Rangers anebo Karel Gott.
1: Dobré ráno s

0: Zvedněte kotvy, Rangers, nebo chcete-li plavci, ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v dobrém ránu, 5:39 na hodinách. Milena Dobrovolná působí jako zpěvačka, herečka a korepetitorka v pardubickém divadelním studiu Like, konkrétně v inscenaci Vzpomínky na té inspirovanou těmi, kteří přežili Terezín. Vystupuje také jako solová zpěvačka VK bandu, pracuje i v dabingu a na pardubickém jevišti se pohybuje už 26 let. Nejenom o její bohaté činnosti si s ní povídala Milena Velehradská.
1: Tak zhruba do 18 jsem se věnovala klasickému zpěvu. No a potom přišlo období, že jsem chtěla začít zpívat s kapelama a už jsem byla v JK bandu a cítila jsem, že ta technika zpěvu klasického mi na to nestačí, že je potřeba jít jinou cestou. Jsem se rozhodla pro ten popový zpěv, muzikálový zpěv, swing, jazz. Ta divadelní hudba je trošku jiná, než když člověk zpívá s kapelou nebo swingové věci. Písní v 90% posouváte děj. Takže frázování textu se dělá trošku jinak. Musí to být víc vyprávěcí, než když zpíváte na pleseň. Musíte hodně myslet na dech. Musí vám být perfektně rozumět.
2: Vzpomínky na té, to bylo vaše první setkání s divadlem?
1: Já jsem vlastně u divadla už jako malá, byla s mojí babičkou a pak jsem udělala konkurs do Východočeského divadla, tenkrát scháněli lidi do kompany do balady pro banditu, takže vlastně od roku 2013 jsem tady v divadle jako externistka. A plus mám ještě zkušenost z Národního divadla z Brna i z Národního divadla v Praze.
2: Takže teď to je zpívání divadelní a teď je ta band.
1: Mm-hmm. Mě bylo asi 15 let, tak já jsem chodila v tu dobu na základní uměleckou školu na různé nástroje. A jedním z těch nástrojů byly bicí nástroje a ty jsem studovala u Jindry Pavlíka, bývalého kapelníka. No a tenkrát mi říkal, že pan Kyle schání vokalistky a že už mě tam přihlásil, že teda budu dělat vokalistku. A já jsem tam už pak zůstala jako solová zpěvačka. 26 let.
2: A baví vás to pořád.
1: Protože jednou z nejsilnějších stránek JK bandu je ta parta a láska k hudbě, která tam je. Rodina swingová. Mám ráda, když jako věci vznikají, když jsem součástí něčeho, součástí té harmonie, součástí nějaké party lidí, která má jako stejný cíl.
2: A já teď půjdu k Mauglímu. Tam působíte coby korepetitorka.
1: Ano.
2: Zase něco jiné.
1: Předávám svoje know-how studentům divadelního studia Like. Sama jsem si u toho třeba potvrzovala tu techniku, sama jsem si u toho hledala nové věci, nacházela a bavilo mě vlastně vysvětlovat něco, co pro mě je úplně jasný, někomu, kdo o tom třeba nemá ani páru a pak to vlastně objevil a myslím, že jsou všichni úžasní v tom Mauglím. Zpívám, hraju divadlo, plus ještě působím v pražských dabingových studiích. Tam dělám ještě dabingové režie, úpravy, textuju písničky, obdabuji, takže to mám takové barevné.
0: Říká Milena Dobrovolná, se kterou si povídala Milada Velehradská. Teď už zpátky za muzikou a za chvilku koukneme na počasí a také se trochu pobavíme. Tak zůstaňte s námi a přejeme i dál hezké nedělní ráno.

Plavecká škola Aquasport z Vysokého Mýta zve všechny rodiče s dětmi na oblíbený rodinný pochod kolem Loučné na Vinice. Po celé trase jsou připravené zábavné soutěže. Ta délka není nějak náročná, jsou to zhruba 3 kilometry, startuje se z městského stadionu ve Vysokém Mýtě. No a na vodnickou stezku můžete vyrazit dnes mezi 8 a 11 hodinou. Počasí. Dneska bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně se vytvoří proměnlivá, a to převážně velká oblačnost a přehánky. Večer budou přehánky slábnout, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 7 až 10 stupňů Celsia, vítr povane čerstvý, západní rychlostí do 8 metrů za sekundu,

0: Léto 95, tak na něj ve své písni vzpomínal Marek Ztracený. S vámi je stále Český rozhlas Pardubice. Když se narodíte do herecké rodiny a jablko ve vašem případě nepadlo daleko od stromu, dá se předpokládat, že se už v útlém věku začnete umělecky vyjadřovat. A tak není divu, že Tereza Kostková se už jako malá holka účastnila soutěží v recitaci. Tak na to herečka, která dnes slaví 50, vzpomíná.
1: Já jsem se právě adekvátně své činoherní rodině věnovala recitaci a účastnila jsem se přirozeně od prvních možných kručků pražského vajíčka, pražského kalichu, valmezu, všeho, co jsem mohla. A moje první v 6 letech bylo pražské vajíčko. Já jsem se opravdu strašně těšila, moc jsem na to, na žofíně, bylo to kolo a táta mě připravoval. Dnes jsem schopna posoudit, jaká to je čest, když vás může připravovat fakt prostě takovej jako člověk, protože už na to koukám jako dospěle. A my jsme tenkrát vybrali Pop a Balda od Puškina, pohádku ve verších, krásnou, která byla asi 10stránková a my jsme ji seškrtali asi na 6 stran. Já jsem to celý uměla. A dnes mohu posoudit, že díky tátovi, který mi uměl vysvětlit obsah a vysvětlit mi, jak se recituje, a ne takový to jako cestička k domovu, krásně se vyne, jo, ne takový tyhle, jak ty děti nebohý, nedávají vůbec důraz, nevědí, co říkají v té škole. Táta mě opravdu naučil, prostě mě vedl k tomu, abych to celý opravdu vyprávěla. Takže si myslím, že jsem to fakt říkala dobře. Bohužel teda nastalo to, že jsem přišla, celý jsem to v tom žofíně, dodnes to vidím, odrecitovala a oni mě diskvalifikovali.
2: Pro boha za
1: co? Protože to je na můj věk příliš dlouhé.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubickém kraji stále klesá počet obyvatel. Ode dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Pardubičtí basketbalisté porazili Nymburk 86-57. O titulu tak rozhodne až sedmý zápas. A nás čeká polojasno až oblačno, postupně proměnlivá velká oblačnost a teploty do 20 stupňů. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Klidné nedělní ráno z Pardubic. Za první tři měsíce letošního roku ubylo v Pardubickém kraji víc než 830 obyvatel. Víc lidí se z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo a zároveň zemřelo výrazně víc lidí, než se narodilo dětí. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu.
3: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
2: Pardubice obnovili provoz autobusové linky 90, která spojuje hlavní nádraží s letištním terminálem. Spoj jezdí ve všedních dnech jednou až dvakrát denně, o víkendech pak častěji. Ranní a dopolední spoje výjíždějí v úterý, čtvrtek a sobotu, odpolední a večerní pak ve středu a v sobotu. Aktuální jízdní řád je k dispozici na webových stránkách dopravního podniku města Pardubic. Vlaky Českých drah v regionech jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Platit budou až do prosince. Podle národního dopravce mají změny zlepšit nabídku spojů a jejich návaznost. Úpravy vychází i z požadavků jednotlivých krajů a správy železnic. České dráhy upravují jízdní řády před letem každý rok. Většinou jde o posun odjezdů souprav v řádech několika minut. Některé větší letošní změny popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
2: Soukromí vlakoví dopravci změny v jízdních řádech před létem neplánují. Spojené státy se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zmocní íránských zásob obohaceného uranu a zničí je. Včera to napsal na sociální síti True Social. Írán už dřív prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Trump ve svém příspěvku taky napsal, že dnes plánuje uzavřít mírové dohody s Íránem. Tento sice popírá, nevyloučil ale podpis smlouvy v některém z následujících dnů.
0: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic vyhráli šesté finále nad Nymburkem 86-57. O mistrovském titulu tak rozhodne až poslední možný sedmý zápas. Východočeši o třetí výhře v sérii rozhodli ve třetí čtvrtině, ve které dovolili hostům dát jenom 5 bodů a vypracovali si už nedostižný náskok. Tuto část zápasu viděli jako klíčovou i kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švedlík.
5: Fantastická obrana od nás ve třetí čtvrtině. My jsme bránili celou dobu dobře, ale vždycky se tam udělali nějaké chybky, ale tam jsme opravdu jako zabrali a ještě se nám dařilo v útoku, takže to udělal taková šňůra, ale jako věřil jsem, že budeme schopni zase hrát vyrovnaný zápas po tom, co jsme prohráli o 20, ale tohle jsem asi nečekal.
2: Rozhodující sedmý zápas finále se bude hrát v pondělí v Praze na Královce.
0: Počasí.
2: A nás čekají přehánky a větrno. Teď ráno bude v Pardubickém kraji zpočátku polojasno až oblačno, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost s přehánkami. Večer budou slábnout. Teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Vítr čerstvý, přes den místy s nárazy 55 km za hodinu, k večeru zeslábne. Srážky do 10 mm, hlavně na horách. Rozptylové podmínky velmi dobré. Tlak slabě klesne, postupně se měnit nebude a bio dnes jednička. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4,5 minuty po 6 přesně míříme na silnice Pardubického kraje. Jak už víte z našeho vysílání, od zítřka musíte počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizace silnice. Bude to rozdělené do etap. Ta první bude opravovat úsek z Břehů do Vlčí Habřiny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je neděle 14. června a krátce po 6. stále posloucháte Český rozhlas Pardubice a také dobré ráno, plné dobré muziky, písniček, které nestárnou. Miraj, Tomáš Linka, Janek Ledecký už za chvíli. Chrudimský útulek hledá dobrovolníky, kteří by doma na pár týdnů ubytovali kočku. Kvůli omezené kapacitě se totiž o všechna zvířata postarat nemůže. A další podrobnosti nabídneme už za chvíli. Roland a Herta dnes slaví svátek a my přejeme všechno nejlepší a ještě jednou krásné ráno.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Také Tomáš Linka zpříjemnil nedělní ráno, které trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Útulek v Churdimi se snaží najít dočasný podnájem pro kočky. Zvířat v nouzi je totiž hodně, volných koců naopak málo. Výzva míří na dobrovolníky, kterým by nevadilo si na pár dnů nastěhovat právě kočku k sobě domů. Reportér Josef Kopecký k tomu zjišťoval víc.
1: Jasmínka je příbarevka, ano. Laurinka je ta želvička. Táďa je zrzavobílý kocourek a Zuzanka je černobílá.
2: To je roztomilost největší. Koťata jsou na mlíku.
3: My jsme teď s vedoucí churdimského útulku Terezou Němcovou spočítali ta koťátka.
4: Jsou tam 4 koťátka, 3 holčičky a 1 kluk. Takže se sem dostala kočičí maminka, kterou jsme vlastně v půlce května přijali, a kočička nám den na to porodila 4 koťátka.
3: A to se stává.
4: A to se stává. My jsme věděli samozřejmě, že je březí, jenom jsme to nečekali úplně tak rychle.
3: Jak to vlastně vypadá s kapacitou, co se týče koček tady u vás? Kolik míst tady je?
4: Momentálně máme 6 kočičích míst a jsme žádali o navýšení na kapacitu 10, protože opravdu to jaro je v plném proudu a koťátka budou určitě přibývat a my bychom byli rádi, aby jsme se mohli pokusit postarat o co nejvíce kočiček. Každopádně teď momentálně díky těm koťátkům tady právě tu kapacitu máme naplněnou.
3: Tím se vlastně obloukem dostáváme k té výzvě, kterou jste jako útulek zveřejnili. Koho byste potřebovali?
4: Tak, my jsme vlastně zveřejnili výzvu ohledně dobrovolníků na dočasnou péči pro kočičky. Měli by to být lidi, kteří v lepším případě nemají svoje vlastní kočičky, aby jsme je právě mohli využít k tomu, že se nám budou starat i třeba o ty nemocné kočičky, které musí být v karanténě. A bude to spočívat v tom, že nám čistě jenom poskytnou domov dočasný těm kočičkám, veterinu, krmení, všechno budeme platit my, budeme vozit kočičku na veterinu, budeme zařizovat všechno. Jenom potřebujeme, aby byla možnost ty kočičky ubytovat jinde než v útulku.
3: Jste tu základní podmínku zmínila, neměla by tam být další kočka. Jsou tam ještě nějaké požadavky, třeba co se týče toho prostoru?
4: Určitě potřebujeme, aby ta ubikace pro kočičku byla vevnitř v bytě, aby se nestalo, že kočička uteče a samozřejmě pak by byl obrovský problém. Takže určitě vevnitř musí být kočička.
3: O jakém časovém období se vlastně bavíme?
4: Tak minimálně o 14 dnech, protože to je povinná karanténa, než můžeme kočičku dát do nového domova, ale jinak to samozřejmě bude závislé na tom, než kočičce najdeme zájemce vážného, který si ji vezme do adopce.
5: Kontakty najdou případní dobrovolníci na webu útulku. S Churdimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Churdimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Natura, tak to je téma, které se prolíná celým letošním ročníkem festivalu Smetanova Litomyšl. Městská obrazárna na Litomyšlském zámku hostí teď v roce 2026 také výstavu Natura. Ta představí kolekce šperků, které navrhly studentky a studenti ateliéru designu šperků Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na základě zadání kurátorek Městské galerie Litomyšl. A jak už jsem říkal, Natura je zároveň tématem letošního ročníku. Vernisáž bude, nebo koukám, že už byla 2.6. až 30.9., takže do konce září můžete tuhle výstavu navštívit v městské obrazárně v Litomyšli a určitě se neomezujte jen na tento prostor, ale užijte si celé město a celý festival. Počasí. Teď po ránu je oblačno až zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami, které budou nejčetnější na horách. K večeru a večer budou přeháňky slábnout a ustávat. Oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách v 1000 metrech 8 až 12 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, proměnlivý rychlostí do 3 metrů za sekundu, postupně během dne bude zesilovat na čerstvý západní, bude mít rychlost až do 8 metrů za sekundu. Počítejte i s nárazy. No a k večeru by měl vítr slábnout.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Johann Budyk významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Miraj, vedle tebe usínám ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Čas na dnešní dobrou radu. Už po několikáté se ve spotřebitelském servisu ptáte na různé podmínky prodejců při vracení zboží. Bavíme se o 14-denní lhůtě, která platí pro e-shopy. Vysvětlení přidává náš odborník Josef Černý.
1: Paní Klára objednala přes internet drahý svetr. Za 2 týdny přišel balíček se zjevně podřadným zbožím. Společnost uvádí možnost vrácení do 30 dnů s tím, že jim zákazník nejprve oznámí úmysl zboží vrátit, načež mu pošlou instrukci, jak se má postupovat. Paní se ptá, jestli má postupovat podle jejich pokynů. Paní posluchačko, postupujte standardně, takže nikam nic nepište, nečekejte na žádné pokyny, ale svetr zabalte, přiložte k němu jednoduchý dopis, že odstupujete od kupní smlouvy bez udání důvodu a žádáte o vrácení peněz. Všechno odešlete samozřejmě do 14 dnů.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Krajská knihovna v Pardubicích přestěhovala regionální studovnu do knihovního centra u Vokolku na Příhrádku. Zájemci o historii i současnost Pardubického kraje tam najdou regionální publikace, staré tisky i povinné výtisky knih vydávaných v kraji. Součástí fondu jsou taky noviny, zpravodaje a časopisy z celého regionu. Útulek v Chrudimi chce navýšit kapacitu míst pro kočky. Zařízení je vybavené 6 kotci a několikrát už muselo vyhlásit stop stav pro příjem dalších odchycených zvířat. Úpravy areálu umožní kapacitu zvednout. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne skoro 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je taky Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevřela asi 20 výstav. Je mezi nimi i venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny nazvaná Ticho a mýty. Ve Zlínském kraji od dneška vyjíždí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny anebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings. A počasí v Pardubickém kraji postupně přehánky a větrno. Ráno zpočátku oblačno až zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost s přehánkami, ty budou nejčetnější na horách. K večeru a večer budou přehánky slábnout a ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 12 stupňů Celsia. Vítr slabý bude zesilovat na čerstvý, přes den s nárazy 55 km za hodinu. K večeru a večer bude slábnout. Množství srážek do 6 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne nebo se nemění a bio dnes 1. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: O nehodách nevíme, nezapomeňte, že od zítra musí řidiči počítat s uzavírkou na trase břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizaci. V první etapě opraví úsek z břehů do Vlčí Habřiny, ve druhé počínaje, začím obnoví zbývající část směrem do Rohovládovy Bělé. Úplně dokončit práce plánují v říjnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tolik zprávy a také Petra Beránková. 3 minuty po 6:30 ladíte Český rozhlas Pardubice. A dneska nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se v roce 2021 stal tím nejlepším. Tentokrát nám ho připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík a půjde skoro o českou klasiku. Podrobnosti se dozvíte už za malou chvíli. No a do té doby Petr Spálený nebo skupina Jelen.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem. Někdy.

0: Věřte nebo ne, letos je to 10. pochoutkový rok a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. To znamená, že výherci z těch jednotlivých let bojují o cenu desetiletí a my si ty jejich recepty připravujeme týden co týden, ale už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů chystá porota spolu s našimi profesionálními kolegy a právě dnes bude připravovat nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova, recept ze Zlaté příčky roku 2021, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Patrik Rozehnal zjistil, že recept vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením. A zelí bude dělat místo bílého červené.
1: Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to se jenom vypili, ne?
2: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtensteinu, v Lednici. Asi vás překvapí i taková šlechta. Šetřila a neplýtvala.
1: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
2: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
1: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
2: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
2: To je do jiného
1: prsa
2: magazínu.
1: Prsa jako prsa.
2: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
1: Moje babička stole kmínu. Zamlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
2: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
1: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Tuhle výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím ovšem zvládnete, jak se říká, levou zadní. Poradí vám Jaroslav Sapík. Jak se dělá, si můžete poslechnout už dnes po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní nadívaná kachna se zelím bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Právě dnes se u příležitosti víkendu otevřených zahrad pro zájemce opět otevírá zámek Chroustovice a jeho zahrady. Prohlídky s průvodcem si můžete užít od 13 a od 15 hodin.
1: Počasí.
0: Teď po ránu je oblačno až zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá, a to převážně velká oblačnost s přeháňkami, které budou nejčetnější na horách. K večeru a večer budou srážky slábnout a ustane i oblačnost, tedy respektive ubyde. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách v 1000 metrech

0: tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Snadné je žít. 6.51, Český rozhlas Pardubice stále s vámi a my vyrážíme za sportem. Pardubičtí basketbalisté odmítli v 6. ligovém finále ukončení série a předávání poháru. Vynutili si rozhodující 7. duel. Východočeši vyhráli doma 86-57. Rozhodující náskok si vypracovali ve 3. čtvrtině, kterou vyhráli o 22 bodů a Nymburk s tím už nedokázal nic udělat. O titulu tak rozhodne až poslední možný zápas.
1: Před 6. zápasem byl při Rostvičce na pardubické palubovce mistrovský pohár. Nymburští ho toužili zvednout nad hlavu, pardubičtí zase měli přání zabalit ho zpátky do krabice a vyndat až v pondělí. Platila druhá varianta. Východočeši skvěle zvládli 3. čtvrtinu, kterou vyhráli 27-5 a rozhodli o své výhře. Pokračuje kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdík.
2: Fantastická obrana od nás té 3. čtvrtině. My jsme bránili celou dobu dobře, ale vždycky se tam udělali nějaké chybky, ale tam jsme opravdu jako zabrali a ještě se nám dařilo v útoku, takže se udělala taková šňůra, ale jako věřil jsem, že budeme schopni zase hrát vyrovnaný zápas po tom, co jsme prohráli o 20, ale tohle jsem asi nečekal. Teda.
1: A i když se vývoj zápasu ubíral jasně, tak se pořád Švrdlíkovi těžko věřilo, že jeho tým mistra tak výrazně přehrává. I při rozhovoru se musel ohlédnout na výsledkovou tabuli.
2: Taky jsem si říkal, že pořád jako ještě, i když to bylo o těch 28 nebo kolik, 8 minut dokonce, říkám, tyjo, pojďme ještě makat, protože jako nevím, že se pořád věřil, že asi že začnou něco dávat nebo takhle. Takhle pak už se to dohrávalo, tak už se věděl, že to je hotový, ale já říkám, tohle se opravdu nečekal, jako že takhle to může dopadnout.
1: 22 bodů rozdíl během 10 odehraných minut bylo překvapivých i pro hlavního kouče Pardubic Jana Šotnára.
3: Já jsem

0: že našemu týmu věřil, věřil jsem, že to dotáhneme do vítězné koncovky, ale to, že tady se střelíme Nymburk, samozřejmě ještě teď momentálně po utkání jako pořád se snažím střebat. Bylo evidentní, že ta energie došla Nymburku. My jsme na to trošičku jako spolíhali v těch taktických plánech a myslím, že poločas ta energie byla na naší straně a myslím, že to je pro nás v tomhle tom i dobrá známka do budoucna té série.
1: Třetí čtvrtina se Nymburku vůbec nepovedla a věděl to i kapitán Martin Kříž. Ale v hodnocení zápasu v přenosu České televize si uvědomoval, že pořád je to jen jeden duel celé série.
2: Úplně jsme se rozložili, nebyli jsme schopni dát koš jak z dálky, tak z podkoše a já bych v tom nerad zabředával. Série je 3-3, my jsme si to nějakým způsobem zkomplikovali a vy si vyhráte 4x po bod nebo prohráte jednou po 30, po 40, počítá se vždycky jenom to čtvrtý vítězství. A já si myslím, že takováhle série finálová tady ještě nebyla, takže pro diváky určitě velmi atraktivní, mají se na co těšit a v pondělí se rozhodne.
1: V pardubické hale panovala radost a euforie, stejně jako po každé výhře nad Nymburkem. Tajně si to přál před sezonou i pardubický kapitán.
3: Já jsem v tohle doufal, že budu potkávat lidi po městě a budou se ptát, kdy je další zápas a jak se seženou lístky a to, tak jsem možná ani nedoufal, že to bude v tomhle rytmu, že to bude takhle vypadat. A jsem za to strašně rád, že jsme město zbláznili do basketu, vlastně už teďka není žádný jiný sport, takže já jsem za to strašně rád, že se nám takhle daří a že to lidi baví.
1: Řekl po srovnání finálové série na 3-3 kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík. O mistrovském titulu se tak rozhodne v pondělí v 7. duelu v hale Královka v Praze. Z Pardubic, Otakar Twiert, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Aktuální zprávy a Petra Beránková. Krásné nedělní ráno z Pardubic. Zítra začne několikaměsíční uzavírka části silnice z Břehů do Rohovládovy Bělé na Pardubicku. Termín rozšíření door-to-door do pardubických Jesničánek a Dražkovic zatím není. Některé regionální vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle upravených jízdních řádů. A venku bude oblačno až zataženo, postupně proměnlivá velká oblačnost a teploty do 20 stupňů. Od zítřka musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizaci silnice za 90 milionů. V první etapě opraví úsek z Břehů do Vlčí Habřiny. Ve druhé počínaje zatím obnoví zbývající část směrem do Rohovládovy Bělé. Úplně dokončit práce plánují v říjnu.
2: Vyznačená objížďka odvede dopravu na silnici 2/333 u obce Břehy přes Živanice do Lázní Bohdaneč. Odtud bude pokračovat po silnici 2/211 do Bukovky a Rohovládovy Bělé a zpět do Vlčí Habřiny. Opravy ovlivní i veřejnou dopravu. Změny v jízdních řádech jsou už podle investora Pardubického kraje vyvěšené na dotčených autobusových zastávkách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Pardubice zatím neplánují rozšíření systému třídění odpadů door-to-door do dalších částí města. Barevné popelnice na plasty a papír přímo u domu letos nově získali obyvatelé Popkovic, Lánů na Důlku, Opočínku nebo části Pardubiček. Město zvažovalo rozšíření projektu ještě tento rok taky do Jesničánek a Dražkovic. Konkrétní termín ale zatím známý není. Regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce tak každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. S novými úpravami pak budou vlaky jezdit až od prosince. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit beze změn, je Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem každoročně i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech kvůli tomu ale nechystají. Transfuzní stanice a nemocnice i letos v létě čekají největší nedostatek krve. Důvodem jsou častější úrazy. Pravidelní dárci taky často míří na zahraniční dovolené. A to je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Popisuje Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.
3: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
0: Právě dnes je Světový den dárců krve. V Česku krev každoročně daruje asi 220 tisíc lidí. Potřeba bych bylo až 300 tisíc.
1: Počasí.
0: Nás čekají postupně přehánky a větrno. Teď ráno zpočátku oblačno a zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost s přehánkami, ty budou nejčetnější na horách. K večeru a večer budou přehánky slábnout a ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 12. Vítr ráno slabý, bude zesilovat na čerstvý, přes den místy s nárazy 55 km za hodinu. Srážky do 6 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne a biomír. Zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 7 hodin skoro 4 minuty, o nehodách nevíme, ale pomalu jedoucí vozidlo údržby, konkrétně nejvytíženější silnice v regionu 1/35 přes Moravskou Třebovou Svitavy Litomyšl.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Fara, kulturní dům anebo sportovní hala, to jsou teď na konci školního roku v Holicích dočasná útočiště dětí z mateřské školy Holubová. Proč, to se dozvíte v reportáži, kterou v nedělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice nabídneme už za malou chvíli. Také budeme soutěžit v Bleskovce. Naposledy v tomto týdnu nabízíme audioknihu s názvem Velká bankovní loupež. No a co se muziky týká, tak i ta je připravená. Před námi písničky, které nestárnou v podání skupiny Bee Gees, Věry Martinové nebo Ivety Bartošové. I dál přejeme krásnou neděli, je 14. června, Roland a Herta slaví svátek. Všechno nejlepší přejeme a pohodový poslech.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Konec školního roku se blíží a s ním se blíží i plánované opravy škol a školek, které většinou nejde dělat za toho běžného provozu. Třeba v Holicích na Pardubicku se přesto do mateřské školy Holubova nastěhovali stavbaři už teď v červnu, aby stihli celý vnitřek do září opravit. Asi 100 dětí se tak muselo rozdělit a nastěhovat se i s hračkami a postýlkami do náhradních prostor na třech různých místech města. Třeba i na faru. Reportér Ondřej Wolf natáčel i tam.
1: Zatímco v mateřské škole Holubova dělají rámu ze zbíječky, na faře je slyšet dětský smích. Právě tady má jedna část předškoláků náhradní prostory.
2: Já si myslím, že je to úplně všechno v pohodě, děti ty to zvládly úplně bez problému. Ba naopak je to pro ně takové zase jasně něco novýho.
1: Popisuje ředitelka mateřské školy Lenka Chotěnovská.
2: Máme tady i svoje zvířecí kamarády, dvě želvičky, tady vedle se pak můžeme podívat do místnosti.
1: Takže ten nábytek, který tady vidíme, tak ten je přímo ze školky.
2: Ten je přímo ze školky, to, co jsem uznali za vhodný, jsme si sem přenesli, aby děti měli takový servis, jako byl ve školce.
1: Jak se vám tady na faře líbí?
3: Dobře.
2: Jo. Vlastně i jako sociálky tady máme k dispozici, tak všechny ty hygienické normy naplňujeme, takže je to úplně v pohodě.
1: Další dvě skupiny dětí přesunulo město do sportovní haly a do kulturního domu. Ředitelka Chotěnovská doufá, že se do opravené školky všichni vrátí po letních prázdninách. Podle nezávislého starosty Holic Ondřeje Výborného zatím stavební práce ve školce postupují podle plánu.
4: Držíme se harmonogramu, ať už v rozsahu nebo i v čase, takže když všechno dobře půjde, tak budeme rádi, aby děti v nové opravené mateřské škole začaly školní rok.
1: Co všechno se v té školce předělává?
4: Předěláváme vlastně úplně všechno, co je vevnitř. Zůstává pouze obálka budovy, která již byla zateplená s novými okny, ale jinak vnitřky se předělávají komplet. Takže nebylo možné ani tuto rekonstrukci dělat za provozu, ani za částečného provozu.
1: Město za rekonstrukci mateřské školy utratí asi 30 milionů korun. Dalších 6 milionů korun dá i do prázdninových oprav sociálních zařízení na základní škole Holubova. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Rodinné odpoledne bez Lepkově, hravě a s buřtem v ruce. To si myslím mluví za všechno a už tušíte, o co půjde. Je to tradiční akce v parku na Špici. Sejít se můžete i vy u grilloviště tam a povídat si o bezlepkové dietě, o tématech, které vás v této souvislosti zajímají. Pro děti pak budou připravené hravé aktivity. No a tohle začíná v 15 hodin. Užívat si tam můžete až do 18.
1: Počasí.
0: Venku máme oblačno až zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami, které budou nejčetnější na horách. K večeru a večer budou přeháňky slábnout a ustávat a oblačnost ubývat. Teploty 17 až 20, na horách 8 až 12 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, proměnlivý, rychlostí do 3 metrů za sekundu, ale dneska nás čeká takový větrný den, takže bude zesilovat na čerstvý západní, ten bude mít rychlost do 8 metrů, počítejte i s nárazy, k večeru a večer pak bude slábnout.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je 7.22, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice a doufám, že v neděli po ránu jste dostatečně probraní na to, abyste si s námi mohli zasoutěžit v Bleskovce. Ta je tady právě v tuto chvíli. Bleskovka. A také dnes nabízíme audioknihu Velká vlaková loupež, což jistě víte, románové zpracování jednoho z největších zločinů v dějinách vlakové loupeže, která se odehrála v roce 1855 ve viktoriánské Anglii. Už mi tady blikají telefony 726 46 48 48 a otázka dneska záludná, tak jsem zvědavý, jak se s tím popasujete. 87. narozeniny by dnes oslavil zpěvák, příležitostný herec a také malý, který svou kariéru odstartoval, co by Karel Matějíček, byl jediným potomkem pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu. V roce 1967 měl 7měsíční angažmá v Las Vegas a třeba v roce 1968 dokonce reprezentoval na hudební soutěži Eurovize, tedy ne nás, ale Rakousko. No a tím zpěvákem je, pokud víte, můžete volat zmíněné telefonní číslo a už by tam někdo měl být na lince. Dobré ráno. Haló, haló, jsme ve spojení, slyšíme se? Tak teď nevím, jestli zlobí tady technika moje, anebo technika vaše, tak já to tady zkusím celé restartovat to zařízení, třikrát, čtyřikrát kliknu, přepnu, nastavím a podíváme se tady ještě jednou na telefon. Haló, haló.
1: Haló, haló, dobrý den.
0: Dobrý den, už nám to funguje, kdo pak je tam?
1: Jarmila z České Třebové.
0: Tak, paní Jarmilo, zdravíme vás do České Třebové a ptal jsem se na jméno zpěváka. Věděla byste, o kom byla řeč?
1: Já si myslím, že Karel Gott.
0: Je to tak. Já jsem to trošku tak jako zakamufloval, aby to neznělo úplně jako Karel. Co vás tak jako trklo nejvíc z toho, co jsem vyjmenovával? Že to...
1: No, Las Vegas.
0: Vegas.
1: A pak jsem si nějak i ten věk teda.
0: Aha, dobře. No tak koukám, že to zase tak těžké nebylo. Perfektní. Audiokniha je vaše. Poprosím, vydržte na telefonu, ať se domluvíme. A jinak
1: děkuju.
0: Není za co, krásnou neděli přeju. Zatím naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Nejsem to já, ten kouz náš. Není to tělo mý.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Od zítřka musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizaci za 90 milionů. Podrobnosti ve zprávách v 9. Městská knihovna na Pardubické Dukle začíná chystat program na příští rok. Obrátila se proto na své návštěvníky s prosbou o nápady a podněty. Na sociálních sítích zjišťuje, o jaká témata a akce mají lidé zájem. Depozitář studijní a vědecké knihovny v sousedním Hradci Králové na Pouchově čeká oprava za asi 250 milionů. Královéhradecký kraj má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Práce by měly začít příští rok. Je světový den dárců krve. Transfuzní stanice upozorňují, že v létě jim chybí krev nejvíc. Přibývá úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené a do ciziny. Basketbalisté Pardubic vyhráli 6. finále nad Nymburkem 86-57. O mistrovském titulu tak rozhodne až poslední možný 7. zápas. Podrobnosti ve zprávách 8. A počasí čeká nás přeháňky a větrno. Bude oblačno až zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá převážně velká oblačnost a déšť. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 12 stupňů Celsia. Vítr proměnlivý, místy s nárazy 55 km za hodinu, srážky do 6 mm, rozptylové. Podmínky dobré, tlak slabě klesne a bio dnes jednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy s Petrou Beránkovou. Přejeme krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice a písniček, které nestárnou. Před námi jsou Michal Tučný, Dan Hůlka a za chvilku vás pozveme k poslechu záletu Aleny Zárybnické.
2: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Cesty toulaví, tak právě po nich jsme se prošli s Michalem Tučným ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a každou neděli, tedy i dnes po 9. dopoledne, nabídneme zálety Aleny Zárybnické, do kterých si moderátorka zve nejrůznější zajímavé hosty. Minulý týden, pokud jste slyšeli, to byla zpěvačka a herečka Petra Černocká a my si to povídání teď na chvilku připomeneme.
1: Když byste měla vzpomenout na nějaký moment, který vám zůstává v hlavě jako ten, kdy stojíte na pódiu, zpíváte se svou kapelou a máte skvělý kontakt s publikem. Byl by nějaký konkrétní?
2: On ten kontakt s tím publikem, v podstatě nejdřív se člověk samozřejmě bojí, když začíná toho sálu, jestli ho přijme, pak se tak malinko jako prskne a řekne si, no tak ještě jim něco řeknu a pak řekne ještě víc a když už se dopracuje v té zpěvecké kategorii až do tohoto, řekla bych, velmi zralého vystupování, tak já už si tam opravdu můžu dělat a říkat, co chci a někdy se mi vtipná, ty lidi se smějou a můj muž kytarista, ten už to chyt ode mě, takže on občas to prošpikuje zase svým bonmotem nějakým, co si zrovna ho napadne. A bývají to teda větší údery, než já jsem taková jako jemnější. Ale opravdu si děláme tam, co chceme, a když vidíme, že ty lidi jdou s náma, že se smějou, tak jsme hrozně šťastní. Jako. Dneska už se na to jeviště vůbec nebojím. Já nevím, jak se mi to stalo, ale já ten dětský hlas, s kterým jsem začínala, takový ty folklornější písně, tak já ho mám pořád. Ono je to až skoro v kontrastu s mým jako poměrně postupujícím věkem, ale já, když zpívám ty staré písničky, já se sama leknu, jakože to je opravdu směšný. Tam stará paní na jevišti zpívá, jak stojí chlapec na kopečku. Ale je to tak autentický ten hlas, že si říkám, nevím, co se mi to stalo. Já myslím, že dospěju i hlasově, že budu aspoň jako Jitka Zelenková nebo prostě něco zajímavějšího. Ne, já furt tady ty své husopasky musím zpívat.
0: Říká Petra Černocká. Dnes v 9 vás čeká setkání Aleny Zárybnické s herečkou Markétou Hrubešovou, tak si ho nenechte ujít a teď už posílám Abu.

0: Je neděle 14. června, skoro 7:45. Za chvilku se koukneme, jaké události jsou spojené s dnešním datem, s dnešním dnem. Ještě předtím zazní činasky a také se trochu podrobněji povinujeme počasí.
1: Počasí.
0: Jak bude dnes a v příštím týdnu, tak to nám poví meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Tomáš Popelka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak okno otevřené, vane na mě takový chladnější vítr, také pod mrakem koukám, že je, jak to bude dál během neděle, vylepší se to?
2: Tak, no, je to trošku relativní, stále zůstává v tom chladnějším a vlhčím severozápadním až západním proudění, takže teďka po ránu bude víceméně jako oblačno a zataženo. No a postupně denním chodem se nám začne zvolit zase kupovitá oblačnost a začnou se objevat přeháňky. Zatím to vypadá, že více přeháněk bude v těch severní části východních Čech než v Pardubickém kraji, tam by se vyskytovaly, jak to vypadá, v trochu četnější, hlavně na horách a na Českomoravské vrchovině, jináč ty úrny ani nemusely být v Pardubickém kraji nějak vysoké. No a teploty nám dneska vyšplhají, jak maximálně kolem 20 stupňů, ale vítr teď po ráno ještě bude fungovat slabý, proměnlivý a už bude zesilovat na čerstvý západní 4 až 8 metrů a jak to vypadá někdy v těch poledních hodinách zhruba asi do té 3-4 hodiny odpolední by se mohly objevit i ojedělé nárazy kolem 15 metrů a večer potom ten vítr zeslábne.
0: Takže větrný den dneska, no a pojďme tedy nahlédnout do zítřka a dalšího týdne nebo dalších dní příštího týdne, tam nás čeká co?
2: Zatím už to v noci už bude hodně málo oblačnosti, nějaké polesno nebo skoro jasno a pouze na horách by si objevily někde na začátku noci ještě nějaké slabší přehánky, i tam by postupně končily a teploty by klesly na 11 až 8 stupňů, vítr bude foukat od severozápadu od 2 do 6 metrů. No a zítra zase polesno až oblačno a jak to vypadá, přehánky by si objevily jenom o jeděle na horách. Večer by potom zase oblačnost ubývala až do vyjasnění, teploty budou něco vyšší, jak do 21 stupňů a vítr od západu, západu 3 až 7 metrů. No a v těch dalších dnech teploty pomalinku půjdou nahoru, zatím ještě relativně chladnější vypadá úterý, tam teploty do těch 24 stupňů, ve středu do 26, no a koncem týdne už by se nám teploty špehly asi ke 30.
0: Říká meteorolog Tomáš Popelka. Děkujeme, hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Díky, jiná, podobně.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Johann Budek významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: habit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legií byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legií nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
6: A na vlastní oči jsem viděl článek.
5: Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih, tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo. Český fotbalista Patrik Schick vstřelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly.
7: Nádherný gól Patrika Schicka z půlky!
5: A to se hrálo u Skotů v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pouť našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 80 je dneska americkému prezidentovi.
8: Together we will make America great again.
5: Donaldu Trumpovi. Jaké pak dárky asi dostane? 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší vám všem. Krásnou neděli.

0: Audioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Osm hodin.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Ode dneška platí v Pardubickém kraji nové jízdní řády. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk 86-57 a nás čeká oblačno až zataženo, místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, krásné ráno.
7: Ve většině regionu.
5: Začínají platit nové jízdní řády. V Pardubickém kraji České dráhy upravují jenom některé linky na regionálních tratích. Posunutý je ranní spoj z Havlíčkova Brodu do Pardubic, aby navazoval na přípoj na Moravu a 6 v 6 hodin. Polední spoj z Lanškrona do České Třebové bude nově zastavovat taky v Třebovici. Úpravy reagují i na posunutý začátek prázdnin. Upozorňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
7: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin.
5: V Malšovické aréně v sousedním Hradci Králové pokračuje rekonstrukce fotbalového hřiště. Pracovníci dokončili všívání umělých vláken do podloží a na hrací ploše už roste i nově vysetá přírodní tráva. Pro takzvaný hybridní trávník, který v Česku využívá jenom Sparta, Slavia a Plzeň, se klub rozhodl kvůli opakovaným problémům s kvalitou hrací plochy v zimních měsících. Nový povrch, který kombinuje přírodní a umělé prvky, bude výrazně odolnější. Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
8: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
9: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
8: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
10: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí přepočtu více než v Rakousku.
8: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Český rozhlas. Sport.
5: Finálová série mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka je srovnaná 3-3 na zápasy. Pardubičtí vyhráli na domácí palubovce 86-57 a o titulu tak rozhodne až poslední možný, tedy sedmý zápas. Východočeši skvěle zvládli třetí čtvrtinu, kterou vyhráli o 22 bodů a na to už Nymburk nedokázal reagovat. Pokračuje hlavní trenér pardubických Jan Šotnar.
11: Nebudu tady přestírat, že nejsem překvapený. Jo. Já jsem samozřejmě našemu týmu věřil. Věřil jsem, že to dotáhneme do vítězné koncovky, ale to, že tady se střelíme Nymburk, samozřejmě ještě teď momentálně po utkání jako pořád se snažím střebat. Bylo evidentní, že ta energie došla Nymburku. My jsme na to trošičku jako spolíhali v těch taktických plánech a myslím, že druhý poločas ta energie byla na naší straně a myslím, že to je pro nás v tomhle tom i dobrá známka do budoucna té série.
5: Rozhodující sedmý zápas se bude hrát v pondělí v Praze v hale Královka.
12: Počasí.
5: A nás čeká teď ráno zpočátku oblačno a zataženo. Postupně se v Pardubickém kraji vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost s přehánkami, ty budou nejčetnější na horách. Teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 12. Vítr ráno slabý proměnlivý, bude zesilovat na čerstvý západní, přes den místy s nárazy 55 km za hodinu. Srážky do 6 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne a biodnes jednička, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi na výpadovce z Pardubic do Sezemic. Kvůli stavbě obchvatu je v úseku mezi Hůrkami a Počápli neprůjezdný jeden jízdní pruh. Dopravu tam řídí kyvadlově.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8 hodin 4 minuty k tomu, je s vámi stále Český rozhlas Pardubice a také nedělní dobré ráno, to dnešní má datum 14. června. Rovnou můžu připojit, že v kalendáři dnes najdete jména Roland a také Herta, tak přejeme všechno nejlepší k svátku, přejeme i příjemné probouzení do druhého víkendového dne a pohodový poslech. Karel Černoch, Valdemar Matuška, Fancy, Lucie Vondráčková, tak ti všichni nám zaspívají v příštích minutách a stavíme se ve Svitavách, kde se představují malí recitátoři a herci. Začíná tam totiž celostátní přehlídka dětského divadla. Za chvíli řekneme další podrobnosti.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 54. celostátní přehlídka dětského divadla Dětská scéna začala tento víkend ve Svitavách. Už po 15. se recitátoři a soubory představují právě ve východní části Pardubického kraje. Její součástí je i několik seminářů. Podrobnosti k letošnímu ročníku řekla reportérce Českého rozhlasu Pardubice Věře Pavlasové, ředitel střediska kulturních služeb a jeden z pořadatelů akce Petr Mor.
1: Dětská scéna je ve Svitavách po 15. a vlastně za těch 15 let už známe ne děti, protože ty samozřejmě stárnou a mění se, ale známe vedoucí těch souborů, známe vlastně také i ty, kteří vedou mladé recitátory, takže se opakují a někteří sem jezdí vlastně pravidelně.
2: Kde všude vystupují a může se na ně podívat i veřejnost?
1: Samozřejmě, všechna představení jsou přístupná veřejnosti, včetně recitace. Recitátoři budou vystupovat v kině Vesmír ve velkém sále. Divadelníci mají tři hrací prostory, a to sice divadlo Trám, klub Teatr a velký sál Fabriky.
2: Co si děti nejčastěji připravují? Jsou to komedie nebo spíš dramatické výstupy?
1: Nedá se říct, jestli to jsou komedie nebo vážné hry, ale co já vím, tak nejčastěji to jsou dramatizace textů, předlohy, literárních předloh, dětských knih a podobně. A vedle toho jsou samozřejmě také autorská představení a ten rozsah je velmi rozmanitý.
2: Účastní se i nějaký svitavský soubor?
1: Ne, v letošním roce vlastně ani na krajské přehlídce Fandův dýchánek, která proběhla v dubnu, tak se nezúčastnil žádný svitavský soubor, takže letos to bude bez svitavské účasti a ani žádný recitátor ze Svitav nebude.
2: Součástí dětské scény jsou i workshopy, budou i letos?
1: Přehlídka není jenom přehlídka, ale je to také zároveň tvůrčí dílna a ta je určená pro studenty, hlavně studenty středních pedagogických škol, kteří jsou zaměřeni na dramatickou výchovu. Letos to jsou vlastně 4 semináře, je to pohybový, hlasový, potom to je seminář, který je věnovaný vyloženě přípravě na dětské divadlo a pro recitátory to je, jak připravit recitátora na recitaci.
2: Dětská scéna bude ve Svitavách do 18. června. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Ještě jednu pozvánku do Litomyšle tady mám v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, a to na zahájení výstavy v městské obrazárně ve druhém patře zámku. Výstavy, která propojuje portrét 19. století ze sbírky městské galerie Litomyšl. K tomu všemu můžete navštívit už zmiňovanou výstavu kolekce šperků Natura, výstavu nejkrásnější české knihy roku 2025. Jinak ta vernisáž zmiňovaná, ta začíná v 10 hodin.
1: Počasí.
0: Oblačno až zataženo máme právě teď. Postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost. Čekají nás přehánky, ty budou nejčetnější na horách. K večeru a večer budou přehánky slábnout a ustávat, oblačnost ubývat. Teploty v maximech mezi 17 a 20 stupni. V tisíci metrech naměříme 8 až 12 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, proměnlivý, rychlostí do 3 metrů za sekundu, ale bude zesilovat. Na čerstvý západní naměříme až 8 metrů za sekundu. Místy počítejte také s nárazy až okolo 15 metrů za sekundu. K večeru a večer bude vítr slábnout. Tolik o počasí a my si už za chvíli povíme o tom, kdy se objevily první kolíčky na prádlo s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Do té doby třeba Lucie Vondráčková.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT 2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Krajská knihovna v Pardubicích přestěhovala regionální studovnu do knihovního centra u Vokolku na Příhrádku. Zájemci o historii i současnost Pardubického kraje tam najdou regionální publikace, staré tisky i povinné výtisky knih vydávaných v kraji. Součástí fondu jsou taky noviny, zpravodaje a časopisy z celého regionu. Útulek v Chrudimi chce navýšit kapacitu míst pro kočky. Zařízení je vybavené 6 koci a několikrát už muselo vyhlásit stop stav pro příjem dalších odchycených zvířat. Úpravy areálu umožní kapacitu zvednout. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Lištomyšl. Až do 5. července nabídne skoro 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Ve Zlínském kraji ode dneška vyjíždí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny anebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings. A počasí postupně přehánky a větrno. Čeká nás teď ráno zpočátku oblačno až zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá převážně velká oblačnost s přehánkami, ty budou nejčetnější na horách. Teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 12. Vítr proměnlivý bude zesilovat na čerstvý, místy s nárazy 55 km za hodinu, k večeru zeslábne. Srážky do 6 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne a biomírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pohled na silnice 2:30. Na Svitavsku na silnici nižší třídy 3598 u Lubné osobní auto tam srazilo srnu. Tak opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tolik zprávy s Petrou Beránkovou. 8:30 ladíte Český rozhlas Pardubice a chystáme písničky od Marie Rotrové, od skupiny Lucie a po týdnu nás čeká i neděle Marie Tomsové. Dnes nás vezme za chytrými zvířaty už za chvíli, tak se těšte.
6: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Měli jsme se potkat dřív. Marie Rotrová 8.38 a o další minuty v našem vysílání se teď postará moderátorka Marie Tomsová. Tentokrát začneme u kompotu na podlaze.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Přijdou hosté, tak kvačím do kuchyně. Bude oslava. Ale co to vidí oko mé? Na zemi leží otevřená sklenice od kompotu, obsah částečně pryč, částečně po zemi, no děti už jsou velké, pes už není mezi námi. Že by nějaký zloděj nebo duch? No, to těžko. Že by prolezlo dítě sousedů okénkem? Sotva. No tak příště zamknu dveře, okno i skříň a číhám. Zloděj ne, duch taky ne. Papoušek. Ale jaký? Ten nejchytřejší na světě. Ovšem, ten tady u nás nežije. To vyprávění jsem si vypůjčila z dopisu od kamarádky bydlící na Novém Zélandu, protože tam jim hodně škodí. Dokonce si troufnou na ovce, klovají je dozad, rána se zanítí a ovce uhyne. Těmhle papouchům se líbí auta, i když řídit je ještě neumím. Mají na svědomí stěrače, těsnění, okna, ale ukradnou jen sušenky. Ovšem, krabici si otevřou. To všechno dokáže 45 cm velký, hezký, barevný papoušek. Jmenuje se Nestorkea. Jako jediný na světě žije ve vysokých horách a žere všechno. Umí vlézt komínem, otevře si krabici i auto. Sice umí létat, ale radši chodí po zemi. Auto se ještě řídit nenaučil. Ale rád si hraje se vším, co je na autě k dispozici. A největší zábava je, když z kapsy řidiči šlohne svačinu. Velmi chytrým zvířetem je i prase. Ano, naše prase domácí. Chápe lidské pocity, dá si věci do souvislostí, používá nástroje i mozek, otevře si dvířka na petlici, posune si misku s vodou do stínu a tak naprosto nechápe svou vlastní zabijačku. Krkavec. Ten hodí oříšek pod jedoucí auto, aby se nenamáhal rozbíjením, ale trpělivě čeká na zelenou. Orangutan se po velké potřebě otřelo puchem. Sloní samice obětuje život i pro cizí mládě. Sloni vůbec dodržují své pohřební rituály. Delfíni mají svou vlastní řeč, svá vlastní jména a lásku a sex jen tak pro radost. Tak jako někteří lidé. Tak ať máte dnes radost ze života. To vám přeje vaše Marie Tomsová.

0: Jazz Dance Open gala večer na programu právě dnes ve Východočeském divadle. Zatančí první solisté baletu Národního divadla Moravskoslezského Ostrava. Čeká vás také představení tanečního oboru Základní umělecké školy Jaroslava Kociana z Ústí nad Orlicí, taneční divadlo Heleny Machové a mnoho dalšího. Začátek je v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Dneska máme venku oblačno až zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami, které budou nejčetnější na horách, k večeru a večer budou přeháňky slábnout a ustávat. Oblačnosti by mělo také ubývat, nejvyšší teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách v 1000 metrech naměříme 8 až 12 stupňů a vítr vane slabý, proměnlivý rychlostí do 3 metrů za sekundu, bude postupně zesilovat na čerstvý západní, přes den místy počítejte i s nárazy až kolem 15 metrů za sekundu a k večeru by měl vítr slábnout.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

8.51, za chvilku tady bude 9. hodina, další čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou a pak už zálety Aleny Zárybnické. Jak určitě dobře víte i z našeho vysílání, dnešním hostem bude herečka Markéta Hrubešová. No a po 10. hodině budeme mlsat, to nás čeká další díl narozeninového pochoutkového roku. Vítězné recepty bojují o cenu desetiletí a tak nám dnes uvaří šéfkuchař Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím. No a kromě toho se dnes také dozvíte, jak se vyrábí niva nebo odkud pochází. Také poradíme, jak jíst horkou polévku. Tak nezapomeňte poslouchat i po 10. hodině pořad pochoutkový rok. Dvě svitavské vily, továrna, ale také nemocnice, bývalý sirotčinec, chudobinec a tak dále. To všechno jsou památky na působení významného svitavského občana, podnikatele, politika a starostu města. Po jeho stopách se vypravíme ve výletech s Šárkou Rusnákovou hodinu před polednem. Tak tohle všechno vás čeká, když i dál zůstanete s Českým rozhlasem Pardubice. Na první

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Od července začne fungovat centrální registr psů. Hradec Králové rozdělí 800 tisíc korun na takzvané mikroprojekty. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se utkají o titul až v 7. finálovém zápasu. A nás čeká oblačno až zataženo, postupně proměnlivá převážně velká oblačnost s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné nedělní dopoledne z Pardubic. Chovatelé psů budou mít od července povinnost zvíře přihlásit do centrálního registru. Databázi spouští Komora veterinárních lékařů. Některá města v Pardubickém kraji zatím využívala vlastní systémy pro evidenci psů.
3: Platí to třeba pro Chrudim nebo Skuteč, kde strážníci nabízejí dobrovolnou registraci, která pak usnadní dohledání majitele psa. Nově ale bude přihlášení zvířete povinné pro všechny chovatele v Česku. Psa do centrálního registru zapíše veterinární lékař, a to nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Radnice v Hradci Králové spustila dotační program pro takzvané mikroprojekty. Fyzické osoby nebo neziskové organizace v něm můžou jednorázově získat až 15 000 korun na uspořádání malých akcí. Dohromady je k dispozici až 800 000 korun. Žádosti je možné podávat do konce listopadu.
4: Poskytnuté dotace musí být použité výhradně na podporu malých komunitních projektů, například v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže nebo v oblasti sociálních služeb, životního prostředí, architektury a památkové péče na území města. Podrobné podmínky pro získání dotace najdou zájemci na webových stránkách magistrátu. Adéla Gavříková, Český rozhlas.
1: Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným Dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jenom to, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice. Podrobnosti ve zprávách za hodinu.
2: Sport.
1: Pardubičtí basketbalisté odmítli ukončení finálové série na svém hřišti. V šestém duelu vyhráli nad Nymburkem jasně 86-57 a boj o titul rozhodne až poslední možný, tedy 7. zápas. Východočeši o vyrovnání série rozhodli ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli o 22 bodů. Pokračuje hlavní trenér pardubického klubu Jan Šotnar.
5: To bylo nejenom pro náš klub, myslím, že pro celkový Pardubice jako město, ale pro celý český basketbal, hlavně pro českou ligu, to byl zápas, který tomu hrozně pomůže, protože jsme vyforsovali 7. zápas. Ukázali jsme, že nejenom s Nymburkem se dá vyhrát o bod nějaký koncovce, ale že se dá Nymburk přehrát, protože my jsme evidentně přehráli a toho já si moc vážím.
1: Rozhodující 7. zápas finále se bude hrát v pondělí v Praze v hale Královka.
2: Počasí.
1: Postupně přeháňky a větrno. Taková je předpověď na neděli. Teď zpočátku oblačno až zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá převážně velká oblačnost s přeháňkami, ty budou nejčetnější na horách. K večeru a večer budou přeháňky slábnout a oblačnosti ubývat. Denní maxima 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 12 stupňů Celsia. Vítr teď ráno slabý proměnlivý bude zesilovat na čerstvý, přes den místy s nárazy 55 km za hodinu, k večeru zeslábne. Srážky do 6 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne a bio 1 mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Komplikace hlášená z D35 na 155,5 km ve směru na Olomouc překáží věc na silnici, tak opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
6: A jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zahrebnická. Herectví miluju, vaření je pro mě vášeň, psaní knih mě naplňuje a moderování je pro mě vzrušující, píše se na jejím webu. A pokračuju, herectví je moje láska a veliká a postupně se k němu přidala i další, gastronomie. Proč? Ptám se herečky Markéty Hrubešové a těch otázek, které padnou v dnešních Záletech, bude celá řada. Mluvit budeme o knihách, o těch kuchařských i pohádkových a ptát se budu na modré z nebe. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
2: Zálety Aleny Zahrebnické.

0: Narodila se v Praze, bavil ji balet, vyrůstala v Dismanově dětském souboru. Dokončila konzervatoř a na velmi krátkou dobu nastoupila do Východočeského divadla v Pardubicích. I na to se budu za chvilku ptát. Vstoupíme i do divadelní společnosti Josefa Dvořáka a vařit budeme třeba i v karavanu, tedy v obytném autě. A zeptám se i na Zimu. Zimu myslím teď s velkým Z, nizozemský film, kde stvárnila postavu české emigrantky. Markéta Hrubešová, děkuji, že jste tu se mnou. Dobrý den.
1: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání, já jsem se hrozně na vás těšila.
0: Nápodobně, nápodobně. A tak to má v životě být. Možná v souvislosti s gastronomií a s herectvím. Co je tou nejdůležitější životní ingrediencí pro meny Markéty Hrubešové?
1: To je úplně jednoduchý, láska.
0: Vždy šťastná?
1: Záleží, jak si to člověk nastaví, ale v podstatě jako bez lásky nejde dělat vůbec nic. Ani žít, ani vařit, ani milovat, ani prostě vůbec nic. To je takový, já si myslím, že je to taková krásná spravedlnost v tom, že je to vlastně jedna z mála věcí, kromě zdraví ještě, který se nedají a štěstí, který se nedají koupit, nedají se zaplatit, nedají se vyšmelit, nedají se prostě s nima dělat různý čachry. Takže to je právě na tom to hezký. A když si to člověk umí hezky nastavit v té hlavě, tak se dá dělat spousta věcí.
0: Co dnes v listopadu 2025 odpoví Markéta Hrubešová na otázku, co má společného vaření a herectví?
1: Já myslím, že tam je docela hodně styčných bodů, ač to možná tak úplně nevypadá. Ale obojí je o tom, jak k tomu člověk přistoupí, že je tam nutná velká poctivost, osobní kázeň a hodně dřiny, velká příprava, určitá nespravedlnost v tom, že v podstatě jste tak dobrý jako váš poslední film nebo jako vaše poslední jídlo, ale vlastně to neznamená, že to bude takhle pokračovat. Schopnost improvizace, no a to je asi tak všechno. A tak je to nejdůležitější schopnost a možnost rozdávat radost. To si myslím, že je to gro.
0: Myslíte si, že byste jinak na tu otázku odpověděla třeba před 5 lety nebo vlastně v momentě, kdy jste se rozhodla, že kromě herectví budete veřejně vařit, že se budete potkávat s lidmi při takových příležitostech?
1: No tak já se vaření věnuju, myslím, že o hodně díl než nějakých třeba 5 let. Já si myslím, že se vaření aktivně věnuju v podstatě od té doby, co jsem se odstěhovala od rodičů, to znamená od nějakých 22 dál. A v podstatě každý den v tom ležím a každý den mám pocit, že vůbec nic nevím a pořád studuju a pořád jsem, jako mám pocit, že na začátku je fakt, že byly doby na začátku kor toho vaření, ale to tak asi člověk v té pubertě, neříkám, že ve 20 jsem byla v pubertě, ale jakoby v tom, když člověk začíná něco dělat a trošku se mu začne dařit, tak trošku začne blbnout, to o tom žádná, ale tak to třeba jsem nebyla si úplně toho vědomá, co mě všechno čeká, ale teď čím jsem starší a čím jsem v tom díl, tak jsem pokornější a pokornější a to platí i o herectví.
0: Markéta Hrubešová, posloucháte Zálety.

0: Hostem v záletech je dnes herečka Markéta Hrubešová. Jedna taková meteorologická otázka, když se řekne modré z nebe. Každá to vidíme trochu jinak, že?
1: No, Modrý z nebe byl nějaký můj asi jeden z prvních filmů, mám takový dojem, jako dítě jsem se tam nějak myhla, ale rozhodně to nebylo jakoby nic zásadního, ale pokud je Modrý z nebe, tak si myslím, že je hezký ho přinášet, anebo se snažit přinášet svým láskám, svým rodinám a svým blížním. No, tak to mám já.
0: Když pročítám váš životopis, vaši filmografii, píše se všude a opakovaně, že důležité bylo setkání s Kachyňou. Bude to platit asi na věky, že?
1: No tak rozhodně, protože to bylo, já jsem možná si to tenkrát vůbec neuvědomovala, bylo mi 16 čerstvých, takže jsem jako vlastně byla jsem ve druhém ročníku na konzervatoři a hned rovnou šup do vlastně do té vody prudký a s tím nejlepším režisérem, jedním z nejlepších, abych byla přesná, nejlepších režisérů, který naše země nosila. Takže bylo to úžasný a bylo to vlastně, já si myslím, že to byl osud. No. Já jsem o tom přesvědčená, že prostě to byl osud a mělo to tak být a musím říct děkuju za plať pambu za to a děkuju tomu hereckému bohu nahoru, že mi dal tu příležitost, protože dneska už i po těch neuvěřitelných x letech od natáčení si to lidi pamatujou a pamatuju si dokonce i ten těžký název toho filmu Oznamuje se láskám vašim, což je velmi docela komplikovaný, protože si myslím, že si nevzpomenete ani na jeden název filmu, který se natočil loni. A vlastně tohle to si fakt lidi pamatuju, bylo to tak jako do dneška právě mi říkal nějaký pán, se mě v metru jsem ho teďkom potkala a říkal, právě si vzpomněl na Oznamuje se láskám vašim a říkal, vy jste byla moje hormonální vzpruha, jo, tak... Takže to jsem teda se pobavila, to je pravda. Takže byl ten film, ale myslím si, že nebyl pamatovatelný a zapamatovatelný jenom tímhletím, ale tím, že to byl krásný film.
0: Každý režisér má jiný přístup. Kachyňa byl, říkali mi herci na vašem místě, kteří seděli v mnoha ohledech geniální. Jakou jeho vlastnost, třeba i ve vztahu k mladým herečkám nebo ve vedení hereckého týmu, jemu připisujete jako tu nejdůležitější, kterou měl?
1: Byl kliděst, nebo já co se pamatuju, on byl absolutní kliděst, on byl taková ta tichá, klidná síla, jo, tak víte, že prostě přesně věděl, co chce. Vůbec já si nepamatuju, že by někdy zařval, nebo že by někdy zvýšil hlas, prostě jenom tak tiše mluvil, ale v podstatě člověk dělal to, co on chtěl, nebo byl ho schopen dovíst tam, kam on chtěl a nepustil něco, co prostě nešlo nebo nelíbilo. Si pamatuju, že jednou jsme dokonce, vlastně už bylo dotočeno, a protože že tenkrát se dělali ty denní práce, se kontrolovaly až ex post, to nebylo jak dneska všechno
0: online.
1: Máme, všechno máme jako na kameře a na digi a něco. A vlastně už se to jako zbouralo, ta dekorace, nebo se bourala ty lodi a on byl na těch denních pracech a vlastně ten, jako pouštili si to a najednou on zjistil, že mu tam chybí jeden velmi důležitý záběr. Tak jsme mě vesli do faje, vytáhli mi z fundusu ještě kostým, učesali mě, nalíčili a v tom torzu té dekorace ještě ten jeden záběr si dotočil, protože přesně věděl, že mu tam prostě pasuje, že toho potřebuje. Takže on byl přesně až takhle jako dokonalý. No.
0: A když se řekne před vámi Gérard Depardieu?
1: No. Já si vždycky představím ten obrovský obytný vůz, který byl asi tak v velikosti dvakrát větší než ten největší kamion, který potkáváte na D1, kde měl obývák kuchaře s kuchyní, svoji ložnici a kdy vlastně se musel čekat, až on se vyspí, protože předtím se prostě nemohlo točit, takže jako on až se vyspal, tak teprve dal signál nějakým asistentovi, který řekl, že se může točit. No a tak jako jo, no, tak když to někdo takhle má, tak proč ne, no.
0: A na tom place konkrétní setkání?
1: Tak já myslím, že on byl takovej, jako prostě ho přivezli do Čech, on nevím, jestli věděl vůbec, kde je Česko, i když myslím, že má snad nějakou českou přítelkyni, takže to možná i dokonce tušil, ale jako tak, jako no, normálně, já se nějak nemám, nepodléhám nějaký panice, protože si myslím, že když člověk dělá něco dobře, tak nemá cenu se před někým ponižovat, ani povyšovat, prostě dělám svoji práci a on dělá svoji, jako a v tom to nemyslím nějak zle, je to prostě, jako já jsem se k němu chovala úplně stejně jako k jinému svýmu kolegovi českému.
0: Markéta Hrubešová, posloucháte Zálety.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte reprízu pořadu Zálety Aleny Zárybnické.
1: Markéta Hrubešová, herečka a taky skvělá kuchařka, můj dnešní host v Záletech.
2: Vy jste ode mě nic nejedla ještě, tak to nemůžete vidět.
1: No a, ano, to máte recht, ale když si novinář na mnoha zdrojích, a já si nehraju na novináře, ale dobře, když člověka v mnoha zdrojích, i my meteorologové čteme, že je to vařeno s láskou, že je to chutné a milé a příjemné, tak jsem ochotná tomu uvěřit. Tak dobře, tak výzva beru, těším se. na setkání jinde než u rozhlasového mikrofonu. Ale víte, co mě nesmírně pobavilo? Já jsem si nedávno pustila okamžik a připomněla i díky sociálním sítím okamžik, kdy jste s Jitkou Ješkovou porazili doktora Vševěda.
2: To bylo hezký, no.
1: Kouzelný moment, který ve vás vyvolává smích. Tak jak moc složité je nést kůži na trh zrovna v takovémhle případě?
2: No tak já musím první řadě poděkovat Jitce, protože ta byla naprosto skvělá a bombastická a jako díky ní si myslím, že jsme to všechno vyhráli. Druhá věc je, že ty peníze fakt šly na charitu a konkrétně teda pro ty moje PK u pacienty, se kterýma spolupracuju a jejichž diagnoza je fakt jako děsně krutá, protože nestrávit jakoukoliv bílkovinu je prostě peklo na zemi. Takže jsem strašně ráda, že ty peníze jsme vyhráli. To si myslím, že je strašně důležitý říkat, že to nebyl náš plezír, abychom se do té soutěže přihlásili, abychom ukázali naše znalosti, protože mě spousta lidí psalo, jakože to byly jednoduché otázky. Jako já říkám, jsou to možná jednoduché otázky, ale já vám garantuju, že v tom stresu, v tom studiu, před těma kamerama, v tom fofru, v tom jakoby tlaku presu, ještě proti vám, když sedí tady ten extra moudrý člověk, jako není to úplně jednoduchý, tím se nevymlouvám, ale jakože ono se to docela dobře komentuje z gauče.
1: No jasně,
2: a, jako všechno. S tím lahváčem v ruce a říká, jež oni jsou úplně vymaštěný, jako, takže to si myslím, že je docela dobrý si jakoby říct, ale byl to pocit hezký, jako já, to nebylo, že já, bylo to takový kdo z koho, ale ten, bylo to takový povznášející.
1: Možná otázky, které spolu teď zdánlivě nesouvisí, a to otázka týkající se cirkusu a klobouku. Tak chodíte ráda do cirkusu?
2: Asi jako dítě jsem chodila, ale pak samozřejmě jsem chodila s dcerou, to se tak dělá s dětma, a teď jsme si to zopakovali a byli jsme na Cirque du Soleil a bylo to fantastický, to bylo tak něco nádherného. Jako, bohužel už teďko nejsou, ale prý zase přijedou. Všem strašně doporučuju, aby šli, protože to představení je famózní, skvěle udělaný. Ty výkony jsou neuvěřitelný a navíc je to dělaný s takovou hravostí, lehkostí. Já jsem fakt odcházela úplně povznešená, radostná. Jsem fakt dva dny se ještě usmívala víc než normálně. Já to se usmívám docela hodně, jo. Ale i moje dcera prostě říkala, maminko, to bylo skvělý, takže fakt si to dejte, to je nádhera.
1: No a k těm kloboukům nosíte je ráda?
2: No já jsem, myslím, kloboukovej typ, to si myslím, že mi docela si myslím, že sluší, je to blbý o sobě to říkat, ale prostě vím, že kdykoliv točím dobovku, nebo si teďkon hodně dělám právě s myslivcema, a tak prostě ráda nosím klobouky, ale já to mám asi v genech, protože moje babička byla modistka a ona vlastně dělala ty nejkrásnější klobouky. Tady v Kroměříži měla svůj salon už od 18 let, strašně šikovná, a právě vyprávěla mi vždycky, jak k ní se sjížděly dámy opravdu z celé Moravy. No a ještě jsem nacházela takový ty komponenty na výrobu klobouků a bylo to prostě, no, tak a že někdy prý udělala klobouk takový, který potom ex post našla třeba o 2 roky později, teprve někdo udělal ve Vídni, jo, že vlastně měla tu invenci tak už dopředu. No a pak jí to sebrali, tak to už není tak radostný, no, ale takže prostě klobouky mám ráda, no.
1: Kdy jste v životě naposledy ráda smekala klobouk?
2: Já si myslím, v podstatě ráda před každým člověkem, který něco dokáže. Teď právě jsem dostala jeden krásný klobouk s takovým jako vypájeným listem od paní, která mi sama napsala na Instagram, že by mi chtěla udělat klobouk, ať si vyberu nějaký motiv. Já jsem, protože dělám s myslivcema, tak jsem chtěla motiv právě paní Simona. Musím jí dát reklamu malou. A paní Simča právě mi tam vypálila to pérko zlatý a ona mi jenom napsala, že dělá pečovat zřizovatelku v domově důchodců. A já jsem napsala, smekám pomyslně i ten klobouk, který jste mi poslala, děkuju moc, jsem za to vděčná, protože dělat takhle těžkou práci, jako si zaslouží obrovský jako respekt a velký smeknutí teda.

0: Markéta Hrubešová a skvěle vychucené jídlo. To je, předpokládám, slovní spojení, které jsem si tady do scénáře poznamenala. Někde jsem ho asi od vás četla. Tak možná to slovíčko vychucené, to mě skvělé a jídlo si dovedu představit, ale vychucené.
1: No, vychucené je kuchařský výraz. Oni neříkají, že to je dochucený nebo ochucený, oni říkají vychucený. Takže já vlastně tím, že se 90% času svýho pohybuju teď v gastronomii a mezi kuchařema, tak to tak jako přebírám tu jejich hantýrku, ale je to, tak oni to říkají prostě. No.
0: Viděla jsem vás vařit v karavanu.
1: No, já teď jedu vlastně do Brna, kde budu vařit, no, na karavaningu, ale je to, není to žádný jako vymyšlený. Já jsem skutečně, jsme měli pronajatý karavan a opravdu jsem vařila v karavanu a bylo to skvělý, protože jsem jako spousta lidí jako to tak jako někdy odbývá a já jsem toho zastánce, že člověk si má tu hezkou chvilku udělat kdykoliv může, takže prostě kdykoliv jsem vařila na lodi, pod stanem, v karavanu a já už vůbec nevím, kde všude, tak se snažím vždycky, aby to bylo aspoň malinko hezký, takže my jsme měli třeba opravdu tříchodový menu, jsme byli v tom kempu a tam jsme měli ten stoleček a měli jsme sebou děti a pili jsme víno a měli jsme tříchody a kolem chodili ty lidi s těma konzervama a bylo to hrozně legrační, ale mě to jako, já to není jako, ale já prostě mě, já to tak miluju, to jídlo, že já jsem schopná opravdu se tomu věnovat i těch, já nevím, tu hodinu prostě jenom, aby se ty lidi pochutnali, tak mě to strašně baví, no, takhle to mám.
0: Prostě. Takže odpočíváte u vaření?
1: No, jakoby odpočívám hlavě, protože člověk je opravdu fokusovaný na ten výkon, na to, co jako musí dát dohromady, jak to právě ochutit, vychutit, jak to mají ten postup, aby to všechno klapalo. Takže to je vlastně strašný relax pro moji hlavu. Já vždycky říkám, že si odpočívám u herectví od vaření, protože zase, když jsem na jevišti nebo když natáčím, tak zase samozřejmě ta hlava pracuje úplně jiným stylem, jiným směrem. Mám zase jako jiný ty hemisféry zapojím a zase naopak. Prostě u toho vaření odpočívám té psychice a vlastně jedu opravdu jenom jako stroj, ale neřekla bych, že to je vyloženě odpočinková činnost, protože já, když dělám ty svoje vaření, tak je to zatím poměrně hodně práce, nejenom, že teda musím hodně brzo stávat a to mi tak nevadí, ale den předtím většinou ještě jedu nakoupit, všechno to musím zkompletovat, abych na místě už jenom vlastně dělala ty důležitý a hezký fotogenický záležitosti, jako prostě, protože pak rozdám třeba nějakých 120 porcí během, já nevím, 2 hodin. Takže je to docela jako náročný fyzicky, to není, že bych jako úplně byla jako... jako, že bych si tak jako jenom něco dala do rendlíku a zase odjela, tak to není. Ale mě to baví. Já si myslím, že tohle tu věc člověk nemůže dělat, aniž by to miloval, takže...
0: No jasně, ale vy jste mě překvapila tím číslem 120.
1: No, protože já dělám, jako to jsou takový malý ochutnávkový, jo? Jsem myslela, že to jsou ty normálně klasický, ale...
0: No, tak jo, tak to mě zase ulevilo, ale i tak je to
1: no,
0: děsný.
1: No, ono je to v podstatě jedno, jestli vydáváte velkou porci nebo malou, no, když jakoby musí to sedět všechno stejně jako na tý velký, no, akorát je to množství trošičku menší, ale mě to strašně baví, protože mám tu zpětnou vazbu okamžitou a ty lidi, když se pak usmívají a mají ty rohlíky, tak je to hezký.
0: Rohlíky teď ve smyslu tedy tvaru usměvu. Rozumím tomu dobře.
1: Že by si sebou přinesli.
0: Rohlíka. Kolik už kuchařských knih máte na svém kontě?
1: Já mám teďkon vlastně 3 dospělí, jednu zvěřinovou, ta je menší a pak mám 2 pro děti, ale to jsou takový pohádky, ale zároveň s receptama a teďkon v současné době finišuju svoji další knížku, takže se na ní strašně těším. No. Takže jich bude 6, holek. No.
0: Má jméno ta, která je teď ve finiši?
1: Já nejsem to můžu říct, ale myslím si, že jo, recepty pro radost se to bude jmenovat, protože ta radost to je, si myslím, to stěžení, toto gro, co chci rozdávat i v životě, i v herectví, i v gastronomii.
0: Markéta Hrubešová, posloucháte Závěty.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: V Záletech dnes mluvím s herečkou Markétou Hrubešovou. O divadle říká, že je její srdeční záležitostí, že atmosféra stemněného sálu je neopakovatelná a stejně tak neopakovatelné jsou společně sdílené emoce. Nic se nedá vzít zpátky. Brát zpátky, musela jste někdy v životě, co a kdy?
2: No, ono to nejde, takže to je úplně jednoduché.
1: Dobře, tak se o to pokusit, ano, rozumím.
2: Jakoby je spousta věcí, které asi by člověk udělal možná malilinko jinak, ale musela jsem se naučit žít s tím, že prostě to nejde a že se snažím maximálně dělat v tu chvíli ty věci na 100%, abych měla prostě klidný svědomí v tom, že vlastně to tenkrát jsem třeba neuměla jinak, jako prostě to jinak nešlo, tak udělala jsem to nejlíp, jak jsem mohla, a jestli se to nepovedlo, tak to třeba buď byla moje chyba, nebo taky ne, ale jako je to asi nejlepší cesta, ale moc se tím netrápit, protože já si myslím, že člověk, když se věnuje moc vlastně zpětně jako minulosti, tak je to blbý, nějak to takový to hezký přísloví, že jediný, co se nedá odestát, je teď současný a přítomný okamžik, že vlastně minulost nezměním a budoucnost to taky ještě
1: neovlivním.
2: Takže je to přesně tak. Jo. Takže radovat se, já právě se raduju i z toho dnešního nádherného dne, ten podzim barevný, krásný, sluníčko. Ráno stanu, řeknu tě, děkuju, pane Bože, že jsem tady, že jsme všichni zdraví, moje rodina, moji blízký a prostě úplně takovýhle jako zdánlivý blbosti, které když potom ale nefungují, tak je všechno špatně, takže jenom, že ty lidi furt někam si ženou a furt jsou strašně jako úspěch, kariéra, kde si, co si, a není to o tom. Já si myslím, že důležitý je mít klid v duši.
1: Být vnitřně spokojený, ale není na to jednotný recept, že není to o tom, že bychom si to našli v nějaké kuchařce, ať už vaší nebo jiných autorů. Dlouhá léta jste členkou divadelní společnosti Josefa Dvořáka. Máte spočítáno, kolik je to vlastně let? A kolik třeba s Pidlou v zádech mělo repríz?
2: To reprízy vám neřeknu, ale vím přesně, protože já když jsem začala zkoušet s Pidlou v zádech, tak dceři bylo 3,5 a teď je 19,5, takže to začínáme 16. sezonu. Je to prostě neuvěřitelný číslo. Já jsem fakt tenkrát byla přesvědčená, že to bude třeba na rok, na dva, že si zahraju krásný představení. Už jsem v tom 16 let a to repríze neřeknu, nevím, já si myslím, že to bude hodně kolem 900 tisíc, ale přesný číslo nevím.
1: A to je bezvadný, jak to odpočítáváme od věku našich dětí,
2: ano,
1: že jo, to
2: ano,
1: se
2: ano.
1: Tak nějak líp pamatuje. Já jsem na začátku říkala, že jste byla krátkou dobu členkou divadla v Pardubicích, východočeského divadla.
2: No já jsem tam, to je taková jako trošičku zkreslená, já jsem tam byla na hostovačce vlastně během 5. ročníku. Jo, to bylo ještě na škole. Byla jsem tam na jednu hru, Kapitán Frakas se to jmenovalo a vlastně hned jenom jak se to dohrálo, to představení, tak jsem tam jako byl, vlastně ani jsem tam nebyla členkou, byla jsem jenom jako na hostování.
1: V úvodu našeho rozhovoru jsem vyslovila pár jmen hereckých kolegů, případně režisérů. Jiří Bartoška a Markéta Hrubešová.

0: 4 filmy dohromady a nejdůležitější pro mě Boží duha, protože to byl film, který byl strašně těžký a který byl nádherný. A myslela jsem si, že díky téhle krásné těžké roli mě začnou lidi brát vážně. Ono se to nestalo, takže to nevadí, ale jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, že to bylo super těžký natáčení, ale super silný, dobrý. No.
1: Rok 2007?
0: Jo, jo.
1: Ivo Popek, kameramán.
0: Aha, ano.
1: A v hlavní roli, kromě Kňažko. Vás, Milan Kňažko.
0: Ano, ano.
1: Jenom kdybychom si chtěli připomenout, proč se na ten vlastně film podívat, anebo proč si přečíst román Jaroslava Durycha?
0: No, protože nic není černobílý, no. Jakože zkrátka všechny vedou do pekla, když vám někdo v historii říká, že byla černobílá, tak nebyla nikdy. A osudy lidí, většinou těch úplně obyčejných, v tom bohužel jsou vždycky úplně nejhůř, protože to za nás rozhodujou tam nahoře. A to, co se děje tam dole, někdy nemá ty potřebný mantinely toho, kam by oni to chtěli směrovat, no. A to je pořád vlastně všude stejný. To vlastně přes celou historii jako průřezem je to furt stejný.
1: Téma, které se opakuje, Markéta Hrubešová, posloucháte Závěty.
2: Poslucháte reprízu pořadu. Čekám!

0: Markétou Hrubešovou jsme mluvili o divadle, o filmech, o knihách, o vaření. Říkám si, že napříč vaším životem je důležitý návrat k tradici, že návrat k té poctivé české moravské kuchyni je téma, které bychom neměli prostě opouštět.
1: No, určitě. No, já si myslím, že totiž je to v nás, máme to v kořenech, máme to vlastně v té chuťové paměti. Je to úplně jednoduchý, jako to, co vařily naše maminky a jejich maminky a babičky, tak je láska a vlastně stělesněná a zhmotněná a máme to, pro nás je to synonymum toho, jak se říká, comfort food nebo takový to jídlo, který vás vrátí jako hned do vzpomínek. Vzpomenete si, jak vás babička hladila těma drsnýma rukama, jak bylo tam, jaký měla ubrus na stole, jaký svítilo tam sluníčko prostě do té místnosti, do té kuchyně, ve které jsme seděli.
0: Co tam vonělo?
1: Jak to tam vonělo, takový ten klid právě, o kterém já pořád mluvím a kterýho se snažím tak nějak aspoň docílit. Jo. To si myslím, že vlastně tohleto jídlo všechno umí. A to, že my máme naprosto senzační kuchyni, o tom jsem prostě přesvědčená, protože když je dobře a poctivě udělaná z kvalitních surovin, tak nám ji může závidět celý svět.
0: Já jsem slyšela od

0: povídat v nějakém, tuším, že televizním pořadu jednoho z kuchařů, kterého se ptali, jakým by chtěl být jídlem. Položil vám někdy tuhle otázku někdo, jakým byste chtěla být jídlem? A víte to?
1: No já bych chtěla být něčím, na čem by si jako lidi pochutnali, který prostě o čem jsem teď mluvila, buď já, ale napadá mě asi, protože ta moje babička úžasná dělala skvělou zvěřinu, tak prostě její jako svíčková, nebo respektive srnčí na smetaně, jako s domácím akrylíka, to neměla vůbec jako konkurence, jako, takže a teď se mi dostavil Pavlovův reflex, začínám slenit, ale
0: já taky.
1: Protože to je přesně ono, to je to, co musíme my přinášet. Já si myslím, že to je naší povinností, nás kuchařů, pokud za sebe můžu mluvit jako za kuchaře, ale já to se takhle jakoby cítím napůl, že je to naší povinností vnášet právě ten klid prostřednictvím jídla do těch lidí, a aby měli pohodu. No.
0: Ten kuchař odpověděl, že by chtěl být řízkem, protože ten mají rádi všichni.
1: No kromě vegetariánů.
0: No jasně, tak třeba by to byl nějaký nemasový řízek. Pojďme k závěrečné otázce, kterou klade i Markétě Hrubešové dnes v Záletech umělá inteligence. Kdybyste mohla jedním pokrmem zhrnout svůj dosavadní život, co by bylo na talíři?
1: No tak buď by to bylo to srnčí svíčková, nebo by to bylo srnčí ragú, nebo by to byl zajíc na černo, nebo no asi by to byla nějaká zvěřina, protože tam je to je historie naší rodiny, je to moje láska, je to to, čemu se hodně věnuju, je tam zároveň vaření, je tam to teplo, ty vzpomínky a navíc je to strašně dobrý.
0: Markéta Hrubešová, poslouchali jste Zálety. Markéto, já moc děkuji za setkání dnes v Záletech a od srdce vám fakt upřímně přeju, aby cokoliv si v životě navaříte, cokoliv vám život navaří, aby vám to chutnalo. Abyste měla radost, tak
1: já
0: se vám daří.
1: Já jsem strašně ráda, že jsme se potkali, protože já vždycky jsem vás obdivovala, jako jak lítáte a nejenom tak a různě a všude tak a jak to krásně všechno zvládáte. Takže děkuji moc.
0: No to je jeden z mnoha fejků mého života. Není to tak vždycky. Všichni máme období, kdy potřebujeme podpořit od druhých. Děkuju.
1: Taky děkuju.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zítra začne několikaměsíční uzavírka části silnice z Břehů do Rohovládovy Bělé na Pardubicku. V zámeckém parku v Opočně jsou na dnešek připravené mimořádné komentované prohlídky. Etikety u medů v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. A nás čeká oblačno až zataženo, postupně proměnlivá velká oblačnost, místy déšť a teploty do 20 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné nedělní dopoledne z Pardubic. Od zítřka musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizaci silnice za 90 milionů. V první etapě opraví úsek z Břehů do Vlčí Habřiny. Ve druhé počínaje zatím obnoví zbývající část směrem do Rohovládovy Bělé. Úplně dokončit práce plánují v říjnu.
2: Vyznačená objížďka odvede dopravu na silnici 2/333 u obce Břehy přes Živanice do Lázní Bohdaneč. Odtud bude pokračovat po silnici 2/211 do Bukovky a Rohovládovy Bělé a zpět do Vlčí Habřiny. Opravy ovlivní i veřejnou dopravu. Změny v jízdních řádech jsou už podle investora Pardubického kraje vyvěšené na dotčených autobusových zastávkách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Na zámku v Opočně v sousedním Královéhradeckém kraji pokračuje druhým dnem speciální program k celorepublikovému víkendu otevřených zahrad. Pro návštěvníky je připraveno spousty mimořádných prohlídek, říká kastelán Tomáš Kořínek.
3: V neděli proběhne komentovaná prohlídka zámeckého parku od 2 hodin. Celá prohlídka trvá zhruba hodinku a půl, provází člověk z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti tady v Opočně a vždycky zdůrazní všechny zajímavé stromy a keře, které se v jedné z největších dendrologických sbírek východních Čech, kterým zámecký park je, nacházejí.
0: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jenom to, že jde o směs medu ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
4: Cílem je zajistit jasnější označování medu. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
5: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
4: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
6: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát, původ toho medu.
4: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Změny vítá taky Agrární komora, potvrdil předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš. Sport. Basketbalisté Pardubic jsou dál ve hře o mistrovský pohár. V šestém finále vyhráli nad Nymburkem 86-57 a srovnali stav série na 3-3 na zápasy. Rozhodovat se tak bude až v posledním možném duelu. O své výhře rozhodli Východočeši ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli o 22 bodů. Věřit tak výraznému rozdílu nechtěl ani kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švedlík.
7: Taky jsem si říkal, že pořád jako ještě, i když to bylo o těch 28 nebo kolik, 8 minut do konce, říkám, tyjo, pojďme ještě makat, protože jako nevím, že se pořád věřil, že začnou něco dávat nebo takhle. Pak už se to dohrávalo, tak už jsem věděl, že to je hotový, ale já říkám, tohle se opravdu nečekal, jakože takhle to může dopadnout.
0: Poslední sedmé finále se bude hrát zítra v hale Královka v Praze.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čekají postupně přehánky a větrno. Vytvoří se proměnlivá, převážně velká oblačnost s přehánkami, ty budou nejčetnější na horách. K večeru a večer budou přehánky slábnout a ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 12 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, bude zesilovat na čerstvý západní, přes den místy s nárazy 55 km za hodinu, k večeru zeslábne. Srážky do 6 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě klesne nebo se nic nebude a bio dnes jedna. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4:30 hlášená nehoda nákladního auta z Pardubicka. Je to silnice nižší třídy u Dolní Rovně a překáží tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
8: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to vonavé, chutné a možná i výherní.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím. Ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky. Ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to jak byla krásně vypečená kachna. Dobrý. A mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka. No, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, budeš se jít, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro Třešťáku jsme dělali do teďka, že jo? Pro Štemberky, babička mohl od Marce, běhovala Čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, obdní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošu, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací, ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Dneska už vidím, co rodí doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř, všichni spěšají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo. Už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021. Už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: rozhlas Pardubice.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože to musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, takové aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i na venek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičky, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžičky kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, i vždycky přidáme mletou z kořici a lžičky octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolnilo, tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to a budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, zamlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu, tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou, na dvakrát, ono to udělá takovou krásnou krusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení a se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli. A nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře míšený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštiku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 recept řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Pěť, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí. Ideál.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karol Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušení je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry dva dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roqueforti. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana vegoše.
1: Jo.
3: Říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je
1: něco takového.
2: No, pozor. Třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
3: Vidíte, a já myslel, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, aha, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako?
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo no. Furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu no. Mám ještě blížší vztah než k jídlu. No.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.

za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme

0: jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nezpůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak

ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští? Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Johann Budyk významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Od července začne fungovat centrální registr psů. Vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Soud při propuštění exposlance Ferryho z vězení přihlížel ke změně jeho vystupování i k pozitivní výpovědi psycholožky. A nás čeká deštivo, větrno, oblačno i zataženo a teploty do 20 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné nedělní dopoledne z Pardubic. Chovatelé psů budou mít od července povinnost zvíře přihlásit do centrálního registru. Databázi spouští Komora veterinárních lékařů. Některá města v Pardubickém kraji zatím využívala vlastní systémy pro evidenci psů.
3: Platí to třeba pro Chrudim nebo Skuteč, kde strážníci nabízejí dobrovolnou registraci, která pak usnadní dohledání majitele psa. Nově ale bude přihlášení zvířete povinné pro všechny chovatele v Česku. Psa do centrálního registru zapíše veterinární lékař, a to nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Obnova Michalského parku v Chrudimi by měla začít do 2 let. Město má na kompletní rekonstrukci slíbených skoro 19 milionů korun z evropských fondů. Úprava parku má navazovat na další etapu opravy sousední sportovní haly. Exposlanci TOP 09 Dominiku Ferrymu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení, změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server i rozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Ferryho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost. Teplický soud rozhodoval o Ferryho propuštění poprvé v lednu, tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplickému soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu svoje rozhodnutí změnil. Ode dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
4: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
2: Jediným krajem, kterého se změny nedotknou, je Vysočina. Větší zájem o cestování vlakem registrují v létě i soukromí dopravci. Ke změnám v jízdních řádech ale nepřistupují.
0: Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má 15. evropské zlato. Na šampionátu v Portugalsku ovládl závod na 500 metrů a navázal tak na svůj včerejší triumf na kilometru. Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa remízou, 5násobní světoví šampioni hráli s Marokem 1-1, Skotsko ve stejné skupině zdolalo Haiti 1-0, Austrálie porazila Turecko 2-0 a Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1. Češi se v Texasu chystají na druhé utkání ve skupině, ve čtvrtek budou hrát v Atlantě s Jihoafrickou republikou.
0: Počasí.
2: Nás čeká převážně proměnlivá velká oblačnost s přeháňkami, ty budou nejčetnější na horách, k večeru a večer budou přeháňky slábnout a ustávat a oblačnosti ubývat. Odpolední maxima 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 12. Vítr proměnlivý bude zesilovat na čerstvý, přes den místy s nárazy až 55 km za hodinu, k večeru zeslábne. Srážky do 6 mm, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a bio jednička, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Vážná nehoda i s vyprošťováním osob v tuto chvíli hlášená přímo z Pardubic na Dubině. Je to u Lidlu ve směru na kruhový objezd na nový obchvat. Tam je to tedy nebezpečné. A další komplikace nákladního auta. Nehoda, a to u Dolní Rovně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Východočeské výlety.
1: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Rusnáková. Dnešní výlety nás zavedou do Svitav počátku minulého a druhé poloviny předminulého století. V tomto období totiž ve městě působila významná osobnost, úspěšný podnikatel, politik, starosta města a také muž, který se zasloužil o rozkvět Svitav. Díky němu získali například elektrárnu, nemocnici, chudobinec a dokonce i známou červenou Otendorferovu knihovnu. Jmenoval se Johan Budyk, stejně jako jeho otec, jehož příběh je až neuvěřitelný. A je o tom, jak se chudý chlapec, který neuměl ani číst a psát, vypracoval v úspěšného podnikatele. Píli pracovitost a neuvěřitelné odhodlání zdědil po otci Johan Budyk mladší. Přesvědčit se o tom můžete už za malou chvíli. Příjemný poslech.
5: Východočeské výlety. Jak to vše?

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly do světa a začínáme je vlastně na konci. Na konci života hlavního aktéra dnešních výletů, po jeho stopách budeme ve Svitavách putovat, Johana Budiga. Jsme společně s historičkou Městského muzea ve Svitavách Monikou Němcovou na hřbitově.
1: My se nacházíme u hrobky rodiny Budik. Rodina Budik je pro Svitavy velmi významná. Svitavy v 19. století, do kterého my se dneska společně přesuneme, patřila mezi tovární rodinu, která to město velmi rozvíjela. No a Johan Budik byl starosta města a byl velmi významným občanem a dneska to bude o něm.
0: Na náhrobku jsou tady jména Josefa Budik, Johan Budik, Karl Budik, Johan Budik, Maria Budik, Sofie Budik, Helene Budik, Fritz Budik, takže početná rodina.
1: Byla to početná rodina. Můžeme vidět Josefu a Johana, kteří vlastně se do Svitav přistěhovali. Ten rod vůbec ze Svitav nepochází. Na rozdíl od těch ostatních továrníků, jejich stopy tady máme od 16. století, tak rodina Johana Budiga pocházela z Kunčiny u Moravské Třebové a žili v Moravské Třebové a právě oni dva přišli do Svitav za prací, tady se seznámili a začali tady podnikat. Z toho svazku bylo 5 dětí, ale jediný, který se dožil dospělosti a toho, že mohl převzít tu rodinnou fabriku, tak byl právě Johan Budik, který se jmenuje stejně jako jeho otec. On studoval práva ve Vídni a když mu v roce 1855 zemřeli dva sourozenci, tak na nátlak rodičů musel ukončit studia, které už by za chvíli už by skončil. A bohužel teda se vrátil domů, ale v tom podnikání mu to hodně pomohlo. Vidíme i Karla Budiga, což byl vnuk, vy si můžete všimnout, že to byl 8letý chlapec, který vlastně zemřel na dětskou cukrovku a ty další jména, které jste jmenovala, tak to už jsou právě děti Johana Budiga, o kterém si dneska povídáme. On byl totiž velmi pracovitý a byl vizionář a měl strašně moc dobrých vlastností, které zdědil po svém otci, protože oni byli velmi pracovití a nehodlali se smířit jen tak s něčím. A Johan Budik nejen, že se snažil udělat skvělé prostředí pro ty svoje děti a potom vnoučata, ale právě i pro město Svitavy. Svitavám se v tu chvíli říká západomoravský Manchester a je to textilní město, průmyslové město, takže i to jeho podnikání s tím souvisí. Ale on měl spoustu aktivit, kdy to město podporoval. Třeba koupil elektrárnu, kterou potom městu daroval, nebo nechal opravit městský dvůr, to byla restaurace, a potom to taky daroval městu. Takže opravdu ta jeho stopa je tady prakticky na každém kroku.
0: Ale je něco, co bychom si ještě tady vlastně u toho jeho hrobu a hrobu jeho početné rodiny, i manželku jsme zapomněli zmínit, že tam je, co bychom si vlastně měli říct.
1: Vlastně manželka Sofie pocházela z Moravské Třebové, z velmi bohaté rodiny a nikdo si ten jejich sňatek nepřál, protože by si pohoršila. Johan byl ze skromných poměrů, ale on rok se snažil. Ona váhala, protože měla ráda společnost, tanec, on nebyl takový, nebyl takhle veselý a nakonec teda svolila ke sňatku a ta rodina jí za to trošku, jako nechci říct úplně odsoudila, ale nepřála tomu sňatku. No a nakonec ona po boku Johana Budiga byla na mnohem lepším místě v té společnosti, než kdyby si vybrala jiného nápadníka, který se jí dvořil.
0: Jakže se Johanu Budigovi tak dařilo, že byl tak úspěšný, když vlastně nepocházel, jak jsem pochopila, z bohatých poměrů?
1: On byl opravdu velmi pracovitý a to vidíme už na těch studiích ve Vídni. On neměl moc peněz, takže si přivydělával tím, že třeba doučoval jiné studenty a on sám vzpomínal, že na té vysoké škole často mu byla zima, měl hlad, ale když se potom musel vrátit domů kvůli té rodinné tragédii, aby teda převzal celou tu firmu a nějaký rozvíjel, tak on si uvědomil, že to, co ve Vídni zažíval, bylo nic proti tomu, co ho čeká pod dohledem toho přísného táty. Oni opravdu byli velmi pilní a pracovití.
0: A výlety Českého rozhlasu Pardubice ze Svitav budou pokračovat i po písničce.

0: Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme stále s historičkou Monikou Němcovou z Městského muzea ve Svitavách na hřbitově a u hrobky Johana Budiga a jeho rodiny. Jenom jsme si zapomněli říct, že to byla německá rodina, ale Svitavy byly německé převážně.
1: Je to tak. Svitavy byly po skoro celou dobu historie německým městem a do roku 1945, takže my těch památek třeba písemných moc nemáme k rodině Johana Budiga, právě proto, že potom došlo k odsunu těch jeho vnoučat a pravnoučat. Naštěstí jsme se dokázali skontaktovat.
0: Zajímalo by mě, jak to bylo s tím odsunem toho obyvatelstva německého ze Svitav. Všichni museli pryč?
1: Nemuseli úplně všichni. Byla skupina lidí, kteří byli antifašisté, měli na to potvrzení, ty mohli zůstat. Po případě rodiny, které byly smíšené, tak mnohdy mohli zůstat nebo si mohli vybrat. Co se týče nějakého divokého odsunu, k tomu nejsou dokumenty. Nicméně tady je trošku problém v tom, že ty odsuny ze Svitav probíhaly v roce 46 a 47, ty organizované. A tam bohužel narážíme na GDPR v tuto chvíli, že některé vlastně archivní materiály nám budou zpřístupněny až 100 let po událostech, takže si ještě počkáme.
0: Nicméně mluvíme o období několik desítek let, v podstatě 30 let poté, co Johann Budig zemřel, takže se to týká spíš jeho potomků, tedy ten rok 46-47, ty odsuny. Já se stejně zeptám, jako byli mezi těmi jeho potomky nějaký aktivní nacisté?
1: Úplně aktivní, to takhle nechci říct. Samozřejmě tady většina obyvatel k tomu tíhla. U rodiny Budigů samozřejmě máme členy NSDAP, taková byla doba. Je nutné ale i říci, že nikdo z nich nestanul před mimořádným lidovým soudem po válce.
0: Takže dá se říct, že ten Johann Budig zanechal Svitavám nějaké jako výrazné dědictví, řekněme, jako rozvoj toho města.
1: Určitě, ta jeho činnost byla poměrně rozsáhlá. Je nutný říci, že jsme tady měli mecenáše. Ten mecenáš se jmenoval Valentin Oswald Ottendorfer, který zde vystavěl nemocnici, sirotčinec a chudobinec. Dal peníze, když tady prošli vojáci v roce 1866 na opravu města a podobně. A on to nedělal jen tak pro nic za nic, jinak to bylo jeho rodné město, ale také k tomu byl trošku donucen Johannem Budigem, který, když věděl, že Ottendorfer je v nějakých evropských lázních, tak za ním jel a orodoval za Svitavy, aby ty peníze sem putovaly. Takže takhle vznikala i třeba Ottendorferova Červená knihovna. Dneska ji říkáme Červená knihovna, je naproti muzeu, ale vlastně příčiněním Johanna Budiga.
0: Takže zásluhou Johanna Budiga je tady řada staveb.
1: On byl velmi urputný. Třeba co se týče sirotčince, dneska je tam základní škola Rígrova, tak Valentin Oswald Ottendorfer to nechtěl stavět. V jeho očích to byla kasárna pro děti. Takže si to nepřál dát peníze na takovou tu budovu. Ale Johann Budig mu vysvětloval, protože Ottendorfer žil v New Yorku, tak mu vysvětloval, že ty poměry jsou tady takové, že o sirotky se starají rodiny, které se k ním ale nechovají úplně hezky. Různě zneužívají na různou práci, nemají se dobře a takhle budou všechny ty děti spolu a budou se rozvíjet a budou si vlastně rovni v tom prostředí a dokázal ho přemluvit i na peníze na ten sirotčinec.
0: A my se teď porozhlédneme po tom hřbitově. Ta hrobka je, zdá se, opravená?
1: Je to tak, město Svitavy každoročně investuje peníze do opravy německých hrobek a tuto hrobku jsme spolu ještě s hrobem Karla Lika, což byl další starosta, opravovali v loňském roce.
0: A vydáme se směrem centru města po stopách Johanna Budiga ve Svitavách. Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice i za chvíli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice ze Svitav, pořad, ve kterém putujeme po stopách jednoho z významných občanů tohoto města na přelomu 19. a 20. století, po stopách Johanna Budiga. S historičkou Monikou Němcovou z Městského muzea ve Svitavách jsme se přesunuli přes autobusové nádraží pro orientaci do ulice Dimitrova. No a tady takový tovární komplex, který by měl právě Johanna Budiga jako podnikatele pamatovat. Tak je tady nějaká nová přístavba, je tady něco starého, asi úplně neodlišíme, co by přímo souviselo s tím Johannem Budigem.
1: Tady vidíte, že ten komplex je opravdu obrovský. On se samozřejmě už v té době rozrůstal postupně, ale právě zde Johann Budig podnikal. Byla tady přádelna a tkalcovna, protože už jsme řekli, že Svitavy byly západomoravským Manchesterem a právě tato práce Johanna Budiga vynesla na výsluní. Vlastně v roce 1866 přišly armádní zakázky, byly potřeba uniformy, byly potřeba látky, tak takhle on zbohatl. Co se týče toho celého komplexu, vy můžete vidět, že dále se v něm podniká a je nově spravený.
0: Ale asi něco by tady mohlo zůstat z toho období Johanna Budiga. Řekla bych, že aspoň ten duch toho místa a úplně všechno přestavěno není.
1: Má to novou fasádu, takže oni opravdu ty budovy vypadají úplně jinak, ale vlastně ducha, jak jste řekla správně, to nese, protože my jsme v tom průmyslovém městě. Je to tady takové těžké zkrátka, protože vy vidíte továrny, vidíte tovární komíny, takže vlastně ten textilní průmysl tady na vás kouká na každém rohu.
0: Měl velkou konkurenci tady ve Svitavách, co se týče toho textilního průmyslu, Johann Budig?
1: Ono se to nezdá, my jsme malým městem, ale tady opravdu na začátku 20. století bylo desítky podnikatelů, kteří měli své dílny, třeba doma, popřípadě potom už to přerůstalo a už vznikaly ty velké fabriky, ale opravdu kde kdo se tady živil v tom odvětví toho textilního průmyslu.
0: Vy jste mluvila o tom, že rodiče Johanna Budiga nebyli příliš majetní, že se nějak vypracovali, přišli sem už s nějakou vizí do Svitav, rovnou podnikali. Co o nich víte? Já vím, že těch informací není příliš.
1: Já se trošku usmívám, to posluchači neuvidí. Ale rodiče Johanna Budiga do Svitav opravdu přišli za prací. Nicméně tatínek, Johann Budig starší, pracoval v místní továrně, která dneska už neexistuje. Ani ta budova nestojí, bylo to vlastně nedaleko multifunkčního centra Fabrika. Tam je Komenského náměstí, tam je bývala škola, už tam dávno není, takže právě v těchto místech pracoval. A tam se seznámil s Josefou, která tam byla kuchařka v jídelně, takže opravdu byli velmi nemajetní a Johann Budig starší neuměl ani číst a psát a začal skupovat látky a chodil všude pěšky, chodil pěšky nakupovat do Moravské Třebové, chodil prý velmi rychle, aby mu to nikdo nevykoupil. A když se domlouval s těmi tkalci, co pro něj mají nachystat, nebo naopak, co oni chtějí od něj, když probíhaly ty obchody, tak si to musel pamatovat. A zase pěšky šel z té Moravské Třebové do Svitav, kdy to všechno nadiktoval té své ženě a toto zapsala a pak na tom mohli začít pracovat.
0: To je neuvěřitelný příběh. A dokazuje to to, že vlastně v dnešní době nemůže se nikdo tolik vymlouvat na ty překážky, když někdy v polovině 19. století nebo na počátku 19. století to bylo ještě daleko horší.
1: Je to tak a on v té práci pokračoval. Tudíž všechny zakázky, které byly tak nějak v docházkové vzdálenosti 20 kilometrů, tak zvládal sám. Ale když pak začal podnikat právě s Johannem Budigem mladším, o kterém my dneska mluvíme, tak ten jezdil, měl povozy s koňmi.
0: Už uměl číst a psát,
1: tak on vlastně jezdil do toho širšího okolí. On jezdil do Bruntálu, jezdil do Šumperka, jezdil opravdu daleko, protože tam ten táta pěšky nedošel a fungovali tímto způsobem spolu.
0: A výlety Českého rozhlasu Pardubice ze Svitav budou pokračovat i po písničce.

0: Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice ze Svitav. Putujeme po stopách zdejšího podnikatele Johana Budyka mladšího s historičkou Monikou Němcovou.
1: Ale dalo by se říct, že asi nějaké stopy další jsou nedaleko, a to v Moravské Třebové.
2: Je to tak, z Moravské Třebové nejen, že teda pocházel tatínek a tahle jeho rodinná větev. Johan Budyk je velmi spjat s Moravskou Třebovou, protože vlastně do školy chodil tady ve Svitavách, ještě do kostela svatého Floriana, kde byla první třída. Nicméně gymnázium už studoval v Moravské Třebové a spoustu času trávil u svých prarodičů, on tam prakticky bydlel. Vlastně jeho žena, kterou si později našel, to už bydlel ve Svitavách, tak pocházela právě z Moravské Třebové.
1: A my jsme to ještě neprozradili, ale ten, kdo by tady byl s námi v těchto místech u bývalé Budigovy továrny, tak by viděl i nádhernou vilu, která má tady přímo u vchodu tabulku Budigova vila, tak předpokládám, že to není nějaký jiný Budyk.
2: Pořád jsme u rodiny našich Budigů a nacházíme se před vilou, která je v neorenesančním stylu. Dneska je tam okresní soud, ale je to vila, kterou Johan Budyk nechal postavit pro své děti. Johan Budyk své podnikání přeměnil na Johan Budyk a synové, tak se jmenovala ta jeho fabrika. A on právě nedaleko fabriky nechal postavit v roce 1891 vilu a měl takovou vizi. Vy vidíte, že ten dům je opravdu veliký. On měl vizi, že v jednom patře v přízemí bude syn s rodinou a v tom druhém bude druhý syn s rodinou.
1: Já musím říct, že to vypadá jako trošku malý zámeček. V této velikosti klidně zámečky můžou být.
2: Určitě by mohly. Opravdu to tak vypadá. Vila je teďka naštěstí jak i po rekonstrukci několik let, takže ona je opravdu nádherná. A vlastně v této vile žil syn Johana Budyga Maximilián. Druhý syn, který tam měl žít taky, ale žil se svým otcem ve vile, kam se ještě půjdeme podívat.
1: Můžeme si zatím popsat tuhletu vilu. Je to tedy neorenesanční stavba, má dvě patra, má nějakou terasu, je taková zdobná, takže předpokládám, že má všechno, co měla mít tehdejší reprezentativní vila továrníkova.
2: Je to tak a vidíme i něco, co dříve bývalo kašnou. Máme spoustu fotografií přímo před vilou, kde oni tady spolu snídali, celá rodina, obrovský stůl. Vidíme schody, které vedou právě do budovy soudu. Nicméně ty schody tam původně nebyly, ty jsou nové a schody vedly jak v pravé, tak v levé části té vily. Dneska už tam neprojdete, ale schody byly takhle do stran.
1: A co tam bylo vlastně pod tou terasou? Ta terasa tam byla uprostřed nebo nebyla?
2: Byla, to vypadalo vlastně stejně, jenom se chodilo takhle z bočních schodů dovnitř.
1: Takže tam, jak je teď to zábradlí vlastně, v tom podloubí, řekněme, jak jsou tam ty zábradlí z obou stran, tak tam byly vchody.
2: Je to tak a právě to krásně vidíte, jak se to zrcadlí, že ta levá strana je úplně stejně jako ta pravá a ty schodiště se zrcadlily vlastně taky. Ještě se dostaneme k druhé části a druhé vile, která je taky krásná.
1: A tam se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vypravíme už za pár minut.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Společně s historičkou z Městského muzea ve Svitavách Monikou Němcovou jsme se přesunuli zase kousek dál po stopách Johana Bodega a jsme vlastně na zahradě muzea.
1: My se právě nacházíme na zahradě Johana Bodega, protože muzeum nebo budova muzea, to byla jeho první vila. Právě zde rodina žila, zde vychovávali děti, pak i vnoučata a sem se uchylovali k odpočinku, protože ta muzejní zahrada dneska, si můžete všimnout, jsou tady automobily, vypadá úplně jinak, ale v té době, v tom 19. století a na začátku 20. to byla nádherná zahrada. Bylo tady spoustu záhonů, byl tady altán.
0: Tady je nějaká přístavba, to tady bylo, nebylo, to je původní?
1: Ta přístavba původní není, to už jsou depozitáře muzea, takže je to nová přístavba. Tam byla původně zahrada, ale byly tam potom i hospodářské budovy, protože my, když se podíváme na sčítací operáty, sčítání lidu, tak zjistíme, že Johan Budyk měl na této adrese hlášené 4 koně a ty koně tady opravdu měl, proto i ta vrata jsou tak veliká, protože přemýšleli, kudy je vodit, jestli předem nebo zadem, takže budova tady byla, ale byly to hospodářské budovy, které dneska už nestojí.
0: Já bych ještě zůstala u té zahrady, protože není možné si nevšimnout nějakého vodního prvku, který tady máme. Je tam nějaký reliéf, krásný. Je to půvabná dívka se žabkou.
1: Je to tak. My se nacházíme u pohádkové kašny, která je právě v muzejní zahradě. Tu kašnu máme doloženou z fotografií z roku 1911, kdy i ta rodina se před ní fotila. Potom, když vnuci Johana Bodyga museli narukovat v první světové válce, tak i oni jsou tady vyfoceni v uniformách právě u této kašny. Vy můžete vidět, říká se tomu pohádková kašna, že můžete vidět krásnou mladou ženu, která má na koleni žabího prince. Žabý princ, ten původní, byl ale odcizen a v roce 2019 umělecký kovář České Třebové František Bečka vytvořil jako dárek pro ředitelku muzea Blanku Čuhelovou nového žabáka, takže už pár let je žabák zase zpátky.
0: Tak a pohádková kašna, protože tam ten pohádkový motiv neváže se k tomu nějaká pověst, třeba o tom, že léčivá voda z kašny, nebo skutečně tady dívka vysvobodila žabáka.
1: Neváže se k tomu nic, jenom víme to ze zápisů z deníku dcery Johana Bodyga, která nechala tu zahradu kompletně předělat. Tak jenom víme, že ona se snažila, aby se to rychle všechno stihlo, aby právě tatínka nerušila tím ruchem, který by se tady dělal.
0: Ta kašna je tady z dob, kdy tady žila ta rodina, nebo byla tady ještě dřív?
1: Je to vyloženě dílo Budigovy rodiny, protože ten dům, my jsme si mysleli, že je z roku 1892, ale podařilo se zjistit, že dům stál už dlouho předtím. Je to dům z konce 18. století. A v 60. letech 19. století místní starosta Leopold Tempes tento dům prodal Johanovi Budigovi mladšímu, ale byla tady sušírna, jak se pořád bavíme o tom textilu, takže bohužel z toho sukna, jak se vypařovala ta voda, tak ten dům byl absolutně prohnilý, ty trámy byly špatné a musel projít kompletní rekonstrukcí, což Johan Budyk udělal. A druhá rekonstrukce, která proměnila obyčejný dům v nádhernou vilu, proběhla právě v tom roce 1892.
0: Můžeme se podívat dovnitř, jestli tam ještě zůstaly nějaké stopy po Johanu Budygovi?
1: Určitě můžeme, byť jich tam moc nenajdeme.

0: Rodinný dům, rodinná vila. Co tady zůstalo tedy po Johanu Budigovi?
1: Těch původních prvků tady moc není. Jediné co, tak jsou tady ozdobné sloupy vedle schodiště, ale opravdu ten duch té nádherné vily toho 19. století už tady nenajdete. Jsou tady vlastně dvě věci, které se počítají. Tak jedna z nich, tak to je nábytek.
0: To muzeum tady vzniklo kdy?
1: Tady po válce bylo muzeum dělnického hnutí.
0: Takže po odsunu, tedy když už Budigovi tady nebydleli, tak tady hned vzniklo muzeum.
1: Tak a když mluvím o našem muzeu, tak myslím muzeum, které vzniklo po roce 90 jako městské muzeum, protože je to úplně jiná instituce, ale byl tady tedy historický nábytek, který se dochoval a potom se tady našla krabice s krásnými fotografiemi na skle. Jsou to skleněné negativy a ty právě pochází od Johana Budiga.
0: Mě zaujala i ta historie toho muzea. Vy jste říkala, to není naše muzeum, ale stejně se zeptám, co to bylo za muzeum.
1: Tady právě bylo muzeum dělnického hnutí a mělo takovou pohnutou historii v tom, že tady byla třeba dřevomorka a spoustu sbírkových předmětů, proto já to i odlišuji v historii toho muzea, spoustu sbírkových předmětů muselo zmizet. Rozdali se do škol, do jiných institucí, jiných muzeí a když teda mluvím o muzeu po roce 90, tak tím myslím to, že se začínalo opravdu na zelené louce, začínalo se odnova a o některé ty sbírkové předměty se poměrně bojovalo. Například náš známý svitavský mechanický betlém, tak ten byl taky dán pryč a pak teda v roce 2012 se nám vrátil.
0: Pojďme si ještě teď na závěr říct, jaké byly osudy potomků Johana Budiga, kam zamířili po tom odsunu?
1: To je právě věc, která nám byla poměrně neznámá do chvíle, než se v muzeu otevřeli dveře, přišel takový sympatický muž, který držel spoustu papírů a říkal, já jsem Budik a měl zvláštní otázky třeba na červenou knihovnu, která je naproti. To byl prapradědeček vlastně, on říkal, můj pradědeček údajně pomáhal stavět nějakou knihovnu, nevíte, kde ji najdu? Tak jsme se tomu zasmáli, protože ten dům je z červených cihel s věží naproti, ale on jak byl zamyšlený a viděl muzeum, viděl ty svoje kořeny, tak byl zahleděný jak do těch papírů, tak na to muzeum a úplně přehlídl naši Otendorferovu knihovnu, která je naproti.
0: Já se ještě zeptám na tu osobu toho prapravnuka Johana Budiga, jestli to říkám správně, tak odkud pocházel a jak to vlastně všechno jako dopadlo? Předpokládám, že spoustu informací máte od něj.
1: Je to tak, když přišel, jak jsem mluvila o těch papírech, oni jsou v tom příběhu důležitý, to je rodinný deník, který si psala právě dcera Johana Budiga, Helena, která žila taky v tomto domě. Měl ten deník a měl fotky a já jsem věděla, kdo ty lidi jsou a tak spolu jsme to nějakým způsobem dávali dohromady. No a když jsem mu loni posílala fotografii opraveného hrobu, že na něm myslím a že jsme teda opravili rodinnou hrobku, no tak na to konto mě 23. prosince, den před Vánoci, přišel balík, který měl 7,5 kila. Byl tam rodinný deník a fotoalbum, které se jmenovalo Johan Budik 1832 až 1915.
0: Kam ta rodina tedy potom putovala?
1: Ona většina těch svitavských rodin putovala do Bavorska a tam nějak se jako udržují v tomto okolí.
0: Já vím, že z tohohle setkání něco vzniká.
1: My jsme měli, jak jsem mluvila o tom nálezu té krabice s těmi fotografiemi na skle, tak to jsem si říkala, z toho by byla nádherná výstava. A byla jsem rozhodnutá, že to teda v roce 2026 udělám. Pan Budik mi do toho trošku hodil vidle tím deníkem a tím fotoalbem, protože najednou se ty informace rozrostly úplně absolutně, ale každopádně ten cíl platí. 1. října otevíráme výstavu Svět očima Budigů a právě to ze života svitavského továrníka, přímo takhle se to jmenuje a měla by teda vzniknout i kniha.
0: A touhletou pozvánkou na výstavu i novou knihu končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pořad připravila Šárka Rusnáková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.
3: Buď s Bohem, brácho, z dětských let. Byl slepší v počtech a já za slépečet.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Smetanova Litomyšl pokračuje koncerty i výtvarným programem. Otevřela také venkovní výstavu soch Jaroslava Róny. Hradec Králové rozdělí 800 tisíc korun na takzvané mikroprojekty. Etiketu umedu v Česku musí od dneška splňovat přísnější pravidla. Odpoledne bude na východě Čech oblačno až zataženo s přeháňkami. Teploty do 20 stupňů. Zprávy a Věra Přibylová. Dobré nedělní poledne. Od pondělí musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizaci silnice za 90 milionů korun. V první etapě opraví úsek z Břehů do Vlčího Břidy. V druhé obnoví zbývající část Břehy Rohovládova Bělá. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevřela zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny nazvaná Ticho a mýty.
6: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, o co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončejí.
5: Radnice v Hradci Králové spustila dotační program pro takzvané mikroprojekty. Fyzické osoby nebo neziskové organizace v něm můžou jednorázově získat až 15 000 korun na uspořádání malých akcí. Dohromady je k dispozici až 800 000 korun. Žádosti je možné podávat do konce listopadu.
7: Poskytnuté dotace musí být použité výhradně na podporu malých komunitních projektů, například v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže nebo v oblasti sociálních služeb, životního prostředí, architektury a památkové péče na území města. Podrobné podmínky pro získání dotace najdou zájemci na webových stránkách magistrátu. Adéla Gavříková, Český rozhlas.
5: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medu ze zemí EU. Změny přináší evropská směrnice.
8: Cílem je zajistit jasnější označování medu. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
9: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
8: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
10: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
8: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Český rozhlas.
11: Sport.
5: Po kilometru triumfoval rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy i na pětistovce. Olympijský šampion z Paříže získal 15. evropský titul. Martin Fuchsa si své soupeře v první polovině závodu hlídal. V té druhé pak tradičně zrychlil. Všechny předjel a zvítězil.
12: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. a to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude v Pardubickém kraji větrno. Obloha bude oblačná a objeví se přeháňky, které budou nejčetnější na horách. K večeru a večer budou přeháňky slábnout a ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 8 až 12 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré. Tlak slabě klesne, k večeru se měnit nebude. A biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: V tuto chvíli nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré nedělní poledne přejeme z Pardubic, tak právě teď to zase rozjedeme pěkně, jak se říká lidově, na plný pecky. No je to na vás tahle hodina, co budeme hrát.
4: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Dávejte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, slavé chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno tu my poradíme.
1: Přesně tak, nemožné na počkání, zázraky do 3 dnů, nebo možná do 3 sekund, teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, to jsou přesně písničky od srdce, které začaly touhle skladbou, oblíbeným to prodavačem od Michala Tučného. Telefonní linka 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak a než vás vítr přivane, tak se pojďme podívat, co pěkného byste chtěli zahrát. Je tady první SMSka, která je narozeninová, takže má přednost naprosto především, protože to narozeniny mívají. Všechno nejlepší k narozeninám Martě a prosím o písničku, její oblíbenou Foreigner I Want to Know od Lávis. Díky moc, celá rodina.

0: Bez lásky láska není, vždyť všichni jsou stejní. Zpívá Jitka Zelenková, všem tohle je originál. Kapela Foreigner, I Want to Know What Love Is. No a někdo by měl být na telefonu, kdo pak to je? Konečně, dobrý den.
1: Konečně tě slyším, čau.
0: Čau, Láďo Česká Třebová. No tak povídej ty kluku, já jsem celý nedočkavý.
1: No asi od té, jsem to spolknul. Tenkrát na západě.
0: Tenkrát na západě, jasně, jednoho dnes se vrátíš. Ano, neboli také mnozí posluchači tuhle písničku jmenují jako Den se v růži skryl. Tak, já už ji mám. Tak je připravená. No komu to zahrajeme? To si ještě nepověděl.
1: Nikomu.
0: Dobře. Tady máš. Naslyšenou.
1: Děkuju. Čau.

0: tak jsme dotesknili. Ale jestli vás tahle písnička trošku ukolébala po obědě, tak možná splnila svůj účel. Někdo by měl být na telefonu, kdo pak to je, koho vítáme.
1: Halo. No ahoj Honzo, opět Jarda z Dubiny.
0: Ale to jsou k nám
1: hosti. Já už jsem si říkal, jestli vůbec se dozvoním, to bylo nějaký dlouhý ta písnička teď. A jenom doufám, že se dneska telefonu na poprvé. Tak zkusíme Mikea Oldfielda.
0: Ano.
1: A Innocent.
0: No tak to máme rozhodopádně.
1: Tak to se, já jsem si říkal, že kdybyste neměli, tak už nevím, co byste mohli mít. Jako.
0: Mike Oldfield, Aneta Hegerland a Innocent, už hledám.
1: Super. Takže si myslím, že krásná písnička pro krásný poslech, pro všechny posluchače i pro vás do rádia. A dneska už je teda hezčí den, neprší, je tam krásná teplota, pofukuje větříček, takže ideální na nějaký výlet nebo někam vyrazit.
0: Krásně.
1: Já se vrátím se chvílí, či... No jasně, byl jsem se provětrat. Tak jo, díky za skladbu, za starání a zase někdy naschle.
0: Dobře, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

osobně tahle písnička vždycky pohladí po uši, přes uši i pod uši. Mike Oldfield, Aneta Hegerland a Innocent v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Nejvyšší čas vrhnout se na další z vašich písničkových přání. Tak co budeme hrát tentokrát? Podíváme se, co píšete. Chtěli byste také zahrát písničku Všem pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu od Zdeny ze Svitavska.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: Přesně tak. No, pomaličku jdeme do druhé poloviny. Písníček od srdce s nedělním datem 14.6. Tak pro jistotu připomeneme kontakty, abyste věděli, že ještě máte příležitost případně si zavolat sem k nám. 726 46 48 48, to je telefon, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Někdo už je na telefonu, kdo pak volá? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, pane Vamberský, u telefonu Ondra z Rakovnicka.
2: A na Rakovnicko se nám teď přesunul signálový šotek, slyším.
3: Tak tím dobře slyšíte.
2: Špatně, trhaně.
3: Skoro... No, u mě je vše pořád, no. To bude chyba u vás.
2: Ne, není to chyba u nás, nevadí. Povídejte, my se pokusíme vás nějak rozluštit.
3: Tak prosím vás, já to zkusím říct pomalej, dneska bych si třeba prosím knížku od Deta Stát, ředitel autobusu.
2: Ředitel autobusu, dobře, komu to bude?
3: Tak, bude to samozřejmě pro všechny, pro vás, pane Vamberský, pro všechny posluchače, pro jen tak pro dobrou nedělní náladu, všem hezký víkend a všem daří, jinak myslím, že u vás ve studiu se zřejmě muselo něco změnit.
2: Co se tam změnilo? Co myslíte?
3: No, jestli vám přesunuli kálovnici.
2: Jak to, že ne? Když jsem tady do toho mlátil jak hluchej dovrát. No jo, no tak to příště napravíme.
3: Ale ne, já myslím, jestli vám to nezměnili jako na jiný místo.
2: Ne, to nezměnili. To nezměnili, to rozhodně ne.
3: Jo.
2: No, protože já si tady u toho tak pochoduju, no, to víte.
3: Tak
2: se mějte hezky v Rakovníku. Naslyšenou.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: Tap, ředitel autobusu a teď tady někdo bude ředitelem našeho vysílání. Kdo pak? Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Lamberský, tady Vande, z Kostela nad Orlicí.
0: Zdravíme Kostela z nad Orlicí.
1: Zahrát pro přítelkyni Janu písničku Brhlíka Sojka od Pavla Dobeše.
0: Jasně, jdeme hledat Brhlíka a Sojku. Tak, Brhlík a Sojka, písnička je zde. Máte
1: tak díky moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
2: A také další z vašich písničkových vzkazů. Tentokrát jste výběr nechali na nás. Píšete, že byste chtěli zahrát písničku pro babičku Marii Vránovou z Českých Lipkáv jako poděkování, že vám uvařila výborný oběd svíčkovou, a také pozdrav posíláte pro dědu z Dendu. Oba prý poslouchají, píše vnučka Lucka. No výborně, tak když už tedy mě teďka napadlo teda úplně něco jiného, když už je tady řeč o tom obědě. Tak, výborně, já to tady zkusím ještě takhle změnit v našem playlistu a nastavíme tam jinou písničku, která se bezprostředně tématu jídla týká.

0: Budeme dělat 30 štanglí salámu, divočák. Přikoupili jsme 4 kilo hovězího na práv. Jde týlář. Dohlídněte na to, až se to bude dělat. A dohlídněte potom na úzení. Kamarádíte s tím míchačem od Kožánu, ne?
1: Prosím
0: vás. Mistře.
2: Přátelé, já vám opravdu nevím. Já bych vám to neradil. Já totiž všecko sežeru.
3: Přesně tak. Tak, dobrou chuť, jestli zrovna obědváte, a pojďme na další z vašich písničkových pozdravů. Co tady vidím tentokrát? Milé rádio, prosím o zahrání pro naše pravnučky, které slaví narozeniny Eliška 5. a Adélka 3., tak bychom jim chtěli popřát všechno dobré a ať se jim daří. To jim přejí děda a babi a taky ostatní přívraťáci. Tak, Adélka a Eliška jsou z Vysokého Mýta, ještě píše děda Mirek. Výborně, no tak děvčata, jdeme lyžovat, mixle v pixle.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A další z vašich písničkových pozdravů. Píšete, prosím, zahrajte synovi Mirkovi ke dní otců nějakou pěknou písničku, je vášnivý motorista a má rád stará auta. Tak mu vyberte nějakou pěknou písničku, děkuje mamka Jarka. A využijeme i dalšího z vašich pozdravů, ve kterém píšete, dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro nadšeného majitele Brandýského zámku, který ho se svým bratrem dává s respektem a úctou dokupy. Dnes ve 3 hodiny odpoledne bude komentovaná prohlídka, vřele doporučuji, napsala Martina.

Jančencové jsou na drakách, to je jedna z mých oblíbených pohádek. Jančenský hraje Honzu, prince, a Ivana Andrlová, princeznu. V téhle té pohádce, kde ještě účinkují Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, Roman Skamene a další velké hvězdy československého filmového plátna. No tak to byla jedna vzpomínková a vzpomínat vlastně budeme dál, protože píšete, že byste chtěli zahrát písničku, která je tady připravená od Valdemara Matušky, jmenuje se Ráno a bude to všem pro radost. Líba Stuněchod píše a využijeme toho rovnou. Zahrajte prosím něco hezkého jako poděkování za včerejší Family Day 24 ZDL. Tak to nevím, co znamená ta zkratka. Praha k Beli, byl to super den plný zážitků a přehlídek letectva naší armády.

0: Jo, a vás podle hlasu neznám, to je jedno. Ale minulý týden jste hráli písničku od Jordan Beethovens.
1: Aha.
0: Hey shake, hey baby shake, rock and roll. Aha. Ten jsem nikdy neslyšel, ten jsem slyšel snad poprvé od Jordan Beethovens. Tak jestli byste ho mohli zahrát znova, nebo jestli... No, aspoň si teda, myslím, nějaký pán si to přál a někdo tam byl u telefonu, nevím kdo, a říkal, že to je ono, tak já nevím.
1: Jo, rock and roll říkáte, jo.
0: Ano, ano, hey baby shake.
1: Aha, počkejte, tak se zkusíme podívat, hey baby shake, hey baby shake. No já ji tady nevidím, to je toť otázka, jestli jsem to vůbec byl já, to jsem asi nebyl já, kdo to plnil, kdo to hrál, protože já ji tady nikde nevidím, hey baby shake, nezajímavý.
0: George Beethoven.
1: No, nemáme času na zbyt, tak vyberte nějakou náhradní variantu.
0: No tak třeba Kahovce... Je to možný, že tohle zpíval Kaholec, jo, ten babyšek. Kahovce, paní v černém.
1: Kahovec, no já se zkusím podívat, jestli rock'n'roll tady bude od Karla Kahovce. Přímo, kdyby nebyl, tak vybereme teda paní v černém a nebudeme se tím nějak trápit. No. Tak, tak nevidím, bohužel nevidím. Takže paní v černém to jednoznačně vyhraje teď.
0: Dobře. Tak já nevím, minule, kdo to teda byl, že je to takhle...
1: Nemám nejmenšího tušení, no. Dobře, no tak zkusím pohledat, třeba ji najdu. Tak tady je, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Taky, děkuju, naschle.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Tak zatímco zpíval Karel Kahovec s kapelou Flamingo písničku Paní v černém, tak já jsem tady hledal a hledal a myslím, že jsem našel teoreticky tu, kterou si možná myslel, že chce zahrát, nebo tu, kterou chtěl zahrát možná Ráďa z Ústí nad Orlicí. No, George Dumbitovec to nejsou určitě, ale je to Pavel Sedláček a skupina Mephisto a rok 1965, písnička Hippy Hippy Shake, a kdyby to nebyla ona, je mi, milí hejtři, naprosto jasné, že mě potom vycupujete, vytaháte za uši a pověsíte někam do kouta. Ale to samozřejmě nechám na vás, to bude k vaší radosti, mě to nic neudělá takhle na dálku. No tak na závěr ještě těsně před zprávami, které už přinesla Věra Přibylová, tedy ještě jedna rock'n'rollová klasika.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malý Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT 2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010 Druhá vesmírná odisea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Lesy České republiky postaví další útulnu na Orlicko-Ústecku. Ode dneška platí v Pardubickém kraji nové jízdní řády. Dnes je světový den dárců krve. Odpoledne bude na východě Čech větrno a zaprší. Nejvyšší teploty do 20 stupňů. Zprávy s Věrou Přibylovou. Dobré nedělní odpoledne. Na Orlicko-Ústecku přibude další útulna. Nouzový přístřešek postaví Lesy České republiky u obce Studené a zaplatí za to zhruba 250 000 korun. Další útulny v nejbližší době nechystají. Od konce roku 2023 jich postavili 33.
3: Nový přístřešek, takzvané Ačko, vznikne do konce července přímo pod vrcholem Studený. Místem prochází červená turistická trasa, která se následně napoje jak na Jiráskovou cestu, tak na stezku Českem i dálkovou trasu Via Czechia. Studenské skály jsou také hojně navštěvované horolezci. Uvnitř nové útulny bude místo na přespání, stolek a venku také ohniště. Z Orlicko-Ústecka Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Začínají platit nové jízdní řády. V Pardubickém kraji České dráhy upravují jen některé linky na regionálních tratích. Posunutý bude ranní spoj z Havlíčkova Brodu do Pardubic, aby navazoval na přípoj na Moravu v 6 hodin. Poletní spoj z Lanškrouna do České Třebové bude nově zastavovat také v Třebovici. Úpravy reagují i na posunutý začátek prázdnin, upozorňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin.
2: Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se v květnu snížil. Celkem bylo bez práce bezmála 13,5 tisíce lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 3,8%. V celorepublikovém srovnání je podíl nezaměstnaných v Pardubickém kraji druhý nejnižší. Řekl to zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák. Je světový den dárců krve. Transfuzní stanice upozorňují, že právě v létě jim krev často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat i několik měsíců. V Česku je ročně aktivních asi 220 tisíc dárců. Podle Českého červeného kříže bych ale bylo potřeba zhruba o 80 tisíc víc. Lidé ve Višňové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako je to u referenda.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude v Pardubickém kraji větrno, čeká nás velká oblačnost s přeháňkami, které budou častější na horách. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 12 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ty jsou velmi dobré, tlak odpoledne slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor, dejte v Hradci Králové na silnici 1/35 v ulici Brněnská bourala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Právě začínají další výlety. Jsme rádi, že jste si nás naladili. Přeji vám krásný poslech. Červnová neděle je jako stvořená pro výlety a tak jsme tu opět s naší troškou do mlýna. Vezmeme vás do Plzně do Semlerovy rezidence, bytu, který pro jeho majitele navrhl slavný architekt Adolf Loos. Ten se při tvorbě interiéru proslavil takzvaným Raumplánem, kdy nevytvářel jednotlivá podlaží, ale pouze různé úrovně navazující na centrální část. Potom navštívíme záchrannou stanici v Pavlově na Vysočině, kde uvidíme opravdu pestrou paletu zachráněných zvířat, od vider přes čápy, dravé ptáky až po kuny a srnky, anebo třeba i muflona. Podíváme se také do staré papírny v Hronově v Královéhradeckém kraji. Z té se později stal mlýn, do kterého jezdili jako malí sourozenci Čapkovi, což pozdějšího spisovatele a malíře inspirovalo při psaní pohádek. A nakonec vás na jižní Moravě u hradu Veveří na Brněnsku zavedeme na dvě místa, která vyloženě vybízí k fotografování. Navštívíme dřevěné okno a trůn.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na Klatovské třídě v Plzni si můžete prohlédnout unikátní bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových. V letech 1933 až 34 byl vestavěn do původního bytového domu. Vznikl na základě konceptu architekta Adolfa Lose, který pak zpracoval Losův žák a spolupracovník Heinrich Kulka. Byt je vytvořen takzvaným raumplánem, což znamená, že nemá klasická podlaží, ale jeho jednotlivé prostory různých výšek se v několika úrovních soustředují kolem centrální obytné haly. Objekt spravuje Západočeská galerie v Plzni a naší redaktorku Andělu Blaškovou Semlerovou rezidencí provedl kurátor sbírky architektury Petr Domanický.
1: Vstoupili jsme dovnitř, akorát si bereme návleky na nohy, protože tam bychom mohli poškodit parkety.
2: Na jednu stranu vstupujeme do domu, který není ani 100 let starý, ale na druhou stranu ta hodnota je často u těch prvků možná vyšší než u leckterého zámku.
1: Jsme v ústřední hale celého bytu.
2: Je to velký obývací pokoj. Ale samozřejmě obývací pokoj nikoliv tak, jak si představujeme většinou dneska, ale spíše tak, jak známe ještě z některých takových těch předválečných filmů pro pamětníky, kdy ty obytné pokoje spíše připomínaly reprezentační prostory někde na zámku a byly komponovány nejenom pro pobyt té rodiny, ale z velké míry pro společenské akce. To znamená, počítalo se s tím, že se tady sejde velká společnost, že se tady bude třeba hrát na klavír, že se tady bude tančit, dokonce je tady vestavěný bar. Pak jsou tady typické losovské odpočivné kouty, ať už je to ten skrytý tady částečně pod galerií, který umožňoval takové jako klidnější popovídání. A potom je to velký odpočivný kout v čele té haly u krbu, který částečně je vsazen do kamenné stěny se sníženým podhledem.
1: Mě zaujalo okno. Ono je to takové netradiční okno, protože je tam prostor, který je vyplněn květinami.
2: Okna jsou sice obrovská, téměř jako někam do nějaké továrny, ale současně ven vidět není, protože je v nich neprůhledné zasklení. To naprosto záměrně. Los takhle pracoval i v jiných interiérech a on to dělal naprosto cíleně, v podstatě s tím, aby ten život v tom interiéru nebyl rozptylován tím vnějším světem.
1: Vyšli jsme schody a pohledem doprava tak jsme zahledli jídelnu, kde se nachází kulatý stůl, židle kolem. Všechno je to v takovém noblesním stylu.
2: A zase odsud není vidět ven a zase je to vyřešeno jiným způsobem než v té hale nebo v tom vstupu. Tady je to vyřešeno takovým tím losovským oblíbeným jeho způsobem inspirovaným v Japonsku, kdy okna jsou překryta jakýmsi rastrem, který dělí ta okna do takových malých tabulek a ještě přes to sklo je napnutá textilie, která umožňuje, aby ten interiér měl to denní přirozené osvětlení, ale současně brání tomu výhledu ven a ještě tím, že ta textilie má nádech do žluté nebo zlaté, tak to i mění atmosféru toho samotného interiéru.
0: Přiblížil prostory v plzeňské Semlerově rezidenci kurátor sbírky architektury Petr Domanický. Rodina Semlerových byla nucena po okupaci v roce 1939 emigrovat do Austrálie. Jejich byt pak sloužil k různým účelům, například jako kanceláře, učebny či malé byty. Dnes si tuhle vzácnou architektonickou památku můžete sami přijít prohlédnout.

Pojďme se teď vrátit k minulé soutěžní otázce. No, kdo by neznal filmy Jurský park, Jurský svět? A není to tak dávno, co jsme právě díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů, no a jiných obrovských zvířat, které si dnes ani nedokážeme představit. Zachovaly se jejich kostry, no a tak jsme si vlastně, já nevím, jestli odborně nebo spíš dobádili, jak mohla tato zvířata vypadat, tak doufejme, že vědci to mají přesně zmapováno. No a podle nich se pak stavějí dinoparky. My jsme se ptali, soutěžně jsme se ptali, kde u nás najdeme ten největší. Mohlo to být za A v Ostravě, za B v Plzni. Správně je v Plzni? Ne, tak Plzeň to není. Je to Ačko, je to v Ostravě. Největší dinopark v Česku, rozkládající se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a vlastním Dinoexpresem, je velmi navštěvovaným dinoparkem. Ano, je opravdu největší. Ale pozor, i v Plzni najdeme takové zařízení, takový prostor. Je spojený se zoologickou zahradou a je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech dinoparky, ale kdo napsal Ačko, udělal dobře. Mohl vyhrát let svítilnu. Vyhrála jí, pozor, tentokrát pětice našich posluchačů, takže pánové, děkuju, pochlapili jste se. Pan Bohuslav Mejsnár, Dolní Braná, pan Lumír Šimečka, Trnávka, pan Antonín Matoušek, Letkovice, pan Zdeněk Muselík, Pohořelice a pan Petr Tuček, Olešnice. No a dívám se, odkud jsou. Jsou to samé malé obce. Krásně se nám to sešlo. Gratuluju. Takže kdo dostane let svítilnu, už víme v tomto víkendu nebo za ten minulý víkend, ale kdo dostane výletnický batoh s řadou zajímavých turistických věcí, tak na to si budeme muset počkat na začátek. Vlastně ne, protože my v létě budeme vysílat, chtěl jsem říct, na začátek července, ale to nás čeká speciální zámecké léto, takže tentokrát vyhlásíme výherce hlavní ceny už na konci června.

0: Tak já myslím, že si pamatujete na oblíbený večerníčkový příběh o Vydrýskovi. My teď vás vezmeme na místo, odkud si skoro před čtvrtstoletím režisér Václav Chaloupek tohle chytré zvířátko vypůjčil. Dnes je totiž záchranná stanice v Pavlově na Vysočině vyhledávaným výletním místem. Mezi její obyvatele nás zavede redaktorka Irena Šarůnová.
1: Se Zbyškem Karafiátem procházím záchranou stanici v Pavlově.
2: Teď se podíváme přes intenzivní péči, tam teda normální návštěvníci úplně nechodí.
1: Alespoň teď po rozhlasových vlnách jim to umožníme.
2: Můžeme slyšet různé hlasy ptačích mláďat, co tu teď aktuálně jsou. Tady teď vidíme třeba rehky, kosáčky, vrabčáky, síkorky.
1: Jak se sem taková síkorka dostane?
2: Třeba je nějaké zničené hnízdo, někdo pokácí strom.
1: Já se teď dívám, jak krmí vaše kolegyně holuba hřivnáče. Vy mu musíte i ten zobáček otevřít.
2: Ano.
1: A pod tlakem. Stříkačko, nechce se mu. A už je to tam. Tak a tady máme rumburaka.
2: Tohle mládě krkavce velkého, on teda pochází z jemnice.
1: A má chudák nějaké křídlo špatné.
2: Vlastně on vypadl z hnízda, při dopadu na zem si zlomil křídlo.
1: Jsme zase venku. Dnes je deštivý den, ale teď to lehce polevilo, tak se budeme podívat po areálu.
2: Teď právě že období, kdy k nám mezí velké množství tady různých školáků a školek.
1: Prohlídky jsou komentované.
2: Lidé si vlastně někteří chtějí projít sami, jsou tady různé cedulky, takže my si při o těch zvířatech přečtou také. Ale jestli můžu doporučit, ta komentovaná prohlídka je lepší.
1: To se nedivím, protože já si to s vámi doslova užívám. Tady jsou voliéry, vidím nějaké dravce.
2: Tady třeba vidíme samečka orla morského, ten má vlastně genetickou poruchu opeření, takže ty dlouhé pera, vlastně mu, když mu rostou, zase zatočí a upadnou. Ale třeba tady vedle je nenápadný, velice vzácný dravec a to je orel křiklavý. A vlastně ho srazilo loni auto, přišel křídlo.
1: Areálem procházíme dál, dokonce je tady rybníček, vidím labutě.
2: Naše hlavní zásobárna vody a pod náma třeba teďka můžeme vidět tady muflona Mufiho.
1: Máte tady dokonce i ptačí pozorovatelnu, je krytá, to se mi v tom dnešním dešti líbí.
2: Všichni ty čápy, co tady jsou, tato jsou vlastně trvalý handicapy, ty vlastně nelítají a dopředu už se vrátit nemohou.
1: Vzadu tamhle vidím, to jsou nějaké chodníčky nad mokřadem.
2: Tůně, kde máme obojživelníky jako skokany hnědé, ropuchy, máme tam čolky obecné i horské.
1: Tady je takový můstek a to budou vidry. Vidrami to tady v podstatě v Pavlově začalo.
2: V 89. roce, kdy asi to vypadalo, že u nás vidry vymřou, tak vlastně státní ochrana přírody, tady byla výzkumné zařízení. Májo!
1: Slyší na zavolání.
2: Slyší na jméno.
1: A už je tady. Naproti vidrám zase voliéry. Co tady máme? Puštík obecný je tady cedule.
2: Vedle máme kalouse ušaté, ale i zásné kalouse pustovky. A v té poslední voliérce máme takovou společnou voliéru, kde máme třeba jako havrany, ale mimo to tam máme třeba kvákoše nočního, taky poměrně vzácného.
1: A kváka?
2: V noci kváka, ano. Kvák udělá.
1: Krkavec. A ten má jméno určitě.
2: To je Ruby.
1: Jdeme do schodu. Voliéra. Na těch větvích tady visí spousta starých čepic.
2: Tohle je voliéra, kde dáváme mláďata veverek na rozběhání. Se vlastně tady naučí právě okusovat jak oříšky, šišky, tak pořád běhat. A když to vlastně ty veverky umí, tak vlastně následně můžeme pouštět zpátky do přírody.
1: Je tady nějaké zvíře, které máte nejradši?
2: Zvířecích osobností tady velké množství. V podstatě nemám úplně vyhraněné jedno zvíře, kterému bych chodil.
1: Ta sova pálená, to je kamarádka.
2: To je velká kamarádka, no. Ale tam je smutné to, že ona jak se mě zlobí, že s ní tráví málo času, tak mě třeba škrábne. Ne, což ostatním nedělat.
1: Samou láskou se na vás zlobí.
2: Ano, je to tak.
0: Přiznává ředitel záchranné stanice v Pavlově na Vysočině Zbyšek Karafiát, který některé její obyvatele představil naší kolegyni Ireně Šarůnové. A pokud byste chtěli vidět, jaká zvířata ve stanici opatrují, můžete se už teď podívat na fotografie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Kronově v Královéhradeckém kraji stojí v Jungmanově ulici stará papírna, které se také říká Čapkův mlýn. Budovu nechal v 19. století postavit Jan Prouza ze Žabokrk jako papírnu, později sloužila jako mlýn. Roku 1890 se stal jeho majitelem Karel Novotný, dědeček bratří Čapků, kteří tam společně se sestrou Helenou strávili podstatnou část svého dětství, což je ovlivnilo v jejich pozdější tvorbě. Při návštěvě mlýna tak narazíte na jejich pohádky, ale také na starou ruční výrobu papíru. V doprovodu správkyně Čapkova mlýna Drahomíry Večeřové se tam zastavila Vlaďka Vildová.
1: Kde to všechno začalo?
2: Nejdřív byla papírna, už v roce 1821 se tady začal vyrábět papír a takovou zajímavostí je, že to byla jedna z pěti prvních strojních papíren v Čechách.
1: Voda a papír, to je potřeba, ale u mlýna je to ještě podstatnější.
2: Když už tady nikdo neuměl ten papír vyrábět, tak se vlastně rozhodli, že tu vodu využijí, kolo mlýnské bude sloužit k mletí.
1: Ta jména spojená se začátky nejprve té staré papírny.
2: Prvním majitelem byl vlastně Josef Fuchs, který přišel právě z polských dušníků, kde zřejmě měl papírnu. Tady ale provozoval tu strojní papírnu. Dalším majitelem byl Václav Inert, který tady právě převedl tu papírnu na ten mlýn. Přišlo tady pár majitelů a v roce 1889 ten mlýn tady kupuje Karel Novotný, dědeček sourozenců Heleny, Josefa a Karla Čapkových. Ten ale brzy umírá a v roce 1894 kupuje právě tenhle mlýn Antonín Čapek, pak už se prodává, mlýn jako takový nefunguje.
1: Děti Čapkovi, ta slavná trojice, ti sem jezdili, na prázdniny třeba?
2: Jezdili sem k babičce a k dědečkovi, vzpomínají na to i v knize Devatero pohádek. Skoro v každé pohádce je zmínka o Hronově.
1: Ono se jim říkalo nějak Iček, jak to bylo?
2: Lenča, Peča a Iček.
1: Lenča, to je jasné, to byla Helenka. Peča byl?
2: To byl Josef.
1: A Iček byl Karel.
2: Karlíček.
1: S Drahomírou Večeřovou jsme v pohádkách.
2: Právě v těch devatero pohádkách. Máme tady pohádku pošťáckou, doktorskou. Hlavně proč tenhle prostor vzniknul i pro to muzeum, byla tahle pec, která se tady zachovala, je funkční. To právě ty děti nebo sourozenci Čapkovi zažili, když babička s dědečkem pekli ten chleba.
1: Tu vůni si teď představujeme, ale pecen tady je. A tamhle je ta nádobka ledvinková.
2: Ta je právě na tu pecku, ano, kterou ten černokněžník spolknul špatně. Volali se ti doktoři a jeden právě přišel i z Hronova. Další byl třeba z Úpice. Ještě tady máme vzpomínku na jednu knihu od Helenky Čapkové. Tou je Moji milí bratři. Ona tam vzpomíná, když jezdili k babičce, jak jim babička hodila takhle židle, na to dala slamníček. Tam na tom ty děti takhle na zemi spaly.
1: Kdo má židli,
2: ten bydlí
1: i spí. Tady je nádherná původní klenba.
2: Tady máme takovou galerii, kde dáváme výstavy sezónní. Přes celý rok tady pořádáme pro děti takové edukační programy. Ale protože to byla papírna, tak tady máme i výrobu papíru,
1: ano,
2: kde si můžou děti vyrobit papír ručník.
1: Proto sem zveme také na výlet. Asi do Hronova není náročné se dostat autem samozřejmě.
2: Máme tady vlak, anebo autobusem, ten není daleko, kousek od náměstí.
1: A co cyklisté?
2: Určitě máme tady cyklostezku jak z Náchoda, tak ale i od Police nad Metují máme krásnou cyklostezku.
0: Vzkazuje správkyně staré papírny potažmo Čapkova mlýna v Hronově Drahomíra Večeřová a zve nejen za pohádkami bratří Čapků, ale i za kouzlem výroby papíru a osobnostmi Hronovska. A naše kolegyně Vlaďka Vildová ještě připomíná, že v těsném sousedství staré papírny si můžete prohlédnout i rodný dům Alojze Jiráska nebo hronovskou renesanční zvonici.
3: Výlety.
0: Máme rádi obří akvária, expozice nebo zoologické zahrady, kde jsou vodní pavilony, kde není o návštěvníky nouze. No a platí to i o vodní minizoo v Bašce, kterou jsme včera navštívili. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je skvělá možnost. My jsme z toho místa nabídli reportáž. Možná pro vás bude jednodušší odpovědět na soutěžní otázku, kde tento prosklený tunel přímo pod rybníkem najdeme. Asi by měla přijít nějaká nápověda. Je dlouhý 8 metrů a je v hloubce 3,5 metru pod vodou. Je to unikátní podvodní tunel. Nachází se, pozor, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tentokrát hrajeme o cestovní tašku. Opět samozřejmě hrajeme textovou zprávou, tedy respektive musíte ji poslat, abyste byli zařazeni do slosování. A tam musí být správné písmenko. Tak si pište výlety, mezera A nebo B, tedy Modrá, Třeboň, Ačko Modrá, Bčko Třeboň a následuje další mezera. Pak vaše jméno, příjmení, nezapomínejte na adresu a poštovní směrovací číslo. Víte, že někdy přijde jenom to Ačko, Bčko a jméno, nevoláme zpátky, kdybyste si mysleli, prostě se to vyřadí, takže pozor na to. Pro jistotu výlety, mezera A nebo B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Takže hrajeme o cestovní tašky, no a hrajeme také o hlavní cenu, o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky Alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. To jsou věci, které automaticky do tohoto batohu vkládáme.

0: Na závěr dnešních nedělních výletů se vydáme na jižní Moravu. V okolí hradu Veveří na Brněnsku je nespočet možností, kam vyrazit na výlet, a některá místa vyloženě vybízejí k fotografování. Jaká to jsou, zjišťoval náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář společně s Halkou Horkou ze svazu obcí Panství hradu Veveří.
1: My dnes navštívíme dvě místa, která jsou zároveň fotopointy. To první se nachází mezi vesničkami Hvozdec a Veverské Knínice. A je to obrovský trůn, ze kterého je vidět hrad Veveří.
2: Jsou z něj vidět věžičky a je to vlastně jeden z důvodů, proč zrovna tady jsme ho umístili.
1: Teď máme letní období, to znamená, že ta věžička je vidět opravdu jenom jedna a tak nepatrně, ale on se ten hrad postupně bude odhalovat, že?
2: Je to tak, jak opadá listí, tak vystoupí všech, říká se, 9 věžiček hradu Veveří, a to je vlastně ten důvod, proč tady je.
1: Trůn je opravdu veliký, celý ze dřeva. Kdo ho vyráběl?
2: Trůn má 3 metry a vyráběl ho pan Petr Pospíšil, řezbář tady ze sousedních Veverských Knínic, a tím tomu děkujeme.
1: Když sem lidé přijdou, mohou si na trůn i vylézt?
2: Jo, dokonce máme, že to je nařízeno. Je to opravdu ten fotopoint, kdy si člověk u něho může stoupnout, koukat se na ten hrad Veveří, může si na něho sednout, děti na něm blbnou, skáčou z něj. Je to opravdu taková prolézka v lese.
1: Ale na vlastní nebezpečí.
2: No tak to samozřejmě.
1: A my se za chvíli vydáme k dalšímu místu, jaké to bude?
2: Je to okno, je to vlastně bratříček trůnu, dělal ho stejný pan řezbář a opět směřuje na hrad Veveří, ale uvidíme ho z jiného místa, z jiného úhlu.
1: Jak vzdálené je okno od trůnu?
2: Já bych to vzdušnou čarou odhadla tak na 10 kilometrů maximálně.
1: Tak my si pomůžeme autem. Přenesli jsme se o několik kilometrů dále k dalšímu nádhernému místu a tím je opět obrovské dřevěné okno,
2: které opět míří na hrad Veveří a je odsud ten hrad vidět víc než toho trůnu.
1: A když se postavíme přímo do toho okna, tak před námi se otevírá nádherná krajina a skutečně věže hradu Veveří jsou odsud, dalo by se říci, jako na dlani. Proč jste vybrali právě trůn a okno?
2: No trůn, protože mě osobně představuje takovou královskou majestátnost, sesly, na které seděl král, a Veveří jakožto královský hrad, to k němu patří. A to okno zase má tvar takového úplně strašně čistého, jednoduchého gotického okna. A oba dva ty objekty spojuje těch 9 věžiček, které vlastně jakoby korespondují s tou říkačkou na Veveří 9 věží.
1: Okno se nachází nad Chutčicemi. Při jaké příležitosti vznikla obě tato místa?
2: My jsme si je připravili jako překvapení při tradiční akci zvané Tour de Veveří. Okno má teď přesně půl roku a trůn už druhým rokem je u Hvozdce.
1: Když se budou chtít výletníci z jednoho místa dostat na druhé, půjde to pěšky i na kole?
2: Na kole určitě, půjde to i pěšky. Pěšky je to trošinku složitější, samozřejmě delší, náročnější, ale určitě to stojí za to v obou dvou případech, i proto, že v těch místech, kudy procházíte, kromě té krásné přírody, se taky občerstvíte, ale hlavně stojí za to oba dva ty cíle.
0: Říká Halka Horká ze svazku obcí Panství hradu Veveří, která ke dvěma zajímavým dřevěným fotopointům, tedy místům, ze kterých se dají pořizovat krásné fotografie, zavedla našeho brněnského kolegu Zdeňka Truhláře. Tak to byla poslední reportáž nejenom dneška, ale vlastně tohoto víkendu. Za chvíli ještě připomenu soutěžní otázku.

A je tu závěr nedělních výletů. Já už jsem trochu naznačil, možná bych mohl prozradit trošku víc, protože nás v létě čekají 2 měsíce velkého zámeckého putování, čekají nás zámecké prázdniny nebo vysílání ze zámku. Tak my ukončíme ten náš klasický cestovatelský servis, ty naše výlety na konci června. Takže výherce hlavní ceny vyhlásíme na konci června. No a protože nás taky čekají dovolené, tak to bude trochu komplikovanější, ale nezoufejte, všechno vždycky včas vysvětlím. Zatím se nic neděje. Tak já ještě připomenu soutěžní otázku tohoto víkendu. My se ptáme na jedno velmi zajímavé místo, na místo, kde se můžete projít pod normálním, obyčejným, běžným rybníkem. Tam je vytvořen dlouhý tunel, je dlouhý 8 metrů, je to v hloubce 3,5 metru pod vodou. No a my se ptáme, kde se můžeme podívat na vlastně ten vodní svět v přirozeném prostředí. Vysílali jsme odtamtud reportáž, už jsem vlastně také napověděl. Může to být za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak pošlete nám textovou zprávu, ostatně všechno potřebné najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jak se píše textová zpráva, o co se hraje, jak zní přesně soutěžní otázka a co je důležité, vždycky tam najdete odvysílané reportáže. U každé fotografie, takže si můžete vytvořit nádherný dojem z místa, které třeba můžete dát do plánu svých vlastně už brzy letních prázdninových cest. Tak o co se hraje, o cestovní tašku, o výletnický batoh, to už jsem říkal také opakovaně, no já už nemám co dodat. Vidíte, to je zvláštní, když Pavelku dna nemá co dodat, snad jenom hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Policie stíhá chovatele, kterým úřady na Svitavsku zabavili přes 100 prasat. Po 2 letech oprav můžou lidé znovu navštívit Městské muzeum v Moravské Třebové. Auta na elektřinu a vodík by měly jezdit po českých dálnicích bez poplatků i v příštím roce. Odpoledne bude v Pardubickém kraji větrno. Čeká nás velká oblačnost s přeháňkami. Teploty do 20 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré nedělní odpoledne. Kvůli chovu prasat v nevhodných podmínkách policisté stíhají 2 firmy a 2 osoby na Svitavsku. Odebrání víc než 100 zvířat jim úřady nařídily na konci loňského roku. Pachatelům hrozí až rok vězení nebo zákaz činnosti. Podobný případ zaznamenali veterináři tento týden na Chrudimsku. Chovatelka musela odevzdat 20 koček, které žily ve špatných podmínkách, jak popsal mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
2: Kočky byly převážně plaché, část koček měla výtok z očí. Ještě před vstupem do nemovitosti byl cítit velmi intenzivní pach kočičí moči, který po vstupu do místnosti, kde byly kočky chovány, výrazně zesílil. Nebyly zde patrny žádné zásoby krmiva.
0: Luže chce do rozvoje města více zapojit jeho obyvatele. Radnice pro ně připravila anketu, kde můžou upozornit na chybějící služby, uvést, jaký typ bydlení by mělo město podporovat, nebo jakou pomoc by uvítali seniori. Dotazníky můžou zájemci vyplnit v informačním centru. Po 2 letech oprav můžou lidé znovu navštívit Městské muzeum v Moravské Třebové. Budova má kompletně opravený interiér. Muzeum nechal před 120 lety postavit americký obchodník a rudák z Moravské Třebové Ludwig Holtmeister. Dovnitř uložil artefakty ze svých cest po Asii, Africe a Austrálii. Lidé je teď najdou v úplně nové expozici. Autorem je egyptolog a afrikanista Pavel Onderka. Ani v příštím roce nebudou majitelé elektromobilů a aut na vodík potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy totiž prozatím upustilo od plánu zavést jednotnou cenu pro všechna auta do 3,5 tuny. Dál tak zůstanou i výrazné slevy u dálničních poplatků pro hybridy a auta na zemní plyn. Česko by totiž jinak přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Mills ale říká, že v budoucnu by stejně měli za dálnice platit majitelé všech automobilů.
3: Srovnání cen dálničních známek pro všechna vozidla bez ohledu na typ pohonu je cílem, kterého se ministerstvo dopravy nevzdává. Budeme tedy dále hledat cesty, jak tohoto cíle dosáhnout.
0: Ex-poslanci TOP 09 Dominiku Ferimu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server i rozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky a za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Ferryho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Pardubickém kraji větrno. Čeká nás velká oblačnost s přeháňkami, které budou častější na horách. K večeru a večer budou přeháňky slábnout a ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 12 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré, tlak odpoledne slabě klesne, večer slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor, dejte na pomalu jedoucí vozidlo údržby na silnici 1/35 u obce Gruna na Svitavsku. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Pokud jste na cestách, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ohledneme se za dnem zdraví, který probíhal v Chrudimi. Tam je možné každý rok získat návod, jak udržovat svoji fyzickou a psychickou kondici, tak reportáž nabídneme za okamžik. A přidáme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Marii Rotrovou, na Beatles, na Haničku písničku, na Darinku Rolincovou, na Karla Gotta, anebo na kapelu Holky.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Zřejmě letos nikde nejsou kytky, opět si jako každý rok s touhle písničkou stěžuje Marie Rotrová, no možná nejsou kytky v květinářství, která jsou teď zavřená, jinak louky jsou květin plné, což je skvělé, vidíte. Co se týče počasí, tak skvělé možná bylo pro teplomily v roce 1930, tehdy bylo přes 33 stupňů Celsia. A v roce 1874, to zase už to bylo ještě stále v červnu na zimní kabát, bylo 5,5 stupně. Jak to s počasím bude vypadat v příštím týdnu? Tak začne se postupně oteplovat. Po těch chladných deštivých dnech, které jsme zažívali ve dnech minulých, se zase můžeme pomalu začít připravovat na letní vedra. Začneme hned v pondělí, kdy teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů Celsia. Začneme ráno a dopoledne polojasnou oblohou, během dne ale se začne kupit oblačnost, na horách sem tam také slabě sprchne. Úterý budeme dost podobně prožívat, co se počasí týče, převážně bude velká oblačnost, ale ráno zase začneme převážně polojasnou oblohou, která se ale během dopoledne zatáhne. Sem tam slabě sprchne, teploty 22 stupňů Celsia, to budou maxima, ve středu už bude 24 stupňů maximálně, takže malinký nárůst. Ráno a dopoledne opět zataženo až oblačno, během dne bude oblačnost ale ubývat, sem tam se ještě může vyskytnout slabý déšť nebo přehánky. No a ve čtvrtek to už si na nás vyšlápnou tropy, přátelé. Bude převážně polojasno až skoro jasno a teploty ve čtvrtek až 29 stupňů Celsia, zatím slibuje předpověď počasí. No a když se podíváme, jak to s počasím bude vypadat i v následujících dnech, ještě třeba v pátek, v sobotu a v neděli, tak to bychom měli zažívat dny plné sluníčka s teplotami až 32 stupňů Celsia.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Za oknem tma a na stěně kříž.

0: Kapela Jelen, Miluju tě. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Teď přijde na řadu Den zdraví. Tak, ten se totiž konal v Chrudimi. Máme ho za sebou, my chrudimáci v klášterních zahradách. Jsme mohli ochutnat lahůdky, po kterých se netloustne, zjistit, kam se obrátit, když se necítíme úplně fit, a nebo koho požádat o pomoc, když už je na nás těch problémů prostě moc. A redaktor Josef Kopecký se na Dni zdraví mimo jiné dozvěděl i to, co si pohlídat při úplně obyčejném nákupu.
1: Zahrady jsou plné stánků, najdete tady zdravotníky, psychologa, něco dobrého a zdravého k jídlu, ale také dokonce i virtuální realitu.
2: Zatím nemáme pacienta. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vám ho zahraju.
1: Petr Šmíd, Hamzova odborná léčebna. Jaké vyšetření mě čeká?
2: Nečeká vás vyšetření, čeká vás terapie.
1: Takže, mám se posadit?
2: Posaďte se. Většina těch cviků probíhá v sedě, což je pro naše pacienty dobrý, protože mají většinou nějakou hybnou poruku. A nasadíme brýle na hlavu.
1: Já jsem se rázem ocitl na nějaké terásce a vidím před sebou krásný palouček, možná to jsou narcisky, vidím nějakou kamennou studnu s rumpálem a za mnou krásný dům.
2: Teďka se ocitnete ve vesmíru a budete chytat meteority.
1: Ajajajaj.
2: Dobré cvičení na hrubou motoriku, jemnou motoriku, dají se specifikovat trénink levé končetiny nebo pravé horní končetiny podle toho, co ten pacient potřebuje.
1: Dobrá, jaký je můj úkol? Aha, už jsem ve vesmíru. Takže jakmile se dotknu meteoritu, tak se rozpadne na prach.
4: Zelený dům Chrudim.
1: Zelený dům Chrudim. Silvie Brázdová. Správné uchovávání potravin, co by nástroj k tomu, abychom produkovali co nejméně odpadu.
4: Ano.
1: Jak to udělat?
4: Správně uchovávat, správně v domácnosti uchovávat. Správně uchovávat v ledničce a nebo třeba ve špajšce nebo potravinové skříni, protože každá potravina patří někam jinam. Často špatně uchováváme třeba nejčastější tropické ovoce, které kupujeme, jsou banány, tak je špatně uchováváme, protože dáváme do ledničky. Patří třeba na linku a nebo do té špajsky.
1: A co jahody, teď je to období?
4: Ty nejlépe rychle zkonzumovat, ale ty patří zase pro změnu do ledničky, ty určitě.
1: Jaké jsou vlastně si vy obecně ty nejčastější chyby? Opravdu, že ty potraviny zastrčíme někam, kde se kazí rychleji třeba?
4: Ano, taky, ale hlavně, že nevíme třeba, co v té lednice máme, že nekontrolujeme třeba spotřebu, a nebo že jdeme nakupovat a nekoukneme se do ledničky a koupíme toho třeba moc, nebo se necháme zlákat s nějakou akcí třeba slevovou a pak vlastně to neskonzumujeme, takže to je nejčastější plýtvání potravinami.
1: Akce má podpořit zdravý životní styl, ale také ukázat lidem, jaké chyby nejčastěji dělají. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: to zdá se.
1: No, zdá se, že je přesně půl třetí. To je chvíle, kdy Jan Vamberský nabídne další písničky, které nestárnou, třeba Paula Simona s Artem Garfunklem, taky Goťák nebude chybět, a nebo Darina Rolincová, ale budou zpívat každý zvlášť. Karel Gott stále mlád a k náhodou bude píseň Dariny Rolincové, ale ještě předtím Marie Tomsová a její pravidelná rubrika v našem vysílání, tedy neděle Marie Tomsové. No a dnes začneme u kompotu na podlaze.
2: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Přijdou hosté, tak kvačím do kuchyně. Bude oslava. Ale co to vidí oko mé? Na zemi leží otevřená sklenice od kompotu, obsah částečně pryč, částečně po zemi. No, děti už jsou velké, pes už není mezi námi. Že by nějaký zloděj nebo duch? No, to těžko. Že by prolezlo dítě sousedů okénkem? Sotva. No tak příště zamknu dveře, okno i skříň a číhám. Zloděj ne, duch taky ne. Papoušek, ale jaký? Ten nejchytřejší na světě. Ovšem, ten tady u nás nežije. To vyprávění jsem si vypůjčila z dopisu od kamarádky bydlící na Novém Zélandu, protože tam jim hodně škodí. Dokonce si troufnou na ovce, klovají je dozad, rána se zanítí a ovce uhyne. Těmhle papouchům se líbí auta, i když řídit je ještě neumí. Mají na svědomí stěrače, těsnění, okna, ale ukradnou jen sušenky. Ovšem, krabici si otevřou. To všechno dokáže 45 cm velký, hezký, barevný papoušek. Jmenuje se Nestorkea. Jako jediný na světě žije ve vysokých horách a žere všechno. Umí vlézt komínem, otevře si krabici i auto. Sice umí létat, ale radši chodí po zemi. Auto se ještě řídit nenaučil. Ale rád si hraje se vším, co je na autě k dispozici. A největší zábava je, když z kapsy řidiči šlohne svačinu. Velmi chytrým zvířetem je i prase. Ano, naše prase domácí. Chápe lidské pocity, dá si věci do souvislostí, používá nástroje i mozek, otevře si dvířka na petlici, posune si misku s vodou do stínu a tak naprosto nechápe svou vlastní zabijačku. Krkavec. Ten hodí oříšek pod jedoucí auto, aby se nenamáhal rozbíjením, ale trpělivě čeká na zelenou. Orangutan se po velké potřebě otřelo puchem. Sloní samice obětuje život i pro cizí mládě. Sloni vůbec dodržují své pohřební rituály. Delfíni mají svou vlastní řeč, svá vlastní jména a lásku a sex jen tak pro radost. Tak jako někteří lidé. Tak ať máte dnes radost ze života. To vám přeje vaše Marie Tomsová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Letní ráno kapely Holky nás doprovodilo až na pokraj další hodiny, která přijde za 10 minut. S nimi s tou také dorazí i Věra Přibylová s aktuálními zprávami a do té doby ještě kapela Katapulta nebo Sheena Easton. A teď jedna pozvánka, a to na zítra, protože to se poprvé rozezní monumentální svatovícké varhany z blusunový nástroj, díky kterému bude po 700 letech katedrála svatého Víta na Pražském hradě kompletní. Zítra odpoledne v 17 hodin navíc varhanám požehná pražský arcibiskup a víc řekne Tomáš Maleček.
1: Nástroj vznikl v dílně španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Ačkoliv je z Katalánska, chtěl, aby byl zvuk ryze český.
2: A pak strávil dlouhé desítky hodin nejenom v katedrále svatého Víta, objel několik kostelů v České republice, prostě přijel, říkal, tak mi ukažte, nebo dejte mi poslechnout ty varhany, co se vám líbí, jak znějí.
1: Říká Jakub Skřejpek, zástupce nadačního fondu svatovítské varhany.
2: Ten nástroj je samozřejmě manuální nebo mechanický, ale je našlapaný elektronikou, jak to ve 21. století. Je, takže i varhaník se třeba může navolit několik desítek registrací dopředu, přijde s fleškou, nahraje si to tam a může začít hrát třeba o 2 roky později a tak dále.
1: V Národní sbírce na varhany přispělo víc než 5000 dárců od jednotlivců přes školní kolektivy až po velké firmy. Právě jednotliví mecenáši si zvuk varhan vychutnají jako vůbec první.
2: Nás od začátku trápila otázka, jak to udělat, aby ty tisíce lidí, co do katedrály na ty varhany přispěli, aby se tam prostě dostali. A tak vznikla jednoduchá myšlenka, že těch okamžiků, kdy se tam ti dárci můžou dostat, prostě musíme udělat víc. A takhle vznikla myšlenka uspořádat, my říkáme svatovický varhanní oktáv, 8 dní slavení od Mše svaté na 15. června na svatého Víta až do 22. června, kdy budeme symbolicky sloužit děkovnou mši svatou za ty, kteří se varhan už prostě nedožili.
1: Oktáv zahájí v pondělí v 17 hodin slavnostní inaugurace varhan. Mši svatou bude sloužit nový pražský arcibiskup monsignor Stanislav Přibyl. Už v pátek v katedrále pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zahrají rozhlasový symfonický

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Od července začne fungovat centrální registr psů. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. O druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Rychlostní kanoista Martin Fuxa ovládl na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů. V Pardubickém kraji bude zítra polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. Dobré nedělní odpoledne u zpráv vám přeje Věra Přibylová. Chovatelé psů budou mít od července povinnost zvíře přihlásit do centrálního registru. Databázi spouští Komora veterinárních lékařů. Některá města v Pardubickém kraji zatím využívala vlastní systémy pro evidenci psů.
7: Platí to třeba pro Chrudim nebo Skuteč, kde strážníci nabízejí dobrovolnou registraci, která pak usnadní dohledání majitele psa. Nově ale bude přihlášení zvířete povinné pro všechny chovatele v Česku. Psa do centrálního registru zapíše veterinární lékař, a to nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: Radnice v Litomyšli pokračuje ve vytváření nových vycházkových cílů ve městě a jeho nejbližším okolí. V rámci koncepce cíle cest už vznikly 3 drobné architektonické útvary a v příštích dnech by měly začít práce na nové kapli v areálu lesoparku Černá hora. Město zároveň plánuje 5. cíl cest a už oslovilo architekty, říká starosta Daniel Brídl z hnutí Generace 89.
8: Architekti Tomáš Plaga, Milan Joja a Karel Kubza zde již byli v Litomyšli. Celý projekt těch cílů cest se jim velmi líbí. Procházeli se Litomyšl. Zatím se bavíme o tom, že by 5. cíl cest mohl vzniknout někde v Oseckém údolí podél Desinky, ale uvidíme, ještě to není jasné.
6: Obec Končina na Svitavsku chce kostelík svatého Rocha v místní části Nová Ves upravit ke kulturním a společenským účelům. Objekt je desítky let v jejím vlastnictví a je odsvěcený. Radnice se nechává zpracovat architektonickou studii dalšího využití a průzkum stavu kostelíka. ČTK to řekl starosta Miroslav Kubín ze Sdružení nezávislých kandidátů Končina a Nová Ves. Prostor je podle něj akusticky i vizuálně zajímavý, ale potřebuje upravit. V Chorvatsku u Splitu se dnes srazil katamarán s plachetnicí. Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu potvrdil, že nehodu nepřežili nejméně 3 Češi a další člověk se pohřešuje. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů.
9: Sport.
6: Rychlostní kanoista Martin Fuxa získal na evropském šampionátu v Portugalsku 2. zlato. Po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. S bratrem Petrem pak na double kanoji obsadili 6. místo. Na 500 vybojoval medaili taky double kajak Jakub Špicar, Daniel Havel. V Montemoru získali bronz. Pro Špicara s Havlem to byl zatím nejlepší závod v této sezóně a po loňském stříbru na mistrovství Evropy v Račicích se znovu prosadili na stupně vítězů. Pokračuje Havel.
10: Už máme
0: nějaký věk, takže každá ta medaile potěší, že prostě furt jsme mezi tou světovou elitou a nemám asi pro nějaký zvláštní místo, prostě každá ta medaile má něco svýho.
5: Počasí.
6: V noci teploty na východě Čech klesnou k 8 stupňům Celsia. Zítra ráno bude obloha jasná až polojasná. Přes den se i zatáhne a na horách čekejte přehánky. K večeru by se měla obloha zase vyjasnit. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Večer pak bude slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak se zítra přes den měnit nebude, večer mírně stoupne a biopředpověď bude na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: V tuto chvíli nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Irena Fuchsová je připravena se svou povídkou. Ta dnešní má název S dítětem u lékaře. No a nabídneme také třeba písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Annie Lennox, Václava Neckáře, na kapelu BSP a nebo na Valdemara Matušku.
3: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.
10: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

A my vás pozveme do historie teď. Konkrétně do roku 1901, to byla v Osicích odhalena pamětní deska hudebnímu skladateli Františku Škroupovi, který se v Osicích narodil 3.6.1801. V roce 1913, tak to zase bylo přímé telefonní vedení Praha-Pardubice prodlouženo, a to až do Hradce Králové. A ještě se podíváme do roku 1915, to bylo v místě dnešního sídliště Dukla v Pardubicích dokončeno první oddělení dřevěné válečné nemocnice, později zvané, ano, Karant.

0: 15 hodin 18 minut ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice určitě potěšíme všechny milovníky historie architektury, protože Pardubice spustili architektonický manuál a najdete ho na webu architektonickimanual.cz/Pardubice. Stránky fungují jako průvodce městem a nabízí mapu i přehled významných staveb a jejich tvůrců. Po rozkliknutí jednotlivých objektů si můžete přečíst podrobnosti o jejich historii, architektuře i o autorech a prohlédnout si také současné i dobové fotografie. Manuál můžete využít třeba i k vlastnímu objevování města a nebo se vydat po jedné ze tří naučných stezek. Jak zjistila redaktorka Šárka Dusnáková, tak databáze se bude postupně ještě rozšiřovat o další stavby a osobnosti.
1: Aktuálně je v pardubickém architektonickém manuálu 36 hesel významných objektů, které jsou tady ve městě. Nejsou to teda jenom samostatné stavby, jsou to i soubory a jsou tam dva i nerealizované projekty. No a potom v manuálu jsme zpracovali 9 autorů, což jsou především stavitelé a architekti, kteří na těch stavbách pracovali.
2: Podobu pardubického architektonického manuálu popisuje historik Východočeského muzea v Pardubicích Matěj Bekera. Právě on stál za myšlenkou zapojit město do celorepublikové online databáze, která představuje významné stavby a jejich tvůrce. Jak dodává ředitel muzea Tomáš Libánek, instituce mohla čerpat z dlouholetého výzkumu.
3: V rámci toho týmu působí Honza Ivanega, Matěj Bekera, kolegové ještě dál spolupracovali i s kolegy z galerie. I jako v časech dřívějších se to muzeum vlastně věnovalo mapování přítomnosti pro budoucnost, co se týká i z hlediska fotografického materiálu. Tady vlastně byl docela velký archivní výzkum od kolegů z našeho muzea.
2: Na vzniku pardubického architektonického manuálu spolupracovalo muzeum s magistrátem. Ten také přispěl zhruba 150 tisíci na jeho rozjezd. Doplňuje náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.
4: Tak je to tak, že spolupracujeme s Východočeským muzeem na tom architektonickém manuálu a muzeum dodává obsah, řekněme, fotografie, data, informace a město Pardubice zařídilo spolupráci s brněnským manuálem, který zastřešuje celou tu platformu. Platíme ten vznik manuálu plus platíme roční provozní náklady na provoz toho webu.
2: Tvůrci pardubické části databáze zmapovali stavby od roku 1889, tedy od doby, kdy Pardubice schválili svůj první regulační plán. Nechybí ani novodobé stavby. Vybrat z velkého množství zajímavých budov ale nebylo vůbec jednoduché, přiznává historik Bekera.
1: Jasným zadáním bylo, že nesmíme opomenout Gočára, nesmíme opomenout Machoně, musí tam být takové ty ikonické stavby, takže Larešova vila, pardubické krematorium. Navíc právě díky tomu, že kolega Ivanega zpracovával výstavu Život na sídlišti, napsal k tomu velmi pěknou publikaci, tak se rozhodl, že bude zhodnocovat více tu architekturu z druhé poloviny minulého století. Potřebovali jsme i nějaká výročí, tak bylo také jasné, že kulatá výročí budeme taky v rámci těch objektů reflektovat.
2: Součástí pardubického architektonického manuálu jsou také naučné stezky. Zatím 3. Všechny jsou v centru města a dají se projít během několika desítek minut.
1: Vychází právě z toho, co jsme aktuálně uveřejnili. To znamená, že jsme postihovali architekturu Josefa Gočára v Pardubicích, takže tam ten má svou stezku. Postihovali jsme samozřejmě velmi zásadního architekta pro veřejné stavby ve městě Ladislava Machoně. A poslední se věnuje Masarykovu náměstí, což bylo, řekněme, leto budoucí centrum nových Pardubic. Počítalo se za socialismu, že právě tam bude nové centrum města, které nahradí Pernštinské náměstí.
2: Východočeské muzeum chce online databázi každoročně rozšiřovat. Příští rok nejspíš přibydou hlavně stavby a osobnosti, které budou v roce 2027 spojeny s některým z významných výročí. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice,

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. To znamená slavná země. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legií byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legií nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
3: A na vlastní oči jsem viděl článek.
2: První komerční sériově vyráběný počítač Univac One byl v americkém úřadu pro sčítání lidu spuštěn před 75 lety. V roce 1951. Nebyl to žádný drobek, vážil 13 tun, zabral 35 metrů čtverečních a baštil 125 kW proudu. Ve výkonu by ho dneska hravě trumfnul mobilní telefon. První Univac stál 159 000 dolarů. Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih, tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. První zakázané knihy však byly zveřejněny už za papeže Pavla IV. V roce 1559. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo. Český fotbalista Patrik Schick vstřelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly. A to se hrálo u Skotu v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pod našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 81 dneska americkému prezidentovi.
4: Together we will make America great again.
2: Donaldu Trumpovi. Jaké pak dárky asi dostane? 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší, vám všem krásnou neděli.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: No tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Prošli jsme se s Valdemarem Matuškou a došli jsme až 2 minuty před 3:15 a to je chvíle, kdy se teď můžete zaposlouchat do další povídky spisovatelky Ireny Fuchsové a dnes se dostaneme do ordinace dětské lékařky.
1: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje S dítětem u lékaře. Moje milá nedělňátka, Jenda Mrkvička je můj přítel z Facebooku a jeho žena Růženka je moje přítelkyně ze života. Jsou to moji sousedé, takže znám i jejich Vašíka a Honzíka. Miluju příběhy, které Jenda Mrkvička píše na svůj Facebook a už jsem vám jeden, nazvaný Chlebíčky, vyprávěla. A teď vám budu vypravovat druhý Jendův příběh, který se jmenuje S dítětem u lékaře. Jendo Mrkvičko, máš slovo. Můj syn Václav je chcípák. Neuplyne měsíc, aby nebyl s nějakým kašlem nebo rýmou aspoň týden doma a vynechal tak školu. Já pracuji z domova už asi 15 let, tak mám přehled, kdo doma je a kdo není. Nicméně Vašek si tu nemoc nevymyslel. Už můj otec je těžkej astmatik a genetika se prostě nedá obejít. Ale zase Václav je chytrej a školu dožene. Navíc má i jiné povahové bonusy. Už v 6 letech se oženil. V 7 údajně chodil se 2 holkama najednou, prý v jednu chvíli dokonce se 3, pak to nějak střídal, ale teď v 10 letech je prý sám a nechce se vázat. V každém případě Vašková nemocnost má ten důsledek, že s ním často běháme po doktorech. Přesněji řečeno, běhá manželka. Jenže když maminka nemůže a tatínek se stejně fláká doma, tak občas vedu Vaška k doktorce já, tatínek. Jenomže ten den lilo jako z konve a podle předpovědí mělo pršet až do zítra. Vaška jsem tedy úspěšně vyzvedl už ve 12:57 a jdeme pod deštníkem k doktorce. Před ordinací Vaškovi říkám, hele, máme čas, je 13:01 a strašně prší. Běž si zatím sednout do čekárny. Já si skočím přes most do vinotéky pro petku vína na večer. Ty počkej v čekárně, ať zase nechytneš nějaký kašel. Za 5 minut jsem zpátky. A tak si koupím petku vína, vracím se do čekárny a přemýšlím, jak dlouho může taková lékařská kontrola dítěte trvat. Když já, dospělej chlap, jdu k obvoďačce na kontrolu, tak hodina v čekárně je norma. A vůbec nezáleží na čase, jak jsem objednanej. Když jsem si zlomil ruku, tak čekání na ortopedii ještě před rentgenem trvalo 5 hodin. Čekárna tam byla pacientama narvaná jak kostičky ve videohře Tetris. Pak mi dali umělej gips a pohoda. Když jsem měl na noze puchejř z plavečáku, tak čekání na doktorku na kožním trvalo 3 hodiny. Pak mi za 5 minut v ordinaci napsala mastičku a za týden puchejř zmizel. Na kontrolu jsem už ani nešel, než abych absolvoval další hodinový čekání před ordinací. Takže čekat s dítětem před ordinací je prostě úděl rodičů. Možná tu petku vína vypiju, než přijdem na řadu. Ach jo. Jenže vcházím do čekárny a akorát vychází syn Václav. Ahoj, co je? Už mě doktorka zkontrolovala. Je 13:07. To už je všechno hotový, jo? Nevadilo doktorce, že jsi tam neměl rodiče? Ne. Já jsem paní doktorce řekl, že si šel táta koupit víno. Co? Chytl jsem se dveří a zalapal po kyslíku. A co říkala paní doktorka? Nic, že by si víno dala taky. Bože, jak před tou doktorkou vypadám. Otec alkoholik, dítě bez dozoru. Pustil jsem se dveří, následoval Vaška ven, roztáhl jsem nad námi deštník a udělal jsem za dnešní návštěvou u doktorky definitivní tečku. Kamaráde, na tyhle doktorský kontroly s tebou musí chodit maminka. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, opatrujte se a nezapomeňte za týden v neděli zase poslouchat vaší nápovědu. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Holubí dům Jiřího Schellingera v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice, které je stejně jako celý náš playlist plné písniček, které nestárnou. A jak bude vypadat playlist hodiny mezi 17. a 18., tak o tom rozhodnete vy. Ano, písničky od srdce budou opět připravené a my se samozřejmě moc těšíme, co si necháte zahrát. Telefon budete mít k dispozici 7264648848 a taky e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo SMS-kové číslo 900104, tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu. Už teď můžete psát a písničky předobjednávat, ale ještě předtím také nebudou chybět hvězdné návraty. Dnes to bude vyprávění o Gustavu Oplustilovi.

0: byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Poličce otevřeli novou venkovní učebnu. Silničáři pokračují v opravách silnic nižší třídy poničených stavbou dálnice D35. Při pobytu ve Spojených státech u sebe neustále noste pas, radí fotbalovým fanouškům imigrační právník. Zítra nás čeká polojasno, ve vyšších polohách přehánky, teploty do 21 stupňů. Zprávy a Věra Přibylová. Hezké nedělní odpoledne. Areál základní školy Masarykova v Poličce nově doplnila venkovní učebna. Město ji tento týden slavnostně uvedlo do provozu. Za její vybudování zaplatilo 4,5 milionu korun, přičemž většinu nákladů pokryla evropská dotace, říká mluvčí Nadežda Šauerová.
4: Venkovní třída je z 95% hrazena z dotace IROP. Stavba učebny započala o letních prázdninách roku 2025.
3: Silničáři pokračují v obnově silnic nižší třídy poničených stavbou dálnice D35 z Opatovic do Časů. Aktuálně opravují za úplné uzavírky úsek mezi Stéblovou a Srchem, který současně slouží jako sjezd a nájezd na hlavní hradubickou silnici. Uzavírka potrvá do 19. června. Auta musí jezdit po vyznačené objížďce. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevřela zhruba 20 výstav. Je mezi nimi i venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty. Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odehraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do USA je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Právníci také radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas.
5: Ani platné vízum nebo ESTA vstup do Spojených států nezaručují, protože mezi jejich udělením a příjezdem se mohou věci změnit a konečné slovo mají úředníci při pasové kontrole, upozorňuje pro Český rozhlas imigrační právník Jason Levy. Před šampionátem to pocítil třeba somálský rozhodčí Artan a ESTU americké úřady těsně před cestou zrušili například některým fanouškům ze Skotska. Levy také doporučuje na americkém území u sebe neustále nosit pas a takzvaný formulář I-94, který je možné po vstupu do USA vygenerovat na vládním webu. Radní v Atlantě před turnajem rozhodli, že budou i s ohledem na fanoušky monitorovat případné zásahy imigrační agentury ICE. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Švýcaři dnes v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení obyvatel země. Krajně pravicová švýcarská lidová strana navrhovala stanovit jejich maximální počet na 10 milionů. S odvoláním na švýcarskou vládu to uvedla agentura AP. Volební účast byla okolo 60%. Proti návrhu hlasovalo podle odhadů 54% voličů. V zemi teď žije asi 9 milionů 100 tisíc lidí. Pravicoví politici pro omezení jejich počtu argumentují udržitelností, příliš vysokou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení.
1: Počasí.
3: V noci teploty klesnou k 8 stupňům Celsia, zítra ráno bude obloha jasná až polojasná. Přes den se i zatáhne a na horách čekejte přehánky. Nejvyšší teploty je 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré, tlak se zítra přes den měnit nebude. Večer mírně stoupne a biopředpovědi na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
7: Pardon, jde mi další host.
8: Tak mě tady máš.
7: Je, ahoj Mildo.
6: Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
8: Co je dneska v televizi?
7: No, veselohra.
8: Veselohra?
7: Ty jsi chtěl něco jiného?
8: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
7: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
8: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
7: Nebuď tak nafrněnej.
8: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
7: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
8: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než lepší.
7: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
8: No počkej, počkej. Teď to včera ještě šlo?
7: No včera, teď to nejde.
8: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
7: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
7: Hele, poslouchej. Hele, taky tam dávaj.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Děčí to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj táčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobníkem a drobil si je do kafe.
3: Likér se mu dávala, slavný souda. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem věl se slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, drahá?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím dovět.
3: Ach, ty můj.
4: Já povíš mi srdce krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. No, piču mu Bůh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo jindy.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti den a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvílce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

přičepu. Už tam pro ně pádí zpět, až to přečte, kde je klíček, automat otevře hned.

0: dělat dnes?
1: Hokynářka s pohrabáčem, rozpálená desní hic. Načte prvé hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvířka schránky, pohrabáčem Matinka. Dvířka

lítaj, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlek celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Tam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskalským a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pam, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že bo, já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštudu. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s ním vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán. Jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do půl osmé jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři, s manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň, slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, bobule, pa. No a je to.
4: Madono má, kraj tiše sní.
6: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá.
5: to, jak se srdci zdá.
7: No, to už je lepší.

0: semeje jak housle zim.
1: Ruka tvá je rozchýva,
0: písní tou se rozteskní.
1: Ještě jim smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dál.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiný, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený, s prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napratová, no to, já měl tady takový veliký a tajle, a ta, a on je podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo všakně, kdybyste viděli, to sedí u toho stolečku tajle, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Já nevím, ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuk, já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu
6: Má takový ratě fák z umělý hmoty, tadyhle. A manželky, hele, táto, si rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, dělej, co chceš. S tobou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
5: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
6: Ty ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to, ne, já nechci, aby umřel, ne.
3: Tak se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, no Vašto ještě, to byly režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselý, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, šprůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léto.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě. My jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděl.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
4: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblim.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že tam nebudeme, jakože byli politicky postiženi. To byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady že se objevují. Já tam, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod,

0: tak se to dařilo.
1: Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
2: Ty máš klukovou košili na sobě.
1: No tak proč mi ji dáváš?
2: Já ti ji nedávám.
1: Ježiši Kriste,
2: ty jsi si ji vzal.
1: Zatracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
2: Já čekám, co dělám? Jsi ale němej. Já jsem si tě kdy brala.
1: Nože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
2: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na osm. Ježiši. Na to já mám tak.
1: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
2: Počkej, Kariku, pozor. Sedni si, teď máme klid. Kariku, je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
1: Prášek?
2: No jo,
1: na co to je?
2: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
1: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
1: Tak dost, jo? Klid,
2: no.
1: Do fabrikace a jde se, no, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
2: Ano.
1: Podívej se. Pojď sebou.
2: Já jsem.
1: Tohle je skoro. Osmí, rozumíš?
2: Počkej.
1: Tak ať to stihnem aspoň od přestávky.
2: Karek, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kareku, kolik je hodin?
1: No, jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
2: Já nevím, no, když ty jdou napřed.
1: Jo, aha, taky se mi zdá.
2: No,
1: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapří děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
2: Hele.
1: Co?
2: To
1: tady v žádném případě, miláčku.
2: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
1: jo?
2: Legrý máš?
1: Jo, mám.
2: Tohle peníze máš?
1: No samozřejmě.
2: Máš, lístky máš.
1: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
1: Lístě.
2: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
1: No to bych je...
2: Do ruky.
1: No to bych je v té ruce musel mít.
2: Tak si jsi jistý ruky někam jinam.
1: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju dělat.
1: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
2: nic
1: neděje?
2: Je sem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
1: Půl osmi a pět minut.
2: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
1: Jo,
2: no tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
1: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
1: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
4: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
0: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
4: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lesy České republiky postaví další útulnu na Orlicko-Ústecku. Při srážce trajektu s plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Rekonstrukce hrací plochy v Královéhradecké Malšovické aréně pokročila do další fáze. Zítra čekejte polojasno až oblačno, na horách s přeháňkami, teploty do 21 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová, dobré odpoledne. Na Orlicko-Ústecku přibude další útulna. Nouzový přístřešek postaví Lesy České republiky u obce Studené a zaplatí za to zhruba 250 000 korun. Další útulny v nejbližší době nechystají. Od konce roku 2023 jich postavili 33.
2: Nový přístřešek, takzvané Ačko, vznikne do konce července přímo pod vrcholem Studený. Místem prochází červená turistická trasa, která se následně napoje jak na Jiráskovou cestu, tak na stezku Českem i dálkovou trasu Via Czechia. Studenské skály jsou také hojně navštěvované horolezci. Uvnitř nové útulny bude místo na přespání, stolek a venku také ohniště. Z Orlicko-Ústecka Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Městská knihovna na Pardubické Dukle začíná chystat program na příští rok. Obrátila se proto na své návštěvníky s prosbou o nápady a podněty. Na sociálních sítích zjišťuje, o jaká témata a akce mají lidé zájem. Zajímá ji například, které autory by chtěli čtenáři potkat nebo jaké workshopy by uvítali. V Malšovické aréně v Hradci Králové pokračuje rekonstrukce fotbalového hřiště. Pracovníci dokončili všívání umělých vláken do podluží a na hrací ploše už roste i nově vysetá přírodní tráva. Pro takzvaný hybridní trávník, který v Česku využívá pouze Sparta, Slavia a Plzeň, se klub rozhodl kvůli opakovaným problémům s kvalitou hrací plochy v zimních měsících. Nový povrch, který kombinuje přírodní a umělé prvky, bude výrazně odolnější. Hradečtí fotbalisti by na něm měli odehrát první zápasy na přelomu července a srpna, kdy je čeká start první ligy i kvalifikace evropských pohárů. Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, čtveřice dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
3: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těhletou srážkou postiženi.
4: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
1: Sport. Počasí.
0: V noci teploty klesnou k 8 stupňům Celsia. Zítra ráno bude obloha jasná až polojasná. Přes den se i zatáhne a na horách čekejte přeháňky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Na horách 10 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré. Tlak se zítra přes den měnit nebude, večer mírně stoupne. A biopředpověď bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dejte pozor na silnici první třídy 35 mezi obcí Řídky a Litomyšlí se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie. Nesouvislé kolony se pak tvoří na stejné silnici u Hrušové. Počítejte tam s 15-minutovým zpožděním. No a další nehoda se stala na silnici číslo 211 u obce Chýšť. Tam také bourala dvě osobní auta. Projíždějte prosím se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tak se můžeme vrhnout do toho, co tu slibujeme celé odpoledne, tedy doplnění vašich nedělních podvečerních písničkových přání.
1: Písničky od srdce a já.

0: Tak začínáme, milí posluchači. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, SMS-kové číslo 90 011 04, tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ale ještě než úplně začneme, tak jedna zmílená spoledne, kdy si Radek z Ústí přál jednu specialitu od Karla Kahovce, Viktora Sodomy a party George and the Beethovens. Písničku jsem našel. I když jsem si myslel, že jsem ji našel už poledne nakonec, ale nenašel. Našel jsem ji až během odpoledního vysílání, a tak teď může ta rock'n'rollovka v poledne požadovaná zaznít. All of the shaking going on.

0: dobách. A víte, George and the Beethovens, Viktor Sodoma, Karel Kahovec a písnička Whole Lotta Shaking Going On. No a někdo už by měl být na telefonu. Linka 726464848 je obsazena, tak se ptáme kým. Dobrý den. Zdravíme Letohrad. Tak, Kaťáku, co to bude?
1: Dám si blues.
0: Dobře. Dobrá, tedy blues, po rock'n'rollu blues, trocha té smutné muziky, Katapult, je to připraveno.
1: Díky.
0: Máš to mít naslyšenou.

0: trochu smutných kytar také zaznělo v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a my jsme napěnutí, co bude znít dál. Haló, kdo tam?
1: Haló, tady taky. Ateliér.
0: Ateliére, zdravíme. Tak, co to bude, Františku?
1: Hele, asi věcku si dáme, co už jsem zase dlouho neslyšel, taky jsem dlouho.
0: Jo.
1: Tak
0: dobře.
1: Mě zahrají věcku.
0: Dobře, když se smůly sejdou. Písnička je přichystána, měj se krásně. Tobě taky, naslyšenou.
1: Tobě taky, čau.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Folková kapela Elixír, když se smůly sejdou v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak můžeme zase k dalšímu z vašich písničkových pozdravů. Opět je to narozeninové přání, takže ho zase upřednostníme před tou hromadou tady blikajících telefonů. Pojďme se podívat, co chcete zahrát a pro koho. Pro kamarádku Helenu Kocourkovou byste chtěli k narozeninám. Tak tiše jako sen přišel tvých narozenin. Den. Žij si blaze v plném zdraví, užívej toho, co tě baví. Ať splní se ti nejtajnější sen, ať se na tebe štěstí směje den co den. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha východ. A taky Marcélek.

To byl dobyvatel ženských srdcí Marcelex Možek, tak mi odpusť. V písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Co se bude dít dál? No dál budeme hrát zase něco pěkného, co byste rádi slyšeli v našem vysílání právě v této hodině. A je to písnička, která se nám nevešla do poledního programu z časových důvodů. Posunuli jsme na podvečer, snad se na mě zlobíte. A jestli ano, tak tady máte Karel Gott pro tchýni, která tuhle písničku a Karla Gotta prý měla ráda.

0: Chtěl by to... Pardon, mistře, pardon, omlouvám se. Teď, aby to bylo vyváženo, chtěl by to nějakou zase o plískanicích, vidíte. No, ale uvidíme, uslyšíme, co budeme hrát. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, Jarka volá.
0: Tak Jarko, co to bude? Nějaká plískanice pěkná?
1: Prosím vás, mě zahrajte písničku Hezkej den.
0: Ano.
1: Ale zpívá to Vondráčková a Neckář.
0: Jo, nádherný den, já už vím.
1: Ne, hezkej den.
0: Ne, počkej, to bude.
1: Hezkej den, co to jmenuje.
0: No,
1: my jsme se jednou takhle dohadovali.
0: Jo, už to vidím, no jo, jasně, protože já jsem si myslel, že mám pravdu, ono to bylo mezi židlí a klávesnicí zase chyba, no jo. Klasika, opraveno, písnička je připravená. Jo, jo.
1: Děkuji moc, mějte se hezky.
0: Mějte se taky, naslyšenou.
2: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

Tak, další písnička opěvující krásné počasí je za námi. Jsem zvědavý, kde se dostaví nějaká o těch plískanicích. No ale co se dostaví určitě teď, je další z vašich písničkových pozdravů. Koukneme do SMSek, abychom to pěkně stihli a prolnuli to. A nezbylo nám nic, co jsme neodehráli dnes. Tak budeme se snažit převelice. Dana si přeje zahrát písničku od Boniem Rivers of Babylon.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo opět volá, kdo to je? Dobrý den.
2: No dobrý den, tady Jirka Svitavý.
1: Zdravíme Svitavy, tak co to bude Svitavy?
2: Bude to pro Tondu do Hradce nad Svitavou, ke včerejšímu svátku. Mm-hmm. A všechno nejlepší, hodně zdraví mu přeje dcera Julie, přítelkyně Lenka a manželé Veselí. A zahrajeme Vizovice.
1: Vizovice, dobře, Vizovice, už to tady datluju, už to hledám a písnička bude připravená, mějte se moc hezky, naslyšenou. Tak, a jsou tady flereti a jich Vizovice, jdeme na ně.

Zdravíme Ajvizovice, a i tam nás můžete poslouchat buď přes internet, přes satelit, a nebo přes vysílání DAB Plus na kanále, a teď nevím na Moravě, jaký máme kanál, myslím, že to je 9C, nevím, jsem si jistý, no nevadí. Pojďme ale k tomu, v čem jsem si jistý v Kramflecích. Budete se divit, ale je to další písničkové přání. Tak, tentokrát tady vidím, že byste chtěli zahrát Martě ke kávě. Dej mi svou ruku prázdnou od vděčné rodiny.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A mimochodem, jestli si stejně jako já nejste jistí tím, kde nás naladíte v pásmu DAB+, tak stačí se podívat na naše internetové stránky pardubice.rozhlas.cz, kliknout na záložku, jak nás naladíte, a tam objevíte, že je to kanál 12C, kde jsme k nalazení po celé naší vlastimilé, krásné, roztomilé. No, ale co dál se bude dít v našem písničkovém programu, to bude samozřejmě další písnička, kterou pěkně vženeme do našeho rozhlasového éteru. Píšete, zahrajte prosím písničku Vandě, Kristýně, Mazourkovým a taky Tamaře a Rostovi Klemešovým k narozeninám. Zdraví, štěstí a pohodu přeje Kamila.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty.

0: co Bůh chystá.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom Portské, Korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: A někdo na telefonu. Kdo to je?
4: Dobrý den, tady Tonda Žamberg.
3: Tonda Žamberg, tak Toníku. No co to bude?
4: Tak, včera mě nikdo nezahrál.
3: Ne, to jsou lumpové, víte, kverulanti.
4: Tak. A tak jsem si říkal, že bych mohl zavolat. Jestli tam najdete George and Beethoven, Kansas City Rock and Roll.
3: Kansas City Rock and Roll. Já už jsem George and the Beethovens hrál. Hrál jsem od nich, prý jste to chtěl minulý týden. Hrál jsem od nich Wolota Shakin' Goin' On.
4: Ano.
3: No, tak ty už mají vystaráno dneska. A já myslím, že tuhle tu písničku ani snad nemáme. Jak jste to říkal?
4: Kansas City, anebo Tutti Frutti.
3: Jo. Tutti Frutti, no schválně, Tutti Frutti nevidím, čekejte, ještě to zkusíme takhle obejít, obelstít, ne, tak nemáme Tutti Frutti.
4: Tak, mě tam puste něco rychlejšího, jestli máte nějaký starší rock'n'roll.
3: Rock'n'roll nějaký starší. Mně napadá, ještě jak on se jmenoval, ten český rock'n'rollový zpěvák. A Mickey Volek, co vy na to?
4: Mickey Volek, jo? Ano.
3: Dobře, tak dáme Mickeyho Volka a schválně, co nám to tady najde od Mickeyho Volka. Tak, Mickey Volek a já tady vidím Zloděj dobytka.
4: Tak uvidíme. Přesně. Ani ještě neslyšel.
3: No. Bylo to to ještě, co mi to tady našlo, nevím proč, no, tak já to, no, Mickey Volek, jediná, no, tak uvidíme, jdeme na to, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkuji pěkně, děkuji.

0: Mikky Volek, jako zloděj dobytka s kapelou Olympic a někdo na telefonu, poslední přání této hodiny. Kdo je na drátě? Dobrý den. No, vůbec vám nerozumíme, ani trošku.
1: Sorry, kde mám brát hory?
0: Jo, dobře, tak to jsem rozuměl, ano. Tak, opět Radeček, skutečně není rozumět jediného slova, nezlobte se. Tak, opět Radeček, musel jsem to stáhnout, ale opět Radeček, pane, jo, to je něco, panečku, dneska s tím počítačem. Tak, výborně, ale písničku jsem nakonec našel. Tak, sice jsme nerozuměli, od koho komu to bude, ale důležité je, že víme, co to je.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ode dneška platí v Pardubickém kraji nové jízdní řády. Tři zranění Češi po srážce lodí v Chorvatsku opustí nemocnici. Smetanova Litomyšl pokračuje koncerty i výtvarným programem. Otevřela také venkovní výstavu. Zítra bude obloha na východě Čech polojasná až oblačná a teploty dosáhnou 21 stupňů. Zprávy s Věrou Přibylovou. Dobrý nedělní podvečer. Začínají platit nové jízdní řády. V Pardubickém kraji České dráhy upravují jen některé linky na regionálních tratích. Posunutý bude ranní spoj z Havlíčkova Brodu do Pardubic, aby navazoval na přípoj na Moravu v 6 hodin. Polední spoj z Lanškrouna do České Třebové bude nově zastavovat také v Třebovici. Úpravy reagují i na posunutý začátek prázdnin, upozorňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin.
0: V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevřela zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
3: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, o co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončejí.
0: Obec Kunčina na Svitavsku chce kostelík svatého Rocha v místní části Nová Ves upravit ke kulturním a společenským účelům. Objekt je desítky let v jejím vlastnictví a je odsvěcený. Radnice se nechává zpracovat architektonickou studii dalšího využití a průzkum stavu kostelíka. ČTK to řekl starosta Miroslav Kubín ze Sdružení nezávislých kandidátů Kunčina a Nová Ves. Prostor je podle něj akusticky i vizuálně zajímavý, ale potřebuje upravit. Studie a stavební průzkum budou stát asi 300 tisíc korun. Polovinu Kunčina získala z dotace Pardubického kraje. Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit. Čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala osmičlenná česká posádka. Tři lidé zemřeli, jeden se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují.
1: Sport.
0: Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá česká reprezentantka na dopolední stříbro z časovky. Připsala si druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře. V loni ovládla kajak cross v domácím závodě v Pražské Troji.
1: Počasí.
0: Dnes v noci teploty klesnou k 8 stupňům Celsia, zítra ráno bude obloha jasná až polojasná. Přes den se i zatáhne a na horách čekejte přehánky. K večeru by se měla obloha zase vyjasnit. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů Celsia. Roztylové podmínky budou velmi dobré, tlak se zítra přes den měnit nebude, večer mírně stoupne. A biopředpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V tuto chvíli nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Šárka Kuchtová vás vítá na nedělní vlně z Pardubic.

0: pětidílném seriálu vám představíme výjimečnou osobu, pilota Bedřicha Dvořáka. Za války sloužil u 312. perutě britského královského letectva. 3. června 1942 byl sestřelen, zatčen a vězněn v německých zajateckých táborech. Na začátku března 1943 se dostal do tábora v Saganu. Více už badatel Vladislav Severin, spolupracovník Muzea Velkého útěku.
1: Bedřich Dvořák, československý letec, přišel do zajateckého táboru Stalaklův 3, tehdy u německého města Sagan, 8. března 1943 ze Spangenbergu. Přišel v době, kdy se otevřel nový tábor pro zajatce v rámci celého zajateckého tábora v Saganu, takzvaný severní tábor. Ten tábor jako takový má svoji velkou historii a slavnou z hlediska našich zajatých letců a to, že vlastně tato oblast u Saganu byla vyhlášená a vymezená pro zajatce, kteří se snažili utíkat, protože tam byla písečné podloží, bylo nemožné tam kopat podle Němců. Ovšem letci jsou koumaví, protože prošli předtím, než se stali letci, různýma profesema, včetně i hornických profesí, takže oni si dokázali poradit i na tomto území. Takže Dvořák, když přišel vlastně do toho tábora Stalaklův 3, tak několik dní potom, oficiálně 11. dubna, se začali připravovat k útěku pod zemím, zároveň 3 tunely.
2: Béďo, Ivo... Ivo Tondrno, nekecej. Nazdar, chlape.
3: No tak to je neuvěřitelný setkání. Rád tě zase vidím, brachu.
2: Jak je to dlouho, co jsme se neviděli?
3: No kamaráde, rok už to asi bude.
2: A jo, naposled jsme se vlastně potkali po tom našem slavným koupání, viď? Na nádraží v Šerbu.
3: Jo, akorát, že v tu chvíli jsme měli každej svýho osobního strážce. Co tvoje ruka? Pamatuju si, že jsi měl v úplně šíleným stavu, visela ti jak kus hadru. Už je dobrá?
2: Jo, ruka je dobrá. Potáhli mě po různých lazaretech. Doktory mají Němčouři výborný, to zase jako jo. Už bych mohl klidně zase lítat, kdybych teda měl nějaký letadlo. A co ty? Kde ses poflakoval?
3: Hele, mě poslali na týden do Dulagu a pak rovnou sem. Budeš valit oči. Je tu spousta kluků od nás.
2: Fakt?
3: No, hlavně ze 311. Franta Cigoš, Kája Křížku, Procházka, Erazim Veselý.
2: A co Vali?
3: Jasně, Arnošt Valenta je tu taky.
2: Nekecej. Tak to tu musí být veselo.
3: Jo, veselo. Veselo teprv bude, kamaráde. Přišel jsi v pravý čas?
1: Celý ten tábor byl, řekněme, kilometr od města Saganu a několik set metrů od železniční stanice. A nejvíc bylo těch letců, zajatců v tomto zajateckém táboře na přelomu roku 44 a 45 a to jich tam bylo zhruba 10 450, takže je to opravdu rozsáhlý kolos. Jeden z těch sektorů, do kterého přišel právě ten Dvořák, ten severník, měl zhruba rozměry 300x300 metrů použitelné plochy pro zajatce, měl 15 baráků. Byl obehnaný dvojitým vysokým plotem z osnatého drátu a směrem do tábora před tím plotem ještě asi ve 10-metrové vzdálenosti byl takzvaný výstražní drát, který vytyčoval území, kam až zajatci můžou, pakliby ho překročili, tak po obvodě byly strážní věže, kde byl německý strážní s kulometem, reflektorem a on mohl bez výstrahy okamžitě po nich začít střílet. Takže tohle je asi vymezení prostoru, kde se ty zajatci pohybovali. Každý z těch obytných baráků měl rozměry 50x12 metrů, mohl pojmout 100-150, v pozdější době ještě i víc zajatců, takže jenom v tomhletom takzvaném severním sektoru bylo až 2000 zajatců v té vrcholné době. A oni měli v tom svém kodexu všem, že by se měli pokusit o útěk. A podle ženevské konvence by měli být potrestáni maximálně disciplinárně. Takže oni plánovali ten útěk velmi masivní. Rozdělili 3 tunely. Tom, Dick a Harry. Tom a Dick směřovali směrem na západ, kde bylo volné pole. A Harry jediný směřoval na sever, ještě před tábor, kdy si nasadili tu laťku hodně vysoko, protože by vzdálenostně museli překonat ještě prostor, který byl pod německým dohledem a správou. Ale předpokládali, že Němci si řeknou logicky, tady se kopat nebude, tady to je velmi, velmi daleko. Velkým šéfem, takzvaný Big X, byl Roger Bushel. Letec, který pocházel z Jihoafrické republiky, to byla vlastně ta velká hlava toho útěku a on naplánoval, že by se ho mělo zúčastnit 220 zajatců.
2: Ahoj, Vali.
4: Nazdar, chlapi.
3: Tak co? Slyším, že koncert nám právě začíná.
4: To si piš, Ivo. Tahle hudba bude trvat tak dlouho, dokud kluci nerosekají beton pod kamnama.
3: Jestli to vyjde, chlapi, tak náckové puknou vsteky.
4: Nabídl jsem Bušlovi pomoc. Chceme u toho bejt. Já s Erazimem zpracujeme strážný a něco z nich zkusíme dostat. Akorát ještě potřebujeme pár lidí pod zem. Co ty, Ivo?
3: Jo, klidně. Vejšky ani hloubky mi nevaděj.
4: Zdeněk Procházka se taky přihlásil. Sakra, ale stejně je těch razičů málo. V té hloubce a v tom písku to bude fakt těžký.
2: Vali, já bych do toho taky šel.
4: No, Beďo, pro tebe by to byla jiná práce. Víš, jak jsi mi jednou v Anglii vyprávěl, že umíš přišívat knoflíky?
2: No.
4: Tak to by se nám teď docela šiklo. Potřebujeme připravit pár obleků a když tu máme na tuhle práci takovou kapacitu, jako si ty...
2: No, nevím. Od knoflíku k saku dost daleko, Vali. Ale co by, stejně nemám nic lepšího na práci.
4: Paráda, kamaráde, zručnějšího krejčího neseženeme. Franta Cigoš ti s tím pomůže.
2: Rozkaz, nafasuju šicí stroj.
4: Když ho najdeš v balíčku Červeného kříže, je tvůj. Jo, že o tom zrovna mluvím, chlapi. Od teď dáváme všechny balíčky na jednu hromadu, jasný? Potřebujeme materiál na výměnu.
1: Věděli dopředu, že se nepodaří všem utíct, ale že by zaměstnali aparát německý bezpečnostní, zamotali by jim hlavu a bylo by to něco fenomenálního. Takže oni s těma německýma strážema se snažili získávat od nich různé věci. Bylo to vyloženě na bázi. Nejdřív kontaktu, protože ty němečtí strážní se rekrutovali z německého letectva. Tady byla ta zajímavost, že zajatecké tábory pro letce v Německu spravovalo německá Luftwaffe. Takže jakási stavovská lehčí benevolence tam určitě byla. Tyhle ty běžní fereti, jak jim říkali naši zajatci, co měli přístup do těch jednotlivých baráků a mohli šmejdit a hledat, jestli se někde něco neděje, že by se snažili o útěk, tak to byli normální chlapi, kteří byli rádi, že nejsou na frontě, jsou tady. No a když viděli, jak Angličani a naši letci zajatí kouřej cigarety, on má půlku dokouřenou, Weichl zahodí, teď to krásně vonělo, nebo si dávali kafe, ostentativně před ním ještě upíjeli zrnkovou kávu, kterou Němec neměl několik let. Takže to působilo. A teď oni se snažili s nima navázat kamarádský vztah, takže pozval ho, když měl službu a byl v tom táboře, pozval ho k sobě do místnosti. Oni se s ním přátelsky bavili, nabídli mu kafe, nabídli mu cigarety a takhle si postupně ho ochočovali. Hele, tadyhle, vem si domů, tadyhle dostaneš tabulku čokolády. No ale on, když odcházel, tak mu ten Angličan říká, ale prosím tě, tadyhle mě podepiš papírek, protože my máme společný hospodaření s jídlem a oni by mě podezřívali, že jsem tu čokoládu sněd, ale já jsem ji dal tobě. Tak jenom mě prosím tě podepiš, že jsi tu čokoládu vzal, tím budu kamarádu čistej, že zkrátka já jsem to nesněd, dal jsem ji tobě jako dobrý skutek a je to jo, tak ti to podepíš. No. Přišel příště a říkal, víš, já bych potřeboval od tebe půjčit nějaký tyhle doklady, anebo bych potřeboval tamhle zjistit jízdní rády nebo nějaký tyhle ty věci. On říkal, se zbláznil, za to je fronta. To by se to dověděli, že jsem něco taky udělal. On říkal, no jo, no, ale víš co, ty jsi mě tady podepsal, že jsi vzal čokoládu a já kdybych to šel ukázat tady na bránu, že jsi ode mě vzal čokoládu, podepsal jsi to by tě ta fronta čekala asi určitě taky, že jo? Možná ještě hůř. Nebude lepší, když nikdo nebude o ničem vědět a ty mě ty věci přineseš. Takže se začaly získávat ty věci. Šéfem přes všechny tyhle ty získávání věcí byl potom velkým Big X Roger Bušlovi náš československý letec Arnošt Valenta.
4: Béďo, přišli deky.
2: Díky, Vali. Musíme spěchat, aby nám to chlapi nerozebrali. Je to jako posledně?
4: Mělo by být. Namočit a až to vystoupí, tak nastříhat.
2: Dobře. Kabáty z posledního balíku jsou hotový. Zanesli jsme je na 104.
4: Skvělý. Jo, a taky dorazili z Brusu nové gramofonové desky. Sleduj.
2: Tyhle by teda moc muziky nenadělali.
4: Podívej, co je uvnitř.
2: To je mapa.
4: Jo. Zásilka od MI9. Londýn se nefláká.
2: Ty jo, Arnošte. A tady ten foťák na stole, ten nám taky poslali.
4: Ale houby, ten mám od Wolfa. Odpoledne přijď a vezmi sebou i Tondra. Potřebujeme si vás vyblejsknout na nový doklady. Zítra to musím Wolfovi zase vrátit.

0: 11. dubna 43 to začalo a jeli opravdu ve velkém stylu, bok po boku, nerozhodovalo ta národnost, spíš dovednost každého jednoho z nich. Čechoslováku tam bylo na 18. Musíme mluvit o důstojnicích. Tohle všechno byli důstojníci v tom severním táboře. Ale ne všichni byli zapojeni, to zcela určitě. Protože, když to řeknu, neuměl kloudně malovat, takže nemohl dělat falešní dokumenty. Měl klaustrofobii, tak nemohl jít kopat dolů do tunelu. Byl levej na něco přišit jehlou, tak maximálně knoflík, nemohl být v Ryčovské dílně. Takže z toho už byl takhle vlastně vyčleněný, ale co mohli největší masy těchto chlapů dělat potom, když se kopali tunely, tak vykopeme ze spoda něco, což tam v tom případě byl jasně žlutý písek, tak ho budeme roznášet. A to byli tučňáci, kterých bylo největší množství. Řeklo se jim tučňáci schválně, protože oni měli kolíbovou chůzi, měli pytlíky z ustřižených spodků, měli to pod svými kalhotami a postupně, jak chodili, tak to vypouštěli. Několik kilo na každé noze, takže se kolíbali jak tučňáci, proto tučňáci. Takže i spousta našich důstojníků, kteří nikde nejsou vzpomenuti, ti letci, se podíleli na tomhle roznášení a připravovali se třeba kompasy, protože aby se mohli orientovat. Takže Al-Hejk byl ten, který vlastně dělal kompasy a dostal zadání, že má udělat 200 kompasů. No jo, ale udělejte si 200 kompasů, když jako nic nemám. Takže museli vymýšlet a vařit z vody. Dokonce tam ze spodu bylo i do toho vyrytý, že to je vyrobeno v Saganu. No a potom byla padělatelská dílna, která navazovala svým názvem na anglickou nejznámější cestovní kancelář. A tam se falšovaly doklady. A teď si vemte, že nebyly kopírky, takže oni si to museli uměřit. Udělat si takový jakoby mustr nalinkovaný a potom oni si museli vytvořit ingoust, který je vlastně jako tiskařská barva. Takže zase tam měli mezi sebou letce, který prodělal chemickou školu, takže dali dohromady různé věci a vytvořili ingoust, který se nanášel štětečkama, který si vytvořili. A ten dokument, třeba jeden, opravdu třeba jakoby ta vojenská knížka, tak trvala třeba měsíc a každý den 8 hodin práce. A když se něco nepovedlo, tak se to roztrhlo a znovu. Takže ta padělatelská dílna byla rozsáhlá a dělali se tam propustky, dělali se dopisy průvodní, dělali se dokumenty, vytvářely se razítka, které se brali, vzal se z kumovej podpatek z boty vojenské a žiletkou se z toho vyřezali ty vodlice razítka a takovýhle, udělali se datumový razítka. Oni uměli všechno.
1: Je to těžký jako prase, fuj.
2: Dej to sem, Ivoši.
1: Tady to je, šéfe. I řekl Bůh, budiš světlo. A v tunelu bylo světlo.
2: Nedělej kraviny. Kolik toho asi je?
1: No, snad 200 metrů.
2: No, tak to bude stačit. Elektrikáři už o tom vědí?
1: Že se jim ztratil drát? No, teď už asi jo. Ale ty mají sami strach, hlásit to nebudou, neboj.
2: Dáme to hned dolů do tunelu, kdyby začali šmejdit. Začněte sbírat po barákách žárovky.
1: No to by se člověk nezavděčívali. Holt rozkaz je rozkaz.
2: A potřebujeme taky ještě prkna.
1: Co? To už zas došli. Já už mám pod slamníkem jenom 3. Cigoš mi tam dokonce musel natáhnout provázky, abych k němu v noci nepropadl.
2: No, snad kluci někde něco splašej.
1: Tak já s tím drátem lezu dolů, ať si na to naše veledílo co nejdřív můžeme posvítit. Franto, střídám!
0: Když se začali kopat tunely v tom Dikaheri, tady se ty tunely začaly stavět profesionálně. Vydřevený tak hluboko, aby mikrofony, které oni měli na seismickou činnost, Němci tam taky zabudovaný, který do určité hloubky brali, když by se někde kopalo. Takže oni se pustili do hloubky až 9 metrů. A se zemí ten barák byl spojen akorát vlastně betonovým coklem pod kamny. Ale dostáváme se do země a tam už bylo potřeba opravdu udělat pažení. Takže z čeho pažení? Ze dřeva. Kde se bereme to dřevo? V každé ubikaci byly patrové postele a každá patrová postel měla prkínka. Byly zhruba 15 cm široký a zhruba do 60 cm dlouhý. Takže tím byl daný limit rozměru toho tunelu. 60 na 60 to bylo v ideálním případě. No a teď si vemte, jaký máte široký ramena, jak jste vysoký, takže vlastně se tam plazíte. Musíte vybírat písek a v té hloubce byl pořád písek, písek, písek, takže se to muselo dřevit, aby se to nesesypalo, ale mnohdy se stalo, že i při tomhle kopání zaslechli praskavý zvuk a najednou se to sesypalo. No a spadnul třeba kubík písku. To je tuna. A teďka to toho kopáče klidně zasypalo, že mu koukali jen nohy. Vždycky tam byli ve dvou, ten byl za ním. Ale vemte si v tomhletom rozměru. Takže on mu nemohl nikdy pomoct obejít ho. Musel zezadu ho vydolovávat a doufat, že bude tak rychlej, že on se v tom písku neudusí. Postupně v té 9-metrové hloubce najednou nebylo jak dýchat. Takže oni z plechovek sušeného mlíka, které dostávali v balicích Červeného kříže, prořízli dno, začali je na sebe napojovat, dělali zhruba metrový kusy, který pak vnášeli do podzemí a tam se to dál posunovalo s tunelem, dávalo se to do podlahy a foukal se vzduch. Ale čím se bude foukat vzduch? Takže ze starých kufrů batohů udělali vlastně dvoučinnou pumpu, takže pro ní museli v podzemí vytvořit zvláštní prostor, kde byl pumpař, který byl jako když vesluje na lodi dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Takže jedním pohybem ta pumpa nasála vzduch ze zhora, druhým pohybem se ten vzduch překlopil klapkama a fouknul se do tunelu čerstvej. A při zpětným pohybu to fungovalo zas opačně a ten vydechnutý vzduch šel nahoru zase speciálním kanálkem z toho baráku a ven na střechu, aby to nikdy nebylo vidět. A postupně se tunel prodlužoval. Tom, Dick a Harry se stavili zároveň. Nejvíc postoupil Tom, ale když už byl opravdu daleko na hranici, že už by se pak dalo uvažovat, že jsou mimo tábor, Němci ho objevili a vyhodili ho do vzduchu.
3: Doha je. Roční práce k ničemu.
4: Co budeme dělat, Vali?
2: Dohodli jsme se, že zastavíme práce v Dickovi.
3: Jasný. Má sotva 12 metrů.
2: Všechny síly půjdou do Harryho. Teď jsou Němci spokojení, ale nemáme moc času, než začnou zase čmuchat.
4: Kolik zbývá?
2: Mělo by se to stihnout do konce března.
4: Nebudeme mít pro všechny civilní šativaly. Já nemám materiál.
2: Béďo, nestihnou se dodělat ani všechny doklady. Nedá se nic dělat, nemůžeme to oddalovat. Někteří z nás prostě zkusí štěstí.

0: od toho, jak kdo pracoval při té práci, přípravě, dokumenty, kopání a podobně, se odvíjelo i pořadí v tom útěku. Prvních několik desítek zajaců v podstatě bylo určených od toho nejvyššího vedení a záleželo na těch zásluhách. Konkrétně Arnoš Valenta, který byl tím nejvyšším šéfem přes tu zpravodajskou část získávání všech informací a materiálů pro ten velký útěk, tak ten dostal pořadí číslo 3. Když si vezmeme, že přes 200 chtělo utíct, tak je to opravdu něco velmi, velmi zásadního. Ivo Tondr, ten dostal číslo 4 a Bedřich Dvořák číslo 18.
1: Je to tady, pánové. Zítra se jde na věc.
2: Pozítří pivo ve Vratislavi a popozítří u fleků.
3: Kdo má být tvůj parťák, Ivo?
2: To se neví, jak to vyjde. Možná půjdu s Johnem Stourem. Uvidíme, jak to půjde.
1: Sejdeme se v prvním vlaku. Ale neznáme se. To snad nemusím zdůrazňovat.
3: Jasný.
1: Držme si palce.
2: Tak chlapci, přeji nám krásnou a nikým a ničím nerušenou poslední noc v zajetí. Ať se vám zdá něco překrásného.
4: Slyšeli jste třetí díl seriálu věnovaný pilotovi britského královského letectva Bedřichu Dvořákovi a velkému útěku ze Saganu. V pořadu vystupoval badatel Vladislav Severin. Historické postavy stvárnili Milan Hein, Josef Pejchal a Jaroslav Pokorný. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgyně Terza Mičáková. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák připravila Šárka Kuchtová.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Přijdou hosté, tak kvačím do kuchyně. Bude oslava. Ale co to vidí oko mé? Na zemi leží otevřená sklenice od kompotu, obsah částečně pryč, částečně po zemi. No děti už jsou velké, pes už není mezi námi. Že by nějaký zloděj nebo duch? No, to těžko. Že by prolezlo dítě sousedů okénkem? Sotva. No tak příště zamknu dveře, okno i skříň a číhám. Zloděj ne, duch taky ne. Papoušek. Ale jaký? Ten nejchytřejší na světě. Ovšem, ten tady u nás nežije. To vyprávění jsem si vypůjčila z dopisu od kamarádky bydlící na Novém Zélandu, protože tam jim hodně škodí. Dokonce si troufnou na ovce, klovají je dozad, rána se zanítí a ovce uhyne. Těmhle papouchům se líbí auta, i když řídit je ještě neumí. Mají na svědomí stěrače, těsnění, okna, ale ukradnou jen sušenky. Ovšem, krabici si otevřou. To všechno dokáže 45 cm velký, hezký, barevný papoušek. Jmenuje se Nestorkea. Jako jediný na světě žije ve vysokých horách a žere všechno. Umí vlézt komínem, otevře si krabici i auto. Sice umí létat, ale radši chodí po zemi. Auto se ještě řídit nenaučil. Ale rád si hraje se vším, co je na autě k dispozici. A největší zábava je, když z kapsy řidiči šlohne svačinu. Velmi chytrým zvířetem je i prase. Ano, naše prase domácí. Chápe lidské pocity, dá si věci do souvislostí, používá nástroje i mozek, otevře si dvířka na petlici, posune si misku s vodou do stínu a tak naprosto nechápe svou vlastní zabijačku. Krkavec. Ten hodí oříšek pod jedoucí auto, aby se nenamáhal rozbíjením, ale trpělivě čeká na zelenou. Orangutan se po velké potřebě otřelo puchem. Sloní samice obětuje život i pro cizí mládě. Sloni vůbec dodržují své pohřební rituály. Delfíni mají svou vlastní řeč, svá vlastní jména a lásku a sex jen tak pro radost. Tak jako někteří lidé. Tak ať máte dnes radost ze života. To vám přeje vaše Marie Tomsová.

0: čem se mluví.
1: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: Česky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Napsal nám pan inženýr Přibyl z Vamberka. Zdravíme, pane inženýre, že mu dost vadí, že moderátorky v televizi ve zpravodajských pořadech běžně užívají obraty. Kriminalisti vyšetřují, policisti zasahují, místo kriminalisté, policisté. A pan inženýr se ptá, jestli je to v pořádku, že se za starých časů učili kriminalisté, policisté, jak už jsem říkal. No tak pana inženýra asi moc nepotěšíme.
2: Jak se to vezme, je to vlastně příklad toho procesu, toho, co se s tím jazykem děje, kam to směřuje. Totiž to, co píše, v podstatě platilo a dodnes do jisté míry platí, pokud zohledňujeme styl toho projevu. To znamená, že ve zpravodajství by to mělo být neutrální, nehodnotící, spisovné a tam by to E patřilo, ale podle pravidel českého pravopisu současných to chyba není. Je to jenom stylistický příznak, neboli dává se tím najevo mluvenost, hovorovost, ale to zpravodajství je evidentně mluvené, takže je to v pořádku.
1: Častější přimluvení je to policisti, při psaném to policisté.
2: Zhruba bychom to takto zjednodušeně mohli říct.
1: To jsou všichni isté a sté, tím pádem isti a sti, myslím tím gymnazisti, gymnazisté. A co takový akrobati, diplomati, aristokrati, tam je také to i povoleno?
2: Také, to jsme se totiž posunuli. Ta slova, o kterých jsme předtím mluvili, ten kriminalista a podobně, to je podle podvzoru husita. A tam platí ta stylová rozrůzněnost. Mm-hmm. Ale u těch slov, které jste uvedl, to už je ten podvzor
1: soused.
2: Výborně. A tam se říká, že ani jedna z těch koncovek nemá přednost. Tam je to vlastně úplně jedno a ani žádný příznak hovorovosti nevzniká.
1: Takže tam si nemáme říkat, no, ona mluví pěkně, stylově, tam skutečně je to 50 na 50 u těch diplomatů, hermafroditů nebo třeba akrobatů.
2: Ano, i aristokrati tam patří.
1: No, pane Přibyle, ale vy klidně dál říkejte, jak jste zvyklí, policisté, kriminalisté, protože to svědčí o vaší, jak to říct, jazykové vytříbenosti.
2: Ano, přesně tak.
1: Zdravíme vás.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Policie stíhá chovatele, kterým úřady na Svitavsku zabavili přes 100 prasat. Hradec Králové rozdělí 800 tisíc korun na takzvané mikroprojekty. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, o druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Zítra bude v kraji polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobrý nedělní večer. Kvůli chovu prasat v nevhodných podmínkách policisté stíhají dvě firmy a dvě osoby na Svitavsku.

0: Odebrání víc než stovky zvířat jim úřady nařídily na konci loňského roku. Pachatelům hrozí až rok vězení nebo zákaz činnosti. Podobný případ zaznamenali veterináři tento týden na Chrudimsku. Chovatelka musela odevzdat 20 koček, které žily ve špatných podmínkách, jak popsal mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
1: Kočky byly převážně plaché, část koček měla výtok z očí. Ještě před vstupem do nemovitosti byl cítit velmi intenzivní pach kočičí moči, který po vstupu do místnosti, kde byly kočky chovány, výrazně zesílil. Nebyly zde patrny žádné zásoby krmiva.
0: Obnova Michalského parku v Chrudimi by měla začít do 2 let. Město má na kompletní rekonstrukci slíbených skoro 19 milionů korun z evropských fondů. Úprava parku má navazovat na další etapu opravy sousední sportovní haly. Radnice v Hradci Králové spustila dotační program pro takzvané mikroprojekty. Fyzické osoby nebo neziskové organizace v něm můžou jednorázově získat až 15 000 korun na uspořádání malých akcí. Dohromady je k dispozici až 800 000 korun. Žádosti je možné podávat do konce listopadu.
2: Poskytnuté dotace musí být použité výhradně na podporu malých komunitních projektů, například v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže, že nebo v oblasti sociálních služeb, životního prostředí, architektury a památkové péče na území města. Podrobné podmínky pro získání dotace najdou zájemci na webových stránkách magistrátu. Adéla Gavříková, Český rozhlas.
0: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů.
3: Počasí.
0: Zítra ráno bude jasno až polojasno. Přes den čekejte i oblačno a na horách přeháňky. K večeru by se měla obloha zase vyjasnit. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 19 až 14 stupňů. Vítr povane mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty budou velmi dobré, tlak se zítra přes den měnit nebude, večer mírně stoupne a biopředpověď na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Na silnici 1/35 na 130. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí porouchané auto. Počítejte se zdržením a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomaerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem čtyři. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může býti. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesněji řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Takhle jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to, ale opravdu prostě, ne že bych byla jako silně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci léta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
1: další
3: přejde,
1: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to už jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo, ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní mnížku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou, to bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná, ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící.
3: Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčly jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hold tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrici je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit o těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale cen zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku. Třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil i jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patricii, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patricii strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jak bude vypadat židovský svět za 100 let? To je otázka, kterou si položil jeden z dnešních nejvýznamnějších židovských demografů, Sergio della Pergola. Jeho analýza se věnuje nejen židovské demografii, ale i identitě a budoucnosti židovské komunity jako globální menšiny. Pod názvem Židovský národ v roce 2126 ji publikoval Londýnský institut pro výzkum židovské politiky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Autorem studie je významný židovský demograf Sergio della Pergola a nezakrývá, že představovat si židovský svět za 100 let je trochu podezřelé. Kdo by na prvním sionistickém kongresu roku 1897 dokázal předvídat Shoah? Kdo by čekal, že pouhé 3 roky poté vznikne stát Izrael? A koho by ještě nedávno napadlo, jak silně se po masakru Hamásu v Izraeli 7. října 2023 promění pocit bezpečí židovských komunit? Della Pergola však neimprovizuje. Židovskou budoucnost posuzuje z přísně odborných východisek. Jsou jimi demografický vývoj, migrace, asimilace, předávání identity a vztah k většinovým společnostem. Dále náboženská proměna, Izrael, diaspora a také schopnost židovského světa společně rozhodovat. Před druhou světovou válkou žilo na světě asi 16,5 milionu židů, po jejím skončení přibližně 11 milionů. V loňském roce Della Pergola odhadl světovou židovskou populaci na 15 milionů 800 tisíc, tedy stále méně než před Shoah. Celkově dnes židé tvoří méně než 2 promile lidstva a přitom se v mnoha ohledech často těší jeho zvláštní pozornosti. Židovská diaspora je podle studie kulturně tvořivá, společensky často vlivná, ale zároveň zranitelná. V mnoha komunitách populace stárne, rodí se méně dětí, stále četnější jsou manželství s nežidovskými partnery. Židovství tak stále častěji vyžaduje volbu, vzdělání, komunitu a vědomé přihlášení. Současně je však patrný i opačný pohyb. Zájem mladších lidí o judaismus, návraty k židovství, vznikají skupiny, které se k němu hlásí zvenčí. Budoucí židovský svět tedy nemusí být jen menší nebo větší, ale může se stát více rozvrstveným, a to i nábožensky. Samostatnou kapitolu představuje Izrael. Jak studie dokládá, má mladší populaci, vyšší porodnost, žije v něm přibližně 46% všech židů světa. Poskytuje suverenitu, jazyk, státní instituce. Již kolem roku 2035 by se mohl stát domovem většiny světové židovské populace. Vůči diaspoře s její zkušeností menšiny, schopností pohybovat se mezi kulturami i citlivostí k tomu, jak většinová společnost židy vnímá, by to znamenalo zásadní posun. V každém případě Izrael a diaspora se navzájem potřebují, ale ne vždy si rozumějí. Do tohoto obrazu dle studie vstupuje nárůst ultraortodoxní populace, antisemitismus, možné migrační vlny i otázka vedení. Budoucnost židovského národa tak závisí na tom, jak se jednotlivým částem židovského světa podaří spojit paměť, realismus, víru, vzdělání a schopnost společně rozhodovat. Sergio della Pergola svou studii Židovský národ v roce 2126 začíná talmudickým varováním rabiho Jochanana. Ode dne, kdy byla zničena svatyně, bylo proroctví odňato prorokům a dáno bláznům a dětem. Jeho studie však nepředstírá, že ví, co bude za 100 let. Jenom připomíná, že některé otázky je pozdě klást až za 99 let.
0: Židovský klezmer má i oslavnou píseň Skrip, klezmer, skrip. Na 80 let staré nahrávce ze Spojených států zpívá opět Aaron Lebeděv.

0: dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války. Pokračuje Lucie Hejzlová.
1: Tady ten, což je teda dům, který patřil jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
2: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Klára Tabor a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
3: Museli pochopitelně zajistit, aby ty dveře byly volné, prostě prosty aut, lidí, takže bylo to i logisticky dost náročné a pomáhal jim náš jeden z našich kolegů, takže museli s tím lidmi domluvat, aby vlastně třeba s tím autem pojeli.
2: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada.
3: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly, že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou, že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
2: Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
3: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
2: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Instalace bude k vidění ve výstavních prostorách 4. dvora v Malé pevnosti do konce letošního roku.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Jeruzalémský památník obětem Šoa Yad Vashem zřídí první vzdělávací centrum mimo Izrael, a to v Mnichově. Cílem je posílit vzdělávání a připomínání holokaustu v době rostoucího antisemitismu a zkreslování historických skutečností. Instagram může zájemce o témata, jako je zdraví a fitness, rychle nasměrovat k antisemitským konspiracím a nacistické propagandě. Na základě sledování dvou testovacích účtů to uvádí nově zveřejněná studie americké nevládní organizace Hnutí proti antisemitismu. Život a dílo karlovarského rodáka Waltra Zernera připomene hudebně literární večer v pražské jeruzalémské synagoze. Program na paměť tohoto židovského spisovatele, dadaisty a světoběžníka zavražděného za nacistické okupace proběhne 16. června. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí a zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tout. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
2: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
0: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíc zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých.

0: okolních osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva, nejsou ale závazné, jako mu to je u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
1: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
0: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Bálek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce zrostly aspoň o 5 nebo 6%. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky. Počasí. A zítra bude polojasno, během nedopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dvě auta se srazila v Těšnovském tunelu v Praze, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří na D1 mezi 65. a 63. kilometrem ve směru Praha za sjezdem na Kutnou horu. A v Praze Hloubětíně se tvoří kolony na křížení k Belské s Poděbradskou. Průjezd omezují následky srážky 3 osobních aut směr k Belská z města. Kolona od Českobrodské zdržíte se 15 až 20 minut, opačně se popojíždí od Koubenovy. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tady hitparáda Česká 12.
3: Česká 12.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a před námi jsou tři novinky týdne a 9 největších hitů, tak jak jste je zvolili vy svým hlasováním. A k tomu mám také hosta, už sedí tady naproti mě a jmenuje se Martin Dozrál. Je to zpěvák a také kytarista skupiny Venuše, skupiny, která dostane za malou chvíli ocenění Zlatá česká dvanáctka za písničku Loďky. Novinky dnes budou mít skupina Botox, Pavel Calta a Honza Nedbal. To je na úvod všechno, dobrý den.
3: České dvanáctky.
4: Skupina Venuše teď dostane Zlatou českou dvanáctku a to za písničku, která se jmenuje Loďky, a se mnou ve studiu je ten, který za skupinu převezme tu cenu, a to je zpěvák a kytarista Martin Dozrál. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím, díky za pozvání.
4: Oficialita je tady, je připraven certifikát, je připravena i ta krabička, vždycky krásně tady se s tím hraju a za chvíli si s tím budete hrát vy. Ale máme teď příležitost představit kapelu, to znamená, představme nejprve kapelu Venuše a pak to album, ze kterého je ta píseň.
5: Takže ještě jednou zdravím, já teda zastupuju jako zpěvák a kytarista skupinu Venuše z Olomouce a je nám ctí, že tady můžu teda převzít tu cenu. Jsme skupina, která hraje rockovou hudbu vlastní, českou, a složená vlastně z letitých kamarádů, krom teda juniora, a to je bubeník Tomáš Vejmola. Takže hrajem, jak se dá, a věříme vždycky, že to bude co nejlepší, a hlavně u posluchačů, že?
4: Ta písnička je z alba, které já samozřejmě jsem slyšel, ale teď máme příležitost dopředstavit to album.
5: Album je debutová věc Venuše, které se teda nahrávalo loni ve studiu Shopa, a myslím si, že se nám podařilo zachytit v tom albu tu energii té kapely, tak jak vycházíme prostě z těch starých poctivých rockových žánrů, který nás inspirovali a prostě můžu se pod to podepsat, že to tam všechno je.
6: A teď ta písnička, jak vznikala?
5: Písnička Loďky vznikala v nějaké melancholii, si myslím, na přechodu nějakého ročního období, kdy já mám většinou nějaké takové zadumání, zachmuřelý, a je to prostě abstraktní píseň, neopředená na žádnou skutečnou událost, ale tak to nějak vyplynulo. Vždycky mi napadne první verš a z toho se mě v hlavě prostě vybaví nějaký příběh, tak o tom to je v podstatě zase holka kluk a nějaká ta
6: klasika.
5: Láska.
6: Klasika. My za chvilku tu písničku samozřejmě uslyšíme. Dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka a ještě také mohla dokonce dostat i platinu, protože tam bylo pár vítězství, že jestli si dobře vzpomínám. Tak tady je nejprve certifikát od družstva Granát a tady je ta krabička, která ukrývá mikrofonek, který je takhle ozdoben těmi českými granáty, je jich tam 12, proto Zlatá česká dvanáctka. Takže gratulace veliká.
5: Krása, moc
6: díky. Pojede vlakem, jo?
5: Ano. Zacestuje si dneska. Jo, moc děkuju. Děkujem.
6: Děkujeme i vám, že posloucháte. Krás. A hodně úspěchů. Mějte se hezky.
5: Moc díky. Ještě jednou díky za pozvání. Mějte se pěkně.

Ocenění Zlatá česká dvanáctka roku 2026 je předáno, přesně řečeno jedno z těch ocenění, protože už jich je více a skupina Venuše už má za písničku Loďky právě Zlatou českou dvanáctku. Já jenom ještě dodám, že v hitparádě ta písnička Loďky byla 16 týdnů a 4x zvítězila. Teď už je tady první dnešní novinka, jmenuje se My dva a tohle je skupina Botox.

Jedna ze tří novinek dnešní hitparády skupina Botox a píseň My dva napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Novinka, která zazní teď, se jmenuje Klidně zemřu láskou a napsal si ji sám pro sebe Pavel Calta.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Celta, Klidně zemřu láskou, druhá dnešní novinka a ta poslední písnička, která nově zazní v hitparádě Česká 12, se jmenuje Léto pod peřinou. Zároveň je to 75. novinka letošního roku, zpívá Honza Nedbal.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Můžeme začít hlasovat pro novinky, protože už všechny tři novinky zazněly. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, tedy jak pro novinky, tak pro největší hity tohoto žebříčku. A pozor, hlasovat pro každou z těch písniček můžeme ale jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka se jmenuje My dva, Botox, hit Mezera 12. Druhá novinka Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11. A SMSku hit Mezera 10 má třetí novinka Léto pod peřinou, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla a zpívá Honza Nedbal. Jdeme na žebříček hitparády Česká 12. Před námi je 9 největších hitů týdne a ten žebříček se sestavili vy svými hlasy a hlasujte i dnes. Na 9. místo se stoupil duet Starší kluk a mladý pán, zpívají Petr Janda a Jan Smigmátor.

Starší kluk a mladý pán, hit, který je už 10 týdnů v této hitparádě. Předminule byl 6., minulý týden to bylo 7. místo a dnes pokles na 9. Než zazní písnička z 8. místa, tak vás musím upozornit na to, že máme změnu na nejvyšší příčce, a to skutečně po dlouhých týdnech. A vyhraje písnička, jejíž název vám logicky teď neprozradím, ale prozradím vám, kdo je na tom místě 8. Je to písnička, která už je letitá, složili ji dávno Jiří Šlitr a Jiří Suchý, jmenuje se Toulaví zpěváci a Jelen s Adélou Orlovou ji teď odprezentují.

Jeden z objevů naší domácí populární hudby v letošním roce, tedy v roce 2026, zpěvačka Adéla Orlová a skupina Jelen Toulaví zpěváci. Předminule 9. místo a ta písnička byla před 3 týdny novinkou, minule také 9. místo a dnes je to místo 8. A právě na 8. místě byl minulý týden hit, který zazní teď z místa 7. Jmenuje se Poločas rozpadu, hraje kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Sedmé místo, poločas rozpadu a skupina Genius Loci, která je v hitparádě už 4 týdny. Pojďme se podívat, které písničky v tom letošním roce zatím zvítězily. Je jich celkem 6. Takže 10krát, a to je zatím rekord, vyhrála píseň Jet Plane, kterou naspíval Ruda Sakala. 4krát zvítězil hit, který jsme dnes slyšeli úplně na začátku, protože dostával zlatou českou 12, Loďky, Venuše. Potom máme tady písničku Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žal. 3 vítězství v letošním roce. 1 vítězství má hit Když léta běží, Josef Wolter. 1 vítězství Příběh, Premiér a Bigo. A Bez ohledu na tvůj věk, to je písnička, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha, a také má na svém kontě 1 vítězství. A to znamená mimo jiné i to, že tam dnes připíšeme do tohoto seznamu nový název písně a také nové interprety. Teď jsme u místa 6. a tady je tak jako před týdnem hit Maják Jany Vaculíkové.

Už 10 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Maják, kterou si sama pro sebe napsala Jana Vaculíková a dnes je stejně jako před týdnem na místě 6. Zbývá 5 největších hitů týdne a také připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Příští týden budeme vysílat hitparádu Česká 12 z Přerova, z tenisové akademie Petra Hudky. Už se tam moc těším a také se těším na tu atmosféru toho našeho vysílání a jestli to vyjde, pozvu i pár hostů. Každopádně teď jsme u 5. místa a tady je písnička, kterou společně napsali Adam Pavlík, Heidi Band a Vava Čechová a jmenuje se Milé ženy. Zpívá Heidi Janků.

Heidi Janku a Heidi Band Milé ženy, hit, který byl minulý týden na 5. místě, tak jako dnes a před 14 dny to bylo místo 8. Dnes už jsme slyšeli Botox, Pavla Caltu, Honzu Nedbala, Petra Jandu a Jana Smigmátora, byli tady i Jelen a Adéla Orlová, Genius Loci, Jana Vaculíková, Heidi Janku a Heidi Band a ještě dnes uslyšíme Josefa Voltra, Luďka Minku a Josefa Melena, také Rudu Sakalu a teď skupinu, která se jmenuje Holky Tong. Veronika Doudová napsala písničku Děti jsou taky lidi a my ji teď uslyšíme právě ze 4. místa.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk, písnička, která šla z nuly na sedmé místo, minulý týden byla čtvrtá a i dnes je to čtvrté místo. Teď jsme u hitu, který drží rekordy letošního roku a je na místě třetím. Je to písnička, která se jmenuje Jet Plane, český otextovala Hana Sorosová. Je v hitparádě 15 týdnů a během těch 15 týdnů 11krát zvítězila. Je to hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a může dostat i tu platinovou, protože má na svém kontě už těch 11 vítězství, zbývá ještě jedno, protože ocenění platinová česká dvanáctka se dává za 12 vítězství. A pozor, další rekord, ten hit až do minulého týdne, vyhrál 7krát v řadě. To znamená, že dnes vyhraje píseň, která na prvním místě ještě nikdy nebyla a bude to po těch dlouhých 7 týdnech. Teď jsme ale u toho třetího místa, Jet Plane, Ruda Sakala.

týden jednička, dnes třetí místo, Jetplane a Ruda Sakala. Před námi jsou dva největší hity týdne, jeden z nich už jednou zvítězil v hitparádě Česká dvanáctka a bude to ten, který my teď budeme poslouchat. Napsal ho a otextoval Roman Šándor a jmenuje se Když léta běží, zpívá Josef Wolter, který je mimochodem už po deváté na stupních vítězů a to během 11 týdnů, co je v hitparádě.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět.

0: Předminulé druhé místo, minulý týden místo druhé a i dnes je to dvojka. Znamená to, že třikrát za sebou je na druhém místě hit Když léta běží, což je vlastně takový narozeninový dárek. Možná si vzpomínáte, když jsem poprvé představoval tuhletu písničku před těmi 11 týdny, tak jsem říkal, že Roman Šándor jako autor hudby a textu věnoval Josefu Woltrovi tuhletu písničku k narozeninám a jak je vidět, tak to asi funguje 9x stupně vítězů během 11 týdnů. Hit, který dnes vyhraje, je také zatím jen na stupních vítězů a to první místo už do toho samozřejmě počítám. A navíc jsou to dva interpreti, kteří už vědí, jaké je to vyhrát hitparádu Česká 12 jako samostatný interpret.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit, mezera 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i hit, mezera 1 pro vítěznou písničku tohoto týdne. Představili jsme si tři novinky a máme 9 hitů v žebříčku, znamená to, že dohromady, protože můžeme hlasovat pro každou z těch písní, ale pro každou jen jednou 12 hlasů a to se dá využít. Hlasujte hned, je to nejlepší a zavolejte i známým, napište kamarádům a příbuzným, ať také hlasují. Čím víc hlasů, tím je to spravedlivější. Mimochodem za minulý týden přišel 5. největší počet hlasů v roce 2026. A teď už hlasování. První novinka, my dva, skupina Botox, tady je SMS-ka hit mezera 12. Druhá novinka, klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit mezera 11. A třetí novinka, léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 10. Tady je aktuální žebříček hitparády Česká 12. 9. místo, starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 9. 8. místo, skupina Jelen a Adéla Orlová, toulaví zpěváci, hit mezera 8. 7. poločas rozpadu a skupina Genius Loci, hit mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 4. 3. místo, Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 3. Místo druhé, Když léta běží, Josef Woltr, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít jako vždy SMSku hit mezera 1. Novinky minulého týdne se jmenovaly Druhý rande, Martyho Banda, Holka z plakátu, skupina Slza a jsou dny Nicole Votrubová. Ani jedna z těch novinek se nedostaly do dnešního žebříčku a na prvním místě je dnes autorská dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Jejich hit se jmenuje Pro mámu, byl novinkou před 7.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U silnice do Pece pod Sněžkou se opravuje opěrná zeď, provoz bude až do konce léta pouze kyvadlový. Dnes je světový den dárců krve, v Česku jich chybí asi 80 tisíc. Smetanova Litomyšl pokračuje koncerty i výtvarným programem, otevřela také venkovní výstavu soch Jaroslava Róny. A zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy s možností přehánky, teploty 17 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným Dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocničních transfuzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
2: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
0: Dárcovství krve má podle Jukla kromě zdravotních i své věkové podmínky. Novému dárci musí být nejméně 18 let a vážit musí nejméně 50 kilogramů. Zároveň by nový dárce

0: se neměl být starší 60 let. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevře zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
1: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, po co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončí. Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před 2 týdny ve španělské Sevilla. V Bulharsku zvítězili Američanky Kouhenová s Kniftonovou. Počasí. A zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsku do Prahy je hlášena nehoda bez podrobností, a to za sjezdem nad Veselí nad Lužnicí na 103. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu tvoří kolona. Kilometry 66 a 63 vepředu silničáři zavřeli pravý pruh a má tam stát poruchané auto, zdržení 15 minut. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už je tady pochoutkový rok.
2: Pochoutkový rok.
3: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtenštejnů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to jak byla krásně vypečená kachna. Dobrý. A mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka, no, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne, ano. A malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, budeš se vidět, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pod šlechtu jsme dělali do tečka, že jo? Roštemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, potom měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týdla v té době, ale byli by se všichni překvapeni, oni byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jaroušku, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normálně lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štaber říkal, Jaroušku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl dát personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo.
0: No, protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně, a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodí doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo. Už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021. Už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože to musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva toustíčky nakrájené najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrájím slaninku, takové aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš
2: semilu,
1: játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5 kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, vždycky přidáme mletou skořici a lžičci octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného
2: prsa
1: magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, tak vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachni, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu, tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš, nic se nevyhazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a ona nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, až se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Teď ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví. A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A bezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený, to víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 receptový řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Víte, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí. Ideál.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podivte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i 2 fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme 2 modré pekáče, ale 2 recepty jsou každý trošku jiný. Tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karol Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii a pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem Nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý ahoj, den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte. Jo.
3: Jako vegana vegoše.
0: Jak říká Naděja, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no,
1: je něco takového.
2: No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslím si.
0: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělej člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu. No,
3: no. Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2-3%. Zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy i s možností přehánky. Teploty 18-21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
3: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
2: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíce zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva, nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2-3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5-6%.
0: Sport.
2: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu. Třetí

0: třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Knebelová vyhrála kajakros na světovém poháru v Augsburku. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 mezi kilometry 17 a 19 směr na Prahu jezdí pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřen. Na silnici číslo 47 na 65. kilometru v okrese Přerov se provádí údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků. A uzavřený je i úsek v Olivové v Babicích u Rosic v okrese Brno-Venkov. Je to uzavřeno po dobu výstavby chodníku. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A už jsou tady hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
2: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
3: Guten Abend, Herr.
2: Počkejte, jsme v rozhlase.
3: Good evening, sir.
2: V Českém rozhlase.
3: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
2: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
3: Víte, někteří herci by se měli fackovat.
2: Nebojte se. Já ho dneska ukočíruju.
3: To už mě nepotká nic takového v životě.
2: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
3: Přátelé, vás nebudu napínat.
2: Tak prozraďte už své jméno.
3: Bohužel, je to.
2: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se někdo ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no ale on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak co on pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem pan, no jak myslíte, pane Verichu? A pan, já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane, hele, Krejčíku, promyslete to. Promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
7: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
7: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
7: Krač.
6: Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně tak veliká, asi metr, a Werich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátra nohou, že bez děky šlápne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žblňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Werich les, zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Werich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
8: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele, Kostko, zítra je Mikuláš. Sežeň, prosím tě, někde kostýmy Mikuláše, čerta, anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Uh-huh. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všechno musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všechno to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí. Jo? A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert. Kostka. An. antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem, velikým jak... Jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal... A konec, už byl konec, jo? Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom pověděl, a ježišmarja, položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný, u nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a kde ten čan pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven. Na Štrosmajerák, mráz venku, jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víš, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
9: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Is für jeden Tschechen, je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr kříž. Richard, nech nenapovídat, nebo vás zapíšu do cídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Nechte si ty vaše švejkoliny, Richardku, ano? Doba je příliš vážná. A velká tabuli. Pají tady bez jasný.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Franto, jdi za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dejte mu ještě příležitost.
4: Latině si můžete dovolit váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový zrzavý skvrnky tady a
1: pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana, a teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit, tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marny. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekne, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskaderka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a na stranu?
2: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Já.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové. Hrál Essenbacha a pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal, on jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, co?
2: Ano.
3: To tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... Jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného, a já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, mohl by to nedbal. Já nevím, nedbal, muž je starší, no tak jiný, tak nedbal, dobře, tak volali, nedbal byl na Kapry někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina, ha. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina, ha! Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jedem, hodina, ha! Dá si čtyřikrát, já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, on už má smlouvu, co udělám, já jsem papožitce, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No, tak jsem volal, domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá, nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni z dolí a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
4: Tak to se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Ve nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Tady. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím. Dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš,
6: Z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musíš na sebe nějak vydělat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Už jsem dělal nezlost, ale to je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo? 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nutok.
7: Drobný, jo.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku. Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z holotryskem?
6: Ne, z holotryskem ne, ale byly zlaté.
7: To je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbětě. Po babičce 5, čas, no. Ano, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden obžundělej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
8: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlová. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No, přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlová, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík.
3: A ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. A teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám dva.
5: Pánové, nic mě nevyčtejte. Nemějte mi to za zlý. Já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové. Poručím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu sežrat. Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Ten tak je vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
9: Já jsem Polešťa! Já!
10: Polišky, vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A
8: byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Ne. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak jo. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou? Byla to pravda?
8: No, jsme se vsadili.
10: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný. Jo,
10: a paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat,

Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: No a jako vždy, úderem 23. hodiny otevíráme náš pravidelný pořad jménem Noční linka. Krásný pozdní nedělní, stále ještě večer vám všem, kteří ještě nespíte, ale naopak jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. No a samozřejmě vy víte, že před námi jsou celé 2 hodiny společného povídání a také se potkávání v našem vysílání. A i dnes nebudou chybět, myslím, velmi příjemné písničky. No a co nás čeká? Právě co se týče povídání v noční lince, tak je závěr neděle, tak si odpočineme, co říkáte. Odpočinek, to bude to správné téma. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dát takzvaně 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? Museli jste se naučit myslet na svůj odpočinek a jak pak těžké to bylo? Nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas odpočívat se naučit, nebo to může špatně skončit třeba v pracovním procesu i s syndromem vyhoření nebo nějakou jinou nemocí. Asi si mnozí uvědomujeme, jak moc důležité je pro nás a pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. Někteří to zjistili, až když se jim přílišná upracovanost třeba vymstila, dejme tomu i nemocí, a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom vy a odpočinek? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě připomínám i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Helena Vondráčková a její známý to hitno a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je spod Krkonoší, konkrétně z hostinného Milan. Milane, hezký nedělní večer vám přeju.
1: Hezký nedělní večer přeju já vám, paní moderátorko.
0: Děkuju.
1: Pěkně přeju všem posluchačům noční linky a začal bych, odpočinek je velice důležitý. Já odpočívám tím, že si pustím rádio a zdřímu si přes den, nebo si zajdu na dobrou kávu do cukrárny, tam posedím a odpočívám. Dám si k tomu chlebíček nebo zákusek.
0: No, to je hezký odpočinek náhodou, takhle si dát nějakou dobrotu a vypnout a jen tak se koukat a pochutnávat si, že jo?
1: Ano, ano, ano. A příjemná procházka po malou chůzi taky odpočíje, taky přinese odpočinek.
0: Tak kolikrát třeba za den nebo v týdnu si uděláte takovýhle odpočinek, takovouhle chvilku pro sebe, jenom abyste si hezky užil, abyste se zrelaxoval a tak?
1: Na tu kávu se snažím zajít každý den a to dřímnutí asi tak dvakrát týdně.
0: No jak jste si vymýšlel tuto formu odpočinku pro sebe? Přišlo to tak jakoby samo, nebo vás to třeba naučili přátelé chodit do té konkrétní kavárny, kde to máte rád?
1: To jsem se naučil, to mě řeklo samo, to jsem se naučil sám od sebe. Tam zajdu, je tam klid, ticho. Člověk si dá o samotě kávu a je mu dobře.
0: No tak to je nádhera. Samozřejmě krásná procházka potom v přírodě pod širým nebem na čerstvém vzduchu. Ta splní taky určitě svůj účel. A co spánek? Kolik potřebujete hodin spánku pro to, abyste byl odpočatý?
1: Takových 8-9 hodin.
0: A to zvládnete, aby to tak vyšlo? Každý
1: ano,
0: den.
1: To zvládnu.
0: No tak to je dobře. Tak to vám moc přeju.
1: Třeba hodinku, dvě, no, dvakrát týdně.
0: Jo. Takže takové to po obědě, třeba na chviličku nohy nahoru, jak se říká, jo?
1: Ano.
0: Tak to je dobře. Tak moc vám to přeju, abyste si užil třeba i teď nedělní odpočinek s naším večerním vysíláním a jinak samozřejmě, abyste vždycky našel pro sebe tu správnou chvilku a tělo se zrelaxovalo a bylo vám prostě na světě dobře.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, Milané, nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Vašo Batejdl v Noční lince se svojí písničkou Mal som rád býtníkou. Tolik písnička, no a teď pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Prvně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu.
0: No.
1: No já odpočívám, dneska jsem si odpočinul, že si jdu zaplavat, tím pádem všecko, co je v těle, je zablokované, tak jedno za dva týdny jdu plavat, to pomáhá.
0: No to je krása.
1: Protože mám v háji záda. Doktor mě to doporučil.
0: Ano, ano.
1: S klukem skládáme pucle se synem, to nás oba baví.
0: Jo, tak to je taky příjemný relax, to je pravda.
1: Tak jdu na bohoslužby jako každou sobotu, protože tam přijdu na jiné myšlenky, že vlastně vypadnu z toho pracovního kolotoče.
0: Takže no, pravidelně tak, každou sobotu chodíte, jo, do kostela na bohoslužbu.
1: No a hodně mě pomáhá, že třeba, jako samozřejmě, že v práci to nejde, ale doma, jo, tak jak říkal nebožtík děda, že po dobrým obědě je dobrý se natáhnout a po špatném ani nestávat.
0: Jo, jo, to,
1: to je... To děda, jako to už nežije, no.
0: To je hezké úsloví, děda měl pravdu.
1: Tak jsme vůbec moudrý muž, no. A mě, když mě to zprávoval, tak všechno zprávil, no, zase jako hodně jsem se od něho naučil. No.
0: Tak na něj rád vzpomínáte a naučil vás, jak pěkně odpočívat, že jo?
1: Jo, jo. Akorát to smutné, že mě chybí, tak to víte, už není na světě.
0: No jo, tak to věřím, samozřejmě.
1: Že na mě taky chybí, ale tak musím žít dál, no co jim, jo. Vdova vdovců je spousta, a to už by bylo jiný téma, no. Akorát jsem si odpočinul nejvíc. Třeba u manželky v náruči večer, to bylo tak krásné, strašně mě to chybí, no, tak, ale to už jako, no, to už je asi jedno, to už nezměním, no. A jinak ještě se chci zeptat, jestli bych tam nemohl nechat, jako potom mimo eter svoje číslo, někdo třeba se našel, že by si se mnou chtěl zahrát Čobrdo, mě to strašně chybí. My jsme s manželkou hráli Čobrdo a to byla strašná sranda. No.
0: Jo, dobře, tak pak se domluvíme. Jinak pojďme ještě k tomu tématu. Jinak třeba, co se týče procházek a takových výletů do přírody a teď budou léto, prázdniny, hezké počasí, dlouhé dny, tak odpočíváte třeba i aktivně, Roberte?
1: No, já jsem Olomoučák a jedno za čas mě se líbí třeba určitý místo. Já nevím, třeba, jestli to znáte v Olomouci.
0: Trošku.
1: Ale já chodím podél řeky. Mně se třeba líbí takové hmyzdě víc, třeba, jak jsou to Moravy s Trusovkou, nebo prostě za městem na Novosadech, jak teče řeka. Já chodím k řece. Někdy, když je teplo, tak se v té řece i vykoupu, ale
0: to
1: se mě žena utopila, tak už jsou takové jako opatrné. Jo?
0: Rozumím, tak, rozumím.
1: Radši jenom do malé vody, že? Protože ne, že bych teda nebyl plavec, jenom, že tam je jedno riziko, když jdu na bazén, tak tam je paní plavčice, paní učitelka, což je dobře. Když to v té řece tam nikdo není, tam je člověk odkázaný sám na sebe. V momentě, když se něco zvencne, tak to může být docela malé. Jako.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže radši jenom v malé vodě, když jsou v řece.
0: No. Dobře, no tak jo, tak vám každopádně přeju.
1: Já jsem si vás chtěl zeptat, jak odpočíváte vy? Jedete třeba se někde projet na kole? Vidíte, na to jsem se chtěl zeptat.
0: No, tak jezdím na kole, ano. To je pravda.
1: Je perfektně, já taky občas jedu.
0: Teď jsem to v těch deštivých dnech trochu vynechala, ale jinak velmi ráda, když mám volný den nebo odpoledne, alespoň to zcela určitě.
1: No a na závěr.
0: No.
1: Teď nezdržuji.
0: Nezdržujete.
1: Pozdravuji tu i paní Ludmilu.
0: Ano.
1: Je právě nechat to číslo do Brna. Paní Vlastínku, voláme si, ona na mě číslo má. Pak Oldu včelaře, no všechny linkaře zkrátka.
0: Dobře.
1: A držte mě palce v žebykách, vůbec mě to nejde. Vždycky jednu tak těžkou otázku, že mě vyhrkla slzy, ale stanu a jdu dál.
0: Tak to je dobře.
1: Takže potom mimo eter vám nechám číslo pro paní Ludmilu.
0: Dobře, tak jo, mějte se hezky, Roberte, přeju hezký večer a hezký závěr neděle, jo?
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Písnička Kapradí a s ní tady byla, jak jste určitě mnozí poznali, skupina Činasky. Jinak máme 23 hodin a k tomu 20 minut přesně a na telefonu Aničku zo Sološnice. Krásný večer, Aničko.
1: Aj vám krásný, aj všetkým poslucháčom, ktorí ještě teda začali počúvať.
0: Jo, děkuju.
1: Televízia to je 0 bodov. Mhm. Užívame si takto, jak sa dá rádio. Ja proste od rana do večera.
0: Jasne.
1: Aj radšej mám rádio. No, a čo je moje oddychovanie?
0: No, povieste, jak to umíte.
1: Cez deň vôbec, absolútne, ale si lahnem na ojdačku.
0: Jo.
1: Dobrem si knižku, prečítam si, jak je tak, nezaspím ja absolútne. No a už ten výstražný prs ostal hore, že abych si dávala pozor, že není všetko len robiť, ale treba odpočívať. No. Takže,
0: no, někdo je opravdu celý den pořád, jak se říká, jak na baterky, nezastaví se, že jo, jede.
1: Já jsem přesně, mi dneska kamarádka vynadala, hovorí, nauč se odpočívat, děvčata.
0: No, vlastně, vidíte no, to.
1: Ano, naučím se odpočívat, hovorím ještě dost, keď bojím tam. Ale ještě se nechystám, doufám, že jsem
0: no,
1: to
0: je. Tak skoro. Takže no, s tím máte taky problém vypnout aktivity zkrátka.
1: Áno, já jsem strašně, víte, co, hyperaktivná, já musím mať všetko, aňaňuňo.
0: Jo, no. rozumím.
1: Mi povedal, že na čo sadíš toľko kvetov, musíš okolo toho robiť, ale já milujem kvety. Nech sú, jaké chcú, ale mám okolo celé chalupy, lebo ja nesadím zeleninu, absolútne nič, jedine rajčiny, to teda áno. No a v druhom kute mám zas maliny, no nádherné, už začali rodiť konečne, že sa dočkám aj toho. No, takže stále mám aktivitu 100%.
0: Jo. No. A kdy přijde takový ten signál, že už byste si měla jít třeba lehnout k té knížce, nebo
1: no,
0: sednout pod strom?
1: S chrbticou, viete čo, s chrbticou a sú problémy, takže jak som spadla, som mala ten úraz.
0: Jo, jo.
1: Od tej doby si, ale robím, sadnem si chvíľu a zase robím a zase si sadnem, takže no.
0: Takže je to důležité, víte jak na sebe zkrátka, řekla bych.
1: Áno, švagrina mi prišla včera a donesla mi plný košík čerešní.
0: Aha.
1: A hovorím, no čo mám s tým teraz robiť, dievča zlaté? No za vás ich však, ty vieš? No tak zavarila som, polovicu som zavarila, niečo som dala susedom, lebo nemajú čerešne.
0: Jasne.
1: No tak hotovo. A napiekla som kysnuté koláče s čerešňom, tak jedným som dala druhým. Ty si nesadneš ani na chvíľu.
0: No, no to
1: ale
0: musela
1: ja
0: byť dobrota.
1: No, takže Jituska, pozdravte toho nášho rybára.
0: Dobře, až ho uslyším, určitě ráda vyřídím, samozřejmě.
1: No, už sa dlho neozval.
0: Áno, áno.
1: Takže aj Noriku poznám, však ja jej zavolám.
0: Dobře,
1: takže,
0: dobře.
1: Zkrátka ešte, kto si na mňa pamätá, nech si spomenie. A život je krásny, ideme ďalej.
0: Áno, áno, áno.
1: Čo bude, tak to nám ukáže.
0: Tak jo.
1: No. A viete čo, ešte jednu takú perličku smutnú. Doniesla mi kamarátka vedľa ďateľa. Malého, mladého, krásneho, vyfarbeného. A ja hovorím, no čo mám s ním robiť? Že mačky mu chytili ich krídlo, niečo sa stalo, ale ja som nevidela. Tak som ho dala do skleníka.
0: Ano.
1: A viete čo, tam mi behal hore dole, lebo tam už nemám nič. A predstavte si, ešte ja som mu dáždelky vyťahovala z uvene, som mu dala aj sa napapkal. A ráno idem a on už bol vystretý. Takže mi bola aj doplaču, som si ho tam pochovala.
0: No jo.
1: A hotovo. A ja hovorím, musím strašne striehnuť, lebo pak až na stromy vyletela hore, tam majú zase, jak sa volajú, tie kominariky majú tam hniezdo. Taký pozor dávam, hovorím, tak toto je hrozné.
0: Áno, áno, áno.
1: Takže prajem všetko dobré, všetkých pozdravujem a dúfam, že sa na budúce dovolám ešte.
0: Dobře, no, tak ja ďakujem moc za návštevu. Mějte sa moc hezky, Aničko, přeju krásné dny.
1: Všetko dobré.
0: Budu sa tešiť. Naslyšenou, dobrou noc. Tak zdravíme na Slovensko a teď už přichází Marta Kubišová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Magdaléna a Marta Kubišová, tolik písnička. No a na telefonu máme Olina z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Olina, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny ostatní.
0: Děkuju moc krát.
1: Takže, jestli můžu začít.
0: Můžete, určitě, prostor je váš.
1: Dneska jsem se zapřesahal, že volat nebudu, ale jak jsem slyšel Roberta, mě vyprovokoval.
0: To je dobře.
1: Tady paní, teď jsem mluvila předtím chvilečku, jak se učí, máme se učit odpočívat. Já s tím odpočíváním opravdu mám problém.
0: Taky problém.
1: Pořád mám jako pocit, že něco musím ještě dělat a tak
0: dále. Jo, něco stihnout dodělat a tak dále. Rozumím.
1: A jak signálem je to, že jsem unavený, je to, že při obědě, že mi spadne hlava do polívky, tak to špatné. To trochu přiháním, ale je to tak, manželka mi říká, prosím tě, běž si lehnout.
0: Jo.
1: Tak jdu si směrem lehnout a teď uvidím tamto, ještě to udělám. A potom je večer, potom přijde 23. hodina.
0: No jo, vy chodíte pozdě spát, to je pravda, to už jsme se tady říkali.
1: No, no tady už na mě čeká Korinka, takže...
0: Půjdete na výlet.
1: Udělat kolečko takový malý.
0: Ano, ano.
1: A tak to je takové pohodové. Takže spím takových, no, kolem těch 5 hodin.
0: To je málo, vy stačíte s 5 hodinami stále.
1: No tak asi nevystačím, ale když poslouchám do 1 hodiny noční linku,
0: jo.
1: Automaticky se budím 6:30. Nevím proč.
0: A už to pak nejde dotáhnout dál.
1: Já možná bych lehl, tak jo, ale tak já už zase veznu, já nevím, noťas nebo... mobil a už tam něco lupkám a...
0: Už to fakt chci.
1: Pustím si rádio a už přemýšlím, co budu dělat a to je takový... Jak vám začne štortovat v hlavě, tak to už je konec.
0: Já vím, to je pravda, člověk začne přemýšlet moc a...
1: No, přesně tak. Ale opravdu se musím snažit, slibuji vám to tak se celým národem.
0: Jo, přidejte k těm 5 hodinám ještě něco málo, to je no, fakt.
1: Určitě něco tam přidám. Takže tak, nebudu jako to prodlužovat to svoje povídání, ale jak říkám, budu vás poslouchat teď, jak budu ještě chodit po venku.
0: Dobře.
1: Po Kopřivnici. Zdravím Roberta.
0: Děkuju.
1: Zdravím paní Jirinku tam z divadelnici, teda jak já ji říkám. Milana z Nového Čína.
0: Ano.
1: To se zkrátka všechny.
0: Dobře.
1: To člověk tak poslouchá, tak ty podle toho hlasu už pozná, kde kdo je, odkud je. František Židlochovice, za toho jsem neslyšel, myslím, 2 dny, nebo 3 dny.
0: Třeba se ozve, uvidíme.
1: Třeba se ozve. Děkuji, mějte se moc krásně. Těším se na další povídání s vámi.
0: Nápodobně. Někde. Užijte si pozdně večerní procházku, určitě pod hvězdami, doufám, že neprší u vás.
1: No, je zataženo tady.
0: Zataženo,
1: Celkem se ochladilo trošku, ale...
0: Slibují nám oteplování meteorologové, tak uvidíme. Jestli už to dostane takový ten letní švih.
1: Ještě dodělávám teď, já jsem dneska točil med.
0: Aha.
1: Takže ještě tady mám v nádobách, tak to musím nějak trošku pochránit, aby mě to nentálo vlhkost, takže
0: zavřu
1: chvíličku. Ale je vynikající, takový tmavý.
0: Takže jako první květový do tmava. No tak to je krásné.
1: No tak ono, jako spousta včelařů říkalo, že mají jako medovicový ten tmavý. Ale měl by to být květ, takže nevím, kde to ty holky natahali. Někomu vyloupili nějakou cukrárnu s karamelem možná, nevím. Je opravdu dobrý, takže těším se.
0: Moc přeju, moc si ho užijte a samozřejmě ať slouží hlavně na zdraví a vůbec i pro chuť. Ano, děkuju za návštěvu, mějte se hezky taky. Naslyšenou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Čechomor a jejich proměny. No a na telefonu máme ze středních Čech paní Ivetu. Krásný večer, Iveto.
1: Vám taky všem nespavcům.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem byla donucená se naučit odpočívat jiným rázem.
0: No.
1: Prostě mě k tomu donutilo zdraví.
0: Jo,
1: a
0: jo.
1: Hlavně záda. Milovala jsem zahrádku, tak mám jeden takový malý zvýšený závonek.
0: Jasně.
1: Tam se chvíli vrtám a pak mám pergolu, tam mám starý křeslo a stoleček.
0: Ano.
1: Stolečí papíčko a okolo sebe vnoučata. No a aby byla trošku užitečná, tak se jim snažím trošku jako uvořit a pak pohlídat vnoučátka. No, mal bych okolo sebe 10, takže jako se nenudím.
0: To teda vám řeknu. To máte přímo mateřskou školu teda doma.
1: Mám ten děma starý život.
0: To teda jo.
1: Takže a po večerech mě chytla teď to neřeknu. Prostě starý rodokmeny. A takže jsem se sednul k počítači a my začne noční linka, tak se hledám ve starých matrikách, teď oni to trošku překopali, tak to bylo takový složitější, ale prostě mě to chytlo a dostala jsem se do takového půlky 18. století. Takže jako je to takový zajímavý, je to někdy jako detektivka.
0: Jo, a vlastně je to takový váš relax, odpočinek, že se tím bavíte a tak.
1: A tam zapomenu na všechno, u toho zapomenu na všechno.
0: Jo.
1: A nebo se tomu pletení a nějaký ty rukavice a zpravování, protože děti toho roztrhají strašně moc, takže mi to vždycky děti dcera přinese, jedna, druhá, třetí. No a tuhle jsem se o sobě dozvěděla úžasnou věc.
0: No.
1: Jedna z mých dcer má trošku problémy se sluchem a neslyšela zvonek. A malý 2,5letý synek mi říká, mám to zvoní. No tak šla otevřít a to a pak mu vysvětlila, říká, ale když někdo zvoní, tak mi to musí říct, já mám rozbitý ouško, tak mi to řekni a já půjdu otevřít.
0: Ano, ano.
1: On se zamyslel. Za mámu za ruku a říká, pojď, babička opalí. Protože když má nějakou díru na punčeše, tak...
0: Jo, jo, babička opraví všechno.
1: Tak babička opraví i už.
0: Tak to vidíte, jak jste doceněna svými potomky, svýma vnoučatama.
1: Takže se nevidím. Prostě myslím si, že nuda je asi pro nás starý lidi to nejhorší, co by mohlo.
0: Tak to asi jo, ale ten odpočinek je velmi důležitý samozřejmě, abyste měla chvilku fakt jenom třeba pro sebe, nemusí být třeba dlouhá, ale prostě chvilku, no.
1: No, obědě si sednu s tím kafem, pokud je hezky, tak pod pergolou a tam tak.
0: To jsou ty vaše chvilky hezké, tak to je fajn.
1: A potom říkám, potom u toho počítače, u toho zapomenu na všechno, když se do něčeho dostanu, do nějakého, a teď s tím nějaký ty vztahy správný a to mám vždycky z toho obrovskou radost.
0: A děláte tak pro svoji rodinu nebo i pro přátele třeba nebo na zakázku?
1: No, jenom pro svoji rodinu.
0: Jenom pro svoji rodinu, zkrátka. Pro zábavu a tak.
1: Taková rozjetěná, taková chujerovská rodinka trošku.
0: Jo.
1: Tak
0: máte co dělat stále.
1: Je stále co hledat. No, děda byl ze 13 dětí.
0: No tak to jo, tak tam máte po čem pátrat.
1: Babička byla ze 6 dětí. Jo, takže jako tam je opravdu po čem pátrat.
0: To je pravda, to je pravda.
1: A je to, říkám, je to už občas ty matikáři a páni faráři to byli škrabalové a používali latinu, němčinu.
0: Jo, že to nejde rozluštit.
1: Patlají to dohromady. A někdy sedím nad jedním nápisem, co to je, jak se ten předek jmenoval, třeba taky 300 hodiny, než to slovo rozluštím. No. A nebo čím byl, jo, protože v těch starých matikách je napsáno dokonce, v kolik hodin se narodil, čím byli jeho rodiče a tak dále. V dnešních matrikách není, tam se už naši potomci, naši budoucí jaksi, děti a vnuci, tam se už nedozvědí nic.
0: Ano, až budou pátrat po svých potomci, po svých předcích. No tak ať vám tahle ta práce jde dobře od ruky, ať vás těší a moc děkuju za návštěvu, paní Iveto.
1: Chce to najít si ten správnej koníček a pak to je takový to ten relax daleko, daleko příjemnější.
0: Daleko příjemnější a člověka těší. Mějte se moc hezky, ať vám to dobře jde. Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná dokonce filmová písnička Mít svůj kout s Jitkou Zelenkovou. No a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitučko. Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům a pánovi chci poděkovat za pozdrav a tím ho taky zdravím.
0: Dobře, ráda vyřizuju. Dobře, ráda moc vyřizuju samozřejmě a už se vás ptám, Františku, jak pak vy taky velmi aktivní a akční a neustále činný zapomínáte nebo nezapomínáte na svůj odpočinek?
1: No, paní Dučko, já to řeknu tak, já v současné době si moc teda jako neodpočinu, ale taky musím říct, že se moc fyzicky nenadělám, jo? No, maximálně tak sem tam někdy zaskočím, někdy něco nastroju, nebo doma poseču trávu, jo? A jinak, víte, člověk potřebuje ten v těch letech, jak jsou já, protože víte, z Jedičina, no, dřívější éry se stavěly domy ve své pomoci všechno a když jste se do toho nechala vtáhnout, jo, a prostě když se všechno naslibovalo lidem, že jim postavil, že jim budeme stavět, no tak to byl teda záhul, jak se říká, fyzické, jo, protože to skoro toho sobotu, nedělu se někde stavěli domky po práci, jo, takže tak si myslím, že mám nárok, taky si jsem tam trošku odpočinul a taky to využívám. Soboty, neděle jsou rád, že mám volno, že můžu manželce něco slíbit, že ju někam zavezu, že někam pojedeme, jo, no. Tak takhle je to se mnou, jako jo, no, taky rád odpočívám, víte, když, a když, takhle, včera, sobota, tak jsem měl jednání stavební, aspoň 3 hodiny.
0: No, vidíte, jo, tak ani o víkendu jste vlastně se z toho nevyvlík, z těch povinností.
1: No, musíte k zákazníkovi, jo, paní byla ze Švýcarska a máte v Židlochovicích domek, no, tak 3 hodiny jsme jednali, já říkám, ať něco namaluju na plánek, ať já, když tam nebude, tak ať můžu podle tom plánku nějak reagovat, jo, stavět a tak, no.
0: Jo.
1: No a říkám, zase na to, jo, no takže a i když nic nedělám, tak on to někdy umoruje. Taky, jo, sedu k obědu, s tím oběd a najednou usnu za chvíli v té přesli, jo.
0: Ano.
1: Proberu se za hodinu, bolí mě zadek, jo, víte, protože usnu z křesle, nebo, že, takže, ale víte, ale je mi líto manželka, ta pracuje furt, ta musí vařit, plánovat, co udělá,
0: takže vás to pořád obskakuje pěkně.
1: To mají horší, jak jiní chlapi, dokážeme na co využít, neužít, no a tak. Víte, taky v té hospůdce jsem tam, ale teď už málo, jako, jo, protože když nemáte pravýho zedníka kovanýho a musí o to dělat pomocnic, tu zednickou práci, tak musíte s nima spůrt být na té stavbě, jo?
0: Ano.
1: No. A oni teda všechny práce nemůžu s nima dělat, nějaký omítky a to ne, jo, ale takový nějaký zámkový dlažby a zateplování, to oni kluci zvládnou, ale musím být s nima celý den, jako jo.
0: Jo.
1: Protože mohli být potvory taky rádi odpočívali, ale v práci, jako jo.
0: Tak je musíte trošku ohlídat taky, jasně.
1: No samozřejmě, to je takový můj úkol, jo, když chcela ta firma prostě trošku klapala, tak musím hlídat, no.
0: No je, to tak je.
1: Jo.
0: Dobře, Františku, no.
1: Tady k novém zákazníku, víte, a tak vlastně tam musí být s nima celý den, no.
0: Jo, tak si potom, až večer přijde ten správný odpočinek, dobře.
1: Ano, taky rád lidoštím, samozřejmě, víte. Zajedneme si zvaně jako třeba tady do cukrády tam, a i když mám cukrovku, ne jako trošičku, když mám, tak mám taky rád sladky.
0: Tak na chvilku, tak včera, na dobroty.
1: A říká, tak ty si rád odpočnu, no asi samozřejmě, jak jsou svátky, ne, jak když 104 dní svátky, to beru teda, víte, no.
0: Jo, to si užijete, tak to je dobře. Tak Františku, nezapomínejte na sebe taky, na svůj odpočinek a jinak přeju hezký večer a moc děkuju taky za návštěvu, ano?
1: Ano, děkuju, paní Tučko.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, starý dobrý olympik a slzy tvý mámy. No a těsně před půlnocí pozdravíme paní Ivetu do Teplic. Krásný pozdní večer, Iveto.
2: Vám také, paní Jitko, i všem posluchačům Noční linky.
1: Děkuju za všechny.
2: Tak já třeba odpočívám tak, že ráda tečtu knihy. Třeba i historické, nebo tečtu zajímavou knihu Trůn bohyně Isis, je to o životě Kleopatry.
1: Aha.
2: Nebo ráda čtu i o životopisné knihy umělců, zpěváků, herců. Tak ráda chodím na procházky do přírody, kde poslouchám zase zpěv ptactva.
1: No je, je krása.
2: Nebo koukám, jestli někde po stromě se nešplhá nějaká veverka. No, pak ráda poslouchám hudbu, mám hodně LP desek, ještě z mladších let, takže mám gramorádio, tak si pouštím jak české interprety, tak zahraniční. Pak ráda chodím třeba na nějaký pěkný film do kina, teď jsem byla naposledy na filmu Michael o Michaelovi Jacksonovi.
1: Ano, líbil se vám.
2: Mě upoutal, že jsem byla dvakrát na něm.
1: Jo, dokonce už to stihla.
2: Ano, i ten jeho synovec ho tak krásně stvárnil, prostě se mi to líbilo. Opravdu to bylo krásně natočeno, takže všem doporučuji, že...
1: Zavzpomínala jste si na legendu. No.
2: I na české filmy taky zajdu, a takže i tak, když jsou tyhle ty různé ty hudební filmy, tak taky ráda na to zajdu.
1: Ano, ano.
2: No a tak teď jsou taky v módě ty omalovánky pro dospělé, že to jsou ty různé mandaly, ornamenty a přírodní různé, tak to si taky...
1: Takže si koupíte vyparvuji. A ráda si zamalujete takhle pěkně, jo? Vidíte to?
2: To mě prostě bavilo i v dětství prostě, že maminka vykupala omalovánky, takže...
1: To je dobrý nápad, jak ráda, relaxovat, vidíte to? Hezké doporučení.
2: Pak třeba něco uháčkuju, že... Říkám, že až budu v důchodu, tak budu háčkovat zvířátka dětem do nemocnice. No, že?
1: Jo.
2: takže jsou všelijaké způsoby. Takže...
1: Víte, jak na sebe a jak si odpočinout zkrátka sama ano, se sebou, ano. Tak to je fajn. To je fajn. No a co se týče spánku třeba?
2: No tak to taky to. Třeba v sobotě neděle, když třeba je špatné počasí, tak se uvaří, poklidí a pak třeba se taky odpoledne třeba dám hodinku spánku. No a přes tím jako to chodím třeba tak kolem 11. a když zrovna neposlouchám linku, tak do té 12. hodiny taky spát.
1: Aby to bylo těch 7-8 hodin aspoň.
2: No, aspoň těch 7 hodin.
1: 7 hodin pro tělo.
2: To regenerovalo. No.
1: Umíte takové to, že si jdete přes den lehnout na chvíli?
2: No říkám někdy, třeba o víkendu.
1: O víkendu,
2: jo,
1: ano,
2: když
1: ano.
2: Když je špatné počasí, tak třeba v sobotu, že jo.
1: Na chviličku, jo.
2: Po obědě potom, no, že si člověk trošku takhle taky, no, dříve.
1: Tak to je dobře, protože to tělo si vlastně řekne a proč to nevyužít, že jo?
2: Ano, ano, ano. No potom právě to je taková ta spací nálada, že jo, když venku prší. A
1: ano, tuká, na výlet to nejde, nebo jde, ale tak jako divně.
2: Tak potom je tak, no, dá takhle ten doušek spánku taky, no.
1: Tak to potěší.
2: Já byla hodně těch hrnečků, je porcelánom šlaký, tak když si do toho pak jdu, že to jdu utřít prach z toho, no, tak to je taky takový menší relax.
1: Jo, utírání prachu.
2: No.
1: Tak konec konců je to
2: potřeba. Jaký mám tam ty náměty na tom hrnečku, kytičky nebo nějaký ornamenty, že jo, tak se tak na to podívám, otřu ho a...
1: Prohlídnete, zjistíte, co tam chybí, nechybí, co je potřeba opravit a tak a je to.
2: Ne, to já mám všechny jako dobrý, jo. Nemám nějaký poškozený, no. Já se prostě prohlídnu, nějaký vlastně ty hrnečky, všaký motivy mám, no.
1: Připomenete, co to tam vlastně máte. Dobře, no tak paní Iveto, taky přeju příjemné chvilky, které si takhle pěkně naplánujete pro sebe, abyste se hezky zrelaxovala a odpočinula.
2: Tak relaxovat nebo prostě něco dělat, nějaký koníčky, že jo, aby se nenudil.
1: Jasně.
2: Aby prostě ten život měl nějaký prostě...
1: A člověk měl z toho radost.
2: No, nějakou radost, no. Prostě ho prožíval hezky ten život. No.
1: Přesně tak. Mějte se hezky a děkuju moc krát.
2: Také, ano.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Tak se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne. No a ať už chceme, nechceme, tak je tu pondělí s datem už 15. června, jsme přesně v polovině červnového měsíce. No a na prahu nového dne nám všem přeju krásný vydařený pondělní den, ať se nám povede i co se týče počasí, ať sluníčko na nás nezapomene. No a pokud máte před sebou takové ty pondělní nějaké pracovní povinnosti, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky a jak vždycky dodávám, hlavně s radostí, úsměvem a ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat a budeme povídat na téma odpočinek. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dáte 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? A museli jste se naučit na svůj odpočinek myslet a jak pak těžké to třeba pro vás konkrétně bylo, nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas naučit se odpočívat. Mnozí si uvědomujeme, že je moc důležité pro nás, pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. No a někteří to třeba zjistili, jak když se jim přílišná upracovanost vymstila třeba i nějakou chorobou a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom s odpočinkem právě vy? Telefon i teď po půlnoci 731 800 900, můžete využívat také náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, tak dospívali jsme, vy jste doposlouchali a na telefonu máme z Vysočiny paní Jarmilu. Krásnou noc, Jarmilo.
1: Dobrý večer všem z noční linky.
0: Mm-hmm.
1: A zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A strašně vám děkuju za tento pořad, protože to je úplně super.
0: No, děkujeme moc za přízeň.
1: Takže dlouho jsem měla docela pauzu, protože jsem byla v nemocnici a teď jsem se vrátila nedávno, takže je mi to tady všechno takový vzácný, protože jsem už od podzima neviděla pomaly chalupu a sebe. Takže já to mám tak daný, že prostě taky neumím odpočívat.
0: Neumíte,
1: ale vzhledem teďka k nemoci
0: ano.
1: Se to učím, protože, jak mi řekl pan docent, naučte se poslouchat svoje tělo. A je to pravda.
0: Ano, ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože když přijde nějaká nemoc, tak fakt přehodnotíte všechno, ano. Celý ten žebříček a prostě tím takový ty problémy, co se zdají nevím, tak jsou úplně hloupostí a prostě se na tím musíte mávnout rukou nebo prostě pustit jedním uchem tam, druhým ven. A já ještě, abych teda řekla, narodila jsem se v lednu 63, kdy byla velká zima a naši se chodili na mě dívat, jestli dejchám, takže jsem asi byla takový otužilec.
0: Jo.
1: A teďka, jako mám hodně zájmu, hodně koníčků už ve školy a všechno, takže mě baví, jak se říká, vlastně celý svět, jo. Ale tím, že teda právě jedno pro druhý, prostě si naplňuju ten den a ale když už mě bolí zádech nebo tak, tak už vím, že musím brzdit a že už prostě si musím sednout nebo lehnout, protože mám taky problémy se zádama. A navíc teda se mi stala taková nepříjemná, jako jak to někdo má, ten osud je docela nevyspytatelný nebo nám nadělí. Přišla jsem do týdne o 7 lidí.
0: Jej.
1: Z toho 3 z rodiny a z toho 4 známí plus jako spolužačka. Takže ten osud fakt byl krutej a zachoval se tak, že prostě jsem se z toho složila s tím, že teda jsem skolabovala a takže teďka prostě mě dávají páni doktoři dohromady a já se snažím se, opravdu se snažím jako tak nějak to svoje tělo poslouchat s tím, že bych radila taky všem, aby jim se nevzdávali a brali to, jak to je, když je někdo obézní nebo silnější, ať je, oni jsou ty lidi veselí, mají dobrou náladu.
0: Jo.
1: A když prostě, že jo, do přírody ráda chodím, nebo na houby, já jsem vášnivá houbařka.
0: No to je krásný tak, relax tohle,
1: to
0: ano.
1: To je úplně nádherný.
0: Ano,
1: a dala
0: ano.
1: jsem si taky za to, že když si něco z lesa odnesu, kousek mechu nebo něco, tak zase sbírám odpadky, takže mám igelitku. A zase ty takový
0: pomáháte lesu.
1: Tak to zase beru dom a mám toho kolikrát až.
0: Jo, já vím, to asi všichni, když se podíváme kolem sebe, tak bohužel tohleto, no.
1: A jinak ráda mám zvířata, prostě psy, kočky, mám Minu, teďka jí říkám Aleška, protože můj přítel si vzal život, tak jsem ji přejmenovala na Alešku. A ona je tak věrná a prostě, když mě je špatně, tak prostě za mnou přijde a úplně mě tak prostě vycítí tu bolest a je se mnou jak
0: jo,
1: prostě
0: pomáhám. Kamarád. Tak to je
1: no
0: dobře.
1: A jinak když jdu na procházku, tak prostě jdu s tím stylem, že teďka jak nemám posečenou zahradu a zahrádku, tak obejdu zahrádku, natrhám nějaký trávy, kytky, co vykvetlo, protože jsem od podzima ani nezrabala lupení, protože jsem byla v nemocnici, že?
0: Jo.
1: Takže dělám kytky s tím, že teda potom, když to taky někomu dám a prostě udělám někomu radost, nebo tak nějak sousedka se mi tady starala o kočičku, tak zítra teda si snad dovezu už auto a mám tam věci pro ní a to taky chci dělat radost. A tak mám z toho taky takový dobrý pocit, protože
0: to je dobře. Ano, ano.
1: Dělám radost dalším a ráda dělám radost druhým a ráda peču, prostě všechno možný. Takže ty malůvky a takový to taky, mám strašně ráda kamínky a to prostě všechno, já mám ráda a když i nějaký kamínek najdu na zemi, tak si ho vemu, protože ten jak padne do voka,
0: dělám vám radost, ano.
1: Mm-hmm. Takže zase použiju do nějaký vazby nebo nějaký šišku nebo něco, že jo, takže
0: ano, ano,
1: já
0: ano.
1: Chodím na procházku tak, že kolikrát jdu s půlkou kabelou kamení, takže jsem udřená, ale tak jako spokojená, šťastná, jo. Protože zase budu moc tvořit.
0: Že si něco přinesete na
1: výhled. Ale rodina mi tak nevěří, protože teďka mám tady problémy, nejde mi ani voda. Provodu tady, anebo mi syn doveze, nebo děti, ale jakože jo, tak člověk potřebuje, ta voda, to je základ.
0: No je, no. Je. Tak paní Jarmilo, držte se, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, opatrujte se a nezapomínejte na sebe, na svůj klid a na svůj relax, protože je velmi důležitý určitě pro vás. I zrovna teď třeba, když máte tohle těžké období. Jinak moc děkuju za návštěvu a přeju vám hezkou noc a děkuju moc krát, jo?
1: Taky děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: Všechny zdravím a ať jsou hodně silní. A
0: taky, nápodobně. Budu se...
1: pomoc, nebo prostě ať se to jako daří všem.
0: Dobře, tak já budu se těšit zase na slyšenou v Noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Janek Ledecký, skupina Žentour a písnička Proklínám. No a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás ještě jednou zdravím, Libuško, všechny posluchače.
0: Děkuju moc, i na podobně vás
1: já
0: taky.
1: Já bych řekla, že já jsem nějak buď na to zvyklá, nebo jako se najím a jsem taková, tak se chvilku jdu lehnout, protože to člověk nějak vyžaduje.
0: Jo.
1: A no jo, já taky usnu na 2 hodiny.
0: No tak zase, když si to tělo řekne, tak co by ne.
1: A pak je mi víte lepší, jako jo, cítím se dobře.
0: No tak vidíte to, jak to pomáhá krásně, jak to funguje,
1: no,
0: že jo?
1: Unavě, ano, ano. No tak to jako, a pak stanu, uděláme si zase s tou kafu, abych se trošku, jak se řekne, zpružila, abych se probudila. No, takže jako... No, asi je to zvyklý to tělo, no, že si, no, přijde i únava, jo, i únava taková.
0: No je, je, ano, ano.
1: No, no, no.
0: Takže klidně během dne, proč, si ne, proč se nenatáhnout a nedat si chvilku, že jo, odpočinek, spací
1: no,
0: a tak.
1: No, jistě, no, tak to snad nic nestojí. Takže to, no, ale jako nejlepší věček se může projít, že, aby to člověk to, no, ale já teda... Tu, no já si říkám, chvilku, a jsou to 2 hodiny jako nic. Takže je to tak, no.
0: No a přes den, kromě toho spánku, třeba máte ráda takové to posezení nebo nějaká procházka tam u vás třeba po okolí v přírodě, no, aby tak člověk...
1: No posezení, jo, to si třeba to... Já nemůžu jít někam na procházku, to jako se z toho teď tak maskuji, až opatně... Takže já bych ráda šla, mě to láká, nejde to ještě, no.
0: Jo, jo, jo.
1: No, no, no, takže to, ale jako sice tak nějak doma, že, nebo venku si tak nějak odpočíne taky, no.
0: Tak to je dobře.
1: No, no, nebo když někdo přijde, tak jsem taky ráda si popovídat, no, tak jako, tak nějak je to krátka, když jsou hodní lidi, tak jo, jsou zlí, tak ne. Dneska se najdou více, no zklamala jsem se. Bohužel, no a známe se od školy, no. On se mnou nechce mluvit, no. Nevím proč.
0: No jo, no ale... tak stane se někdy, no. To člověk nevymyslí tyhle věci, to je pravda. Bohužel.
1: No. No to čeká mrzí, víte, protože je takový nepříjemný pro vás.
0: No, ano, ano, ano, to je pravda.
1: No, tak co se dá dělat, no. Tím se nic nedělá, jestli se umoudří, nevím. No, takže to, taky trošku, já vám přeju hezkou dobrou,
0: napodobně.
1: Návrat domů.
0: Děkuju.
1: A jak je v Praze, prší?
0: Pršelo chvilku odpoledne a jinak teď zatím nic uvidíme, jak se vyklube pondělí
1: no,
0: po ránu.
1: Tak nějak nepršelo. No předtím ano, taky přehánky byly, no. Ale oni hlásí, že už pak příští týden má být teplo.
0: Že už přijdou konečně takové skoro letní chvilky, to je pravda.
1: No. Tak se mějte hezky a máme vás rádi obě.
0: Děkuju nápodobně. No. Hezkou noc přeju, Libušku, a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Naslyšenou. Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová, Slunečné pobřeží, to vše v noční lince, kterou právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu pozdravíme až na Valašsko Pepína. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak teď vás zdravím a i posluchače, kteří ještě nespí.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak se vede a jak umíte odpočívat? Prozraďte na sebe.
1: Tak odpočívat. My tady na té polosamotě, co neuděláte, nemáte, že? Takže musíte se jako hýbat, nutit jako se, že? Máme jako koně, že? Takže ráno už po té půl čtvrté, čtyři hodiny už ho krmení, že? A dostal šrot nebo obez. A potom s ním už zase jedu do Hůstka, že pro dřevo a s ním musíte...
0: No to jsou ty aktivity, tomu já rozumím, ale já se dneska spíš ptám na ten odpočinek. Jestli umíte odpočívat a tak, zkrátka udělat si třeba po obědě chvilku.
1: Jo, po obědě, jak je pěkně, tak venku pod lípu.
0: No.
1: Nebo na berandě, že na takže tak volnější. Teď jsme měli sena, takže to byl takový relax. Už máme nasušené seno.
0: Už jste to všechno zvládli takhle, no vy jste tady akční.
1: Jo, to je. Tak musíte, dokud je počasí. Tady vám nic nedá, nikdo zadarmo, že?
0: Takže to je pravda, ano.
1: To pěkně sušilo, takže dneska se trošku ochladilo, tak aj trochu přitápíme v těch kachlákoch, kde tam náhle. Tak.
0: Jo, aby se příjemně odpočívalo a potom spalo, že jo, dobře.
1: Přesně tak. Takže to je. No a bylinky jsme sbírali, protože teď do toho konca května, aby byly, teď se sušá, takže je to pěkně v tínku.
0: No je, tak tam máte voňavo teď krásně.
1: Jo, to je parádička. A tu je jako pěkně za každou počasí. A i když prší, tak sledujete zvěř, jak zapase a takže ptáky, ptáci, že to nám až do brandy léce, takže to je veselé. No a včelky, že a tak to.
0: Takže užíváte zkrátka teď toho krásného období dlouhých dnů a tak, jo?
1: Jo, je to pěkné, no.
0: No a kolik potřebujete spánku pro to, abyste byl dobře odpočatý, Pepíno?
1: Kolik tak? Syn mi povídá, že spím málo, ale tak těch 6,5 do 7 hodin, ale jako to je v pohodě.
0: Stačí vám to?
1: No, jo, stačí. Takže my chodíme večer brzo spať.
0: Aha.
1: My tak kolem 7:30, 8 hodin uspíme. Už klid.
0: A to už jako teď vstáváte, že je 12:30, už jste vyspaný?
1: No, teď už tak přemýšlám, co budu ráno dělat. To už ve 3 hodiny už kokrá a to už víte, že už máte za chvíli vstávat.
0: Máte čas na rána.
1: To už je také veselé. Už kukačky začnu kukat, že? Takže počítáte, kolikrát zakuká a už to je takové veselé.
0: Jo, rozumím.
1: No a drůbež, co máme, že a tak ten.
0: Takže zkrátka, pořád je co dělat u vás a mezi tím nějaký ten relax, abyste na sebe nezapomněl. Dobře.
1: Tak se opatrujte.
0: Nápodobně, Pepíno, moc vám děkuju, přeju krásné dny.
1: Prosím. Sluncem v duši.
0: Ano, nápodobně taky. Tak a krásné dny na Valašsko. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Pavel Bobek, jak jste určitě všichni poznali. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Olomouce paní Ivetu.
1: Ano, děkuji.
0: Krásnou noc, Iveto.
1: Nádhera písnička, krásnou noc.
0: To je dobře.
1: Já volám z Radíkova, Iveta.
0: Ano.
1: A Olomouc Radíkov.
0: Ano, ano.
1: A teď chci říct, to je krásné téma.
0: Mm-hmm.
1: Já mám 3 pejsky, jo?
0: Jo.
1: Tak chci povídat o tom, jak říkáte, odpočinek, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže já spím ráno 5.00 nebo 5.30. Ten malinký, já mám 3 pejsky, malinký ho mám, takový štěnátko.
0: Ano.
1: Tak v 5.30 on tady začne skákat na posteli,
0: mm-hmm.
1: on je u mě. Jo, tak on mě zbudí, tak ho dám na terasu, jo, on se vykaká, vyčurá, jo, tak probíhá den,
0: mm-hmm.
1: začíná den, teď třeba musím jít do obchodu, po doktorech přes den, pak se vracím, jo.
0: Ano, ano.
1: A teď ještě mám tady Belgičáka krásnýho, velikýho, jo. Fenečku, to mi dala kámoška, to jsem nechtěla. A je už u mě 3 roky, tak ta fenečka, tak se vracím třeba z obchodu nebo po těch doktorech.
0: Mm-hmm.
1: A teď chci říct k tomu odpočinku. Já se vracím a teď oni je vítají, jo, je vypustím. A teď jsem tak unavená už po těch opuskách,
0: mm-hmm.
1: tak se tady posadím na terasu, dám si tady něco dobrýho. Oni se mnou samozřejmě papají, že?
0: Mm-hmm.
1: Dám si tam nějaký rohlík s nějakým salámem, pomazánkou. Oni se mnou papají a potom ten odpočinek, jo? Pak už jsou tak utahaná,
0: jo,
1: že potom si umyju ruce, jo, do domu, umyju si ruce a říkám, a už mě dejte pokoj, jo? Tak se tady natáhnu a teďka zaberu a spím. To je můj odpočinek.
0: Krása.
1: To je relaxace.
0: Ano, ano.
1: Pustím si rádio.
0: Ano.
1: Jo, rozhlas Brno. Já vás ráda poslouchám.
0: No, děkujeme.
1: Tak si to pustím.
0: Tak
1: no.
0: To umíte krásně si odpočinout, no, vyspat se, dospat
1: no,
0: se.
1: No, no. Pustím, umiju si ruce, to je hlavní. Potom se tady natáhnu na gauč, oni kolem mě, jo, teď se tady složilo kolem mě, teď hraje ta hudba, rádio, rozhlas, Brno, jo, bude kapitánčík a tak dále.
0: Jo. Ano, ano.
1: A relax.
0: Ano, ano.
1: A teď se natáhnu a sutuha, usnu, třeba ve dvě hodiny a jsem mrtvá,
0: a
1: jo.
0: To je dobře,
1: nebo
0: si takhle užijete.
1: Alexandra, ta Alex, jo,
0: mm-hmm.
1: Alex a host. To mám ráda.
0: Mm-hmm.
1: No a tak dále.
0: Dobře.
1: A prostě se natáhnu a jsou tvrdá a spíme všichni.
0: Ano.
1: Všichni oni a to je dobrý.
0: Tak to je dobře. Doufám, že jak i s pejskama no. Děláte nějaké hezké vycházky, abyste se podívala po okolí.
1: Jo. Už jako bolí mě páteř, ale s tím malinkým chodím.
0: Chodíte.
1: Mm-hmm. Jo, tady mám štěňátko taky malinký,
0: mm-hmm.
1: takovou šeltinku malinkou. A to je darováček. A vždycky kamarád mě volá, co dělá ten malej? A říkám, zlobí bábu.
0: Jo.
1: Já mu říkám, zlobí bábu.
0: Mm-hmm.
1: My se tomu řechtáme. No, on má rok a půl, no.
0: Tak
1: je malý šeltináček, no.
0: Jo, tak máte.
1: Mám tady Belgičáka velikýho,
0: mm-hmm.
1: Belgičák, ale on je hrozně hodnej.
0: Tak to je
1: on
0: dobře.
1: Bude mít teď 8, ale to je miláček,
0: mm-hmm.
1: černý, velký, lidi se ho bojí, jo, ale on je hrozně hodnej. On by neublížil,
0: mm-hmm.
1: jo, krásný. Pak mi tady kámoška dotáhla fenečku. Mně bylo líto, musela být do útulku.
0: Mm-hmm.
1: Mně bylo líto, tak jsem si ji vzala. No.
0: Jo, rozumím.
1: Už ho mám tady 3 roky. Ona je vděčná holčička.
0: No je, tak
1: taková černá fenečka, no.
0: Mm-hmm.
1: Taková středně velká. No, takže tak.
0: Dobře.
1: Takže to je můj relax, jo.
0: Tak.
1: Já přijdu z toho obchodu třeba, se vrátím z toho Lidlu, přijedu, oni je vítají, já je miluju.
0: No je, jo? Tak to tam máte krásný takhle.
1: A potom si umiju ruce, umiju si ruce hlavně.
0: Mm-hmm.
1: A potom je vypustím na tu zahrádku,
0: a
1: tady mám.
0: A můžete si lehnout, dobře.
1: No.
0: Tak paní Iveko.
1: A pak se natáhnu.
0: Ano, už jsme říkali takhle, aby jsme to neopakovali. Paní...
1: Jo, zdravím všechny.
0: Moc vám děkuju, přeju krásnou noc a budu se těšit
1: ano,
0: zase příště.
1: Ano, já taky, zdravím všechny.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Zradíková.
0: Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Věra Martinová a její písnička Dál jen vejdi. No a teď se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, tak se pojďme podívat také do pošty, protože píšete k našemu tématu odpočinek. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu, jak mohu, hned ležím, ale ještě píše dál. Odpočinutí je zdravé a tak zajdu na kafe za přítelem, po obědě si velmi rád dám šlofíka a nebo se zajdu podívat třeba, co kolem roste, na procházku. No, ale měl jsem za to, že jak budu v důchodu, budu mít času habaděj a řeknu vám, že opak je pravdou, ale vem to čert, tak to byl pan Bohumír. Já děkuju moc, pane Bohumíre, a přeju krásné odpočinkové důchodové dny a užívejte si je hezky podle svých představ samozřejmě a přeju také hodně radosti a především pevné zdraví.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aneta Langerová a Voda živá, tak pomalu půjdeme do finále té nedělně pondělní noční linky, ale pojďme se opět podívat ještě do pošty, než si dáme třeba další muziku, protože to vypadá, že už jste mi pomalu usnuli při tom povídání o odpočinku a o spánku a o tom, kolik třeba hodin spánku potřebujeme. Ale Milan z Valašska třeba dodává k tématu. Moc zdravím všechny a děkuju za milý pořad, který je součástí mého odpočinku. A to dost často odkudkoliv. Milá Jitko, zdravím všechny. Děkuji také za výbornou muziku a jinak přeju hezké dny a hodně štěstí a z Valašska zdraví všechny Milan. Tak Milane, to jsme moc rádi, že noční linka slouží právě k vašemu večernímu relaxu a odpočinku. Také vás moc zdravím, také přeju hezké dny. No a na řadě je teď s písničkou Iveta Bartošová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Iveta Bartošová a písnička Dej mi ruku. No a než se rozloučíme, tak se ještě jednou podíváme do pošty. Tentokrát do e-mailu, kam se dopsal také pan Mojmír Kříž ze Světa, který tématu vlastně na závěr našeho povídání dodává. Odpočívat mě učí moje krásná společnice Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. No a když si jdu lehnout, přesvědčí se čenichem, že jsem to já, přitiskne se kožíškem a hřeje a přede. Jinak všem přeju krásný večer, zdraví Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, také vás moc zdravím, přeju také krásné dny a tentokrát už nebo teď zrovna krásnou noc. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, krásné sny a úspěšný, krásný celý červnový týden. No a jinak samozřejmě, pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme přichystánu spoustu nočních pořadů, takže si určitě u nás vyberete. Tak děkuju moc krát, dobrou noc a zase příště brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byť strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepravil se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich hloupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem. A pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stál a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tůze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramný strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. V Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Ostávali jsme při huti, co se pracují sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba. A stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli. A to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout. A nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš. To je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátký čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman, byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím. A přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátkej čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, zač je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta májovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovaly se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda nějakého staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný, v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak se žene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotli bylo málo ohně a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území. Trval na svém Vierči. Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před Indiány na obou stranách řeky. Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
2: Je-li to v mé moci?
1: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak, jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my.
0: Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
2: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utáboření nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
2: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich muští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální a přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako Enid, náčelník, ale také jako Amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
2: Pata Alberto, obleč si můj oblek Amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
2: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.